0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldrejchova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého. Ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty. K čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé medu. Sirupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by smavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak, nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak, takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je a matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače, u těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru, a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologické oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pirátkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden. A říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a síl.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger od toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někde něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
3: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nimi byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že jo, tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
2: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
3: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
4: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
3: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
4: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
3: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
4: Ten titul barona byl dědičný?
3: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
4: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
3: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hi-fi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně

hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujem si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujem si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů, tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát. Zámecké léto. Příběh

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelné.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Cáno OI.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Olomouckém kraji končí žně. V Olomouci půjde od pondělí zaplatili jízdenku ve vozech hromadné dopravy kartou. Na Hrad Helštín dorazí umělečtí kováři z 20 zemí světa. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. V Olomouckém kraji je to více než 6,5 tuny. Celkově je to ale v Česku skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
1: Dopravní podnik města Olomouce zahájí v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou, řekla to mluvčí přepravce Anna Sýkorová. Teď si cestující v tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy můžou jízdenku koupit v automatech pomocí SMS, v mobilní aplikaci nebo u řidiče. Bezkontaktní platební terminály budou od pondělí sloužit v prvních 10 tramvajích a stejném počtu autobusů. Středověký Helštín na Přerovsku bude koncem srpna hostit tradiční setkání uměleckých kovářů Hefajston. Podle Paviliny Jindrové ze správy hradu by mělo na přehlídku přijet zhruba 600 umělců z 20 zemí světa.
3: Kováři, kteří projeví zájem o vystavení svých prací, přiváží svá díla a vystavují je v hradním areálu, čímž se rovněž zařazují do soutěže, kdy jsou tyto plastiky hodnoceny odbornou porotou, která jednotlivá díla boduje a posléze ta nejlepší získávají své ocenění. Sport.
1: Dnes pokračuje cyklistická Czech Tour. Peloton se vydá ve třetí etapě největšího domácího závodu z Pardubic k přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách. Druhou etapu vyhrál americký cyklista Andrew Oxt a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati v Mladé Boleslavi naještět Václav Ježek. Ten obsadil 13. místo.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupně, v Jeseníkách okolo 25. A k tomu slabý, proměnlivý nebo přechodně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Se zdržením počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem až po Puškinovu ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsme uprostřed měsíce srpna, je 15. právě teď 4 minuty po 5. hodině a právě teď také začíná ranní vysílání Českého rozhlasu Olomouc, které pro vás dneska má u mikrofonu také Tomáš Kedzior. Podíváme se do kalendáře za chvilku s Petrem Jungmanem a ještě do 17:30 stihneme oblíbenou rubriku s názvem Co v učebnicích nebylo a s Martinem Písaříkem se tentokrát budeme věnovat spánku. No a to je to, čemu bychom se možná mohli někteří věnovat klidně i touto dobou, protože je ještě velmi brzy. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 15. srpna, svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po 6 letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás.
3: Už jedou!
2: Tehdejší šéf IATU Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
4: Krásné žanti samochodky.
2: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzívě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: Čtvrt na 6 a 3 minuty. Dneska bude krásný letní den s teplotami lehce přes 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 25 a mírný jižní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: půl šesté, zprávy a Igor Polák.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucký kraj čeká další tropický víkend. Dnes teploty dosáhnou až k 34, zítra pak i k 36 stupňům. Horko sníží a zatíží lidský organismus hlavně nemocných anebo starších lidí. Češi, kteří se chystají do Chorvatska, by se měli kvůli rozsáhlým požárům spojit se svou cestovní kanceláří. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Kvůli evakuacím můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Československá obchodní banka dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu. ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Klientům podle banky žádná škoda nevznikla. Rekonstrukci jedné z budov mateřské školy dokončují dělníci v Hlubočkách na Olomoucku. Součástí investice je například snížení stropů a výměna elektroinstalace. Práce by měly být hotové do začátku nového školního roku. Orientační závod čeká dnes na zhruba 40 účastníků srazu automobilových veteránů v Dolních Studénkách na Šumpersku. Ze sportu? Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak. A ještě počasí? Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli opravám mostu je v Zábřehu částečně uzavřena Olomoucká ulice a do 20. září se tu bude jezdit kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: inženýrů se teď mezi ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vydáme mezi dělníky, konkrétně do Hanušovic. Teď je 5:38 a po bezmála 30 letech opravují v Hanušovicích tělocvičnu tamní základní školy. Poslední rekonstrukce se dočkala po povodních v roce 1997 a kvůli předloňským záplavám se tento scénář opakuje.
1: Začali jsme koncem června, chceme dokončit a je tam takový šibeniční termín koncem září.
2: Říká v opravované tělocvičně starosta Hanušovic Marek Kostka z hnutí Generace Y. Velká voda tady předloni poničila především podlahu. Ta původní už je pryč a na zemi leží nové podkladové desky. Dělníci je přivrtávají, o kus dál jeden zametá. Pracují ale i na dalších místech.
1: Jsme teda do toho zahrnuli nejenom ty poškozené podlahy, ale i osvětlení tělocvičny, už úpravu těch sociálních zařízení, které byly opravdu už zastaralé.
2: Není to přitom poprvé, co se tělocvična v Hanušovicích opravuje kvůli záplavám, připomíná starosta.
1: Poslední rekonstrukce, a to je takový paradox, proběhla po roce 97, kdy tady byla taky ta velká povodeň a kdy vlastně ty následky byly podobné.
2: Opravy tělocvičny chtělo město spustit už minulý rok, dodává starosta Marek Kostka.
1: Nestihli jsme to termínově, protože ta tělocvična opravdu se musí opravovat těch letních měsících, kdy je nejméně využívaná, že pro nás ta tělocvična je přes ty chladné zimní měsíce stěžejní. Takže to jsme nestihli, takže jsme to museli odložit do ten rok a naplánovali jsme to na ten rok letošní, rok 26.
2: Se zaplacením rekonstrukce pomůže i veřejná povodňová sbírka, zdůraznil Marek Kupka z Hanušovického odboru správy majetku služeb a investic.
3: Rekonstrukce tělocvičny proběhla z několika zdrojů. Něco přispělo město Hanušovice, část peněz šla z dotačního programu Živel a třetí položka byla financována z veřejné sbírky po povodních a tímto všem zúčastněným děkuju za finanční příspěvky.
2: Dohromady vyjde oprava tělocvičny na 7 milionů korun. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tři čtvrtě na šest je před námi krásný srpnový letní den s teplotami lehce nad 30 stupňů a mírným jižním větrem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosko.

mnoho smíchu a dobré nálady bude jistě na hodových slavnostech ve Slatnicích. Začaly už včera, potrvají celý víkend. Velké hody mají také ve Velkém Újezdě v Kojetíně a třídenní slavnosti pořádá také obec Hrapotín. Zemědělské družstvo Paseka v Babicích dneska plánuje den otevřených vrat. Je to velký program, který nabídne ukázku zemědělské techniky, taky pohádku Paseckého ochotnického divadla, skákací hrad a tak podobně. Startuje se ve 12 hodin a ještě pozvánka na Guláš Fest, pokud nemáte dneska nachystaný oběd, no spíše večeři, protože tady až v 17.30 vyhlásí vítěze a v 6 večer bude ochutnávka soutěžních gulášů. Guláš Fest tady dneska pořádají v areálu kapličky v Náměšti na Hané.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na Uničovsku je kvůli velkému suchu zakázán odběr povrchové vody. V Olomouci se dnes koná dětský festival. Hrad Štenberg dnes ožije dětskými prohlídkami. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 34 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Radnice v Uničově kvůli suchu a výraznému poklesu hladiny vodních toků zakázala odebírat povrchovou vodu například k zalévání zahrad nebo na puštění bazénů. Opatření se až do odvolání vztahuje na všechny vodní toky a vodní nádrže v celém správním obvodu Uničova. Zákaz tak platí pro Uničov, Dlouhou Loučku, Lipinku, Medlov, Novou Hradečnou, Paseku, Šumwald, Troubelice, Újezd a Žalechovice. České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 390 tisíc lidí. Olomoucké výstaviště Flora dnes bude patřit dětem. Areál od 8:30 přivítá tradiční přehlídku festáček. Součástí jsou například hudební vystoupení, atrakce a edukační zóny, řekl organizátor festivalu David Uhlíř.
3: Na hlavním pódiu vystoupí Karola Kvído, Miša Ružičková, Kajuška, Baby Boom a oblíbený slovenský zpěvák Miro Jaroš. Pro děti bude po celý den připravený program. Sice mohou naskakat ty hrady, trampolíny, kolotoče, vláček, kontaktní zoo, penovou party, malování na obličeji a maskoty.
1: Dětské prohlídky připravila na dnešek turistům správa hradu ve Štenberku. Určené jsou návštěvníkům od 5 do 10 let v doprovodu rodičů. První prohlídka začne o 9:30 dopoledne, ale rezervace jsou nutné. Další podrobnosti jsou na hradním webu. Sport. Českým oštěpařkám se na evropském šampionátu v Birminghamu nedařilo. V kvalifikaci vypadly Syčaková, Ogrodníková i Tabačková. Letošní česká jednička Nikol Tabačková skončila 27., když hodila jen 52 metry a 41 centimetr.
4: Klamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě. Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupně, v Jeseníkách okolo 25. K tomu slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Jesenicku v Mikulovicích je částečně uzavřena hlavní ulice a chce to trpělivost, protože stavební práce tady potrvají do 4. prosince.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc je tady, sobota 15. srpna, 6 hodin a 4 minuty. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Za chvilku chystáme rubriku Stalo se před 100 lety a třeba taky pozvánky na akce, kterých dnes bude opravdu hodně a spousta z nich také pro děti, jak jsme slyšeli teď ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno.

0: Stalo se před 100 lety.
1: 6 hodin a 11 minut s Ditou Vojnarovou. Proč se před 100 lety redaktoři katolického týdeníku Našinec pohoršovali, když zjistili, že se má v Olomouci Chválkovicích otevírat nové kino?
2: Dozvěděli se totiž, že zemská správa politická v Brně vyřídila žádosti o kinematografickou koncesi pro Olomouc Chválkovice, kde žádala jak jednota Orla, tak Sokol, a sice ve prospěch Sokola. A podotýkali, že v Republice Československé je 1113 koncesních kinematografických listin, z toho jich 390 vlastnil Sokol, 41 dělnická tělovýchovná jednota a 22 Orel se všemi katolickými spolky. Psali, to je nepoměr více než křiklavý a činí dojem, že povolané úřady považují sokolstvo za jediné oprávněné požívati výhod spojených s provozováním kina. Příslušné úřady by si měly konečně uvědomiti, že Orel není nijak bezvýznamnou organizací a že stálé protěžování Sokola na úkor jiných spolků musí vyvolat i protiakci. Bude nutno, aby naši političtí činitelé zakročili a zjednali jistou dohodu, aby nebylo možno takovýmto způsobem stále z úředních míst bagatelizovat našeho Orla.

0: počasí.
1: Přesně čtvrt na sedm, dneska čekáme krásný letní den s teplotami i lehce nad 30 stupňů. Předpověď počasí živě s meteorology bude přesně za půl hodiny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Marek Ztracený v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc 6 hodin a 20 minut. Vydáme se na Jesenicko, tam se plánuje investice hned do 3 nových výjezdových stanic. Na Jesenicku, konkrétně tedy v Jeseníku a Javorníku, tam chce olomoucké hejtmanství přesunout zdravotníky z tamních současných stanic. V Mikulovicích začne fungovat základna úplně nová. Zástupci kraje si od toho slibují zkrácení dojezdových časů sanitek.
1: Tady vidíme odpočinkovou místnost pro posádky.
2: Ukazuje mi zázemí výjezdové stanice záchranné služby v Jeseníku vrchní sestra Šárka Kubálková. Ročně odsud záchranáři vyjíždějí v průměru ke 4000 zásahů.
1: Počet zásahů v regionu i celém kraji vykazuje mírný, ale setrvalý nárůst. Tento trend v průměru okolo 1,5 až 4% je meziroční. Je zapříčiněn zejména stárnutím obyvatelstva a zvyšujícím se počtem výjezdů k seniorům, což je v jeseňském regionu s úbytkem mladší generace velmi znatelné.
2: Uvádí Kubálková. Zázemí v Jeseníku i Javorníku už neodpovídá současným standardům. Záchranáři navíc bojují s dlouhými dojezdovými vzdálenostmi. Nejhůře dostupné jsou oblasti Zlatohorska a Vidnavska, pokračuje Kubálková.
1: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut. Vidnavsko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
2: Problémy s dojezdovou vzdáleností by měla vyřešit plánovaná výstavba nové základny na myslivecké louce v Mikulovicích. Pokračuje Vladimír Lichnovský, náměstek primátora zvolený za hnutí ANO.
3: V dotčeném regionu požadavky optimální dostupnosti a lepšího pokrytí nejlépe splňují právě Mikulovice. Dojde tak rozšíření pokrytí severní části území Olomouckého kraje o další výjezdovou základu s jednou výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci.
2: Podle Lichnovského se předpokládané náklady na výstavbu nové základny budou pohybovat kolem 30 milionů korun. Kraj zároveň připravuje výstavbu nových stanic také v Jeseníku a Javorníku, kde záchranáři dosud využívají pronajaté prostory.
3: Hlavním cílem je vytvoření kvalitního a moderního zázemí výjezdový základem pro záchranáře, což povede ke zlepšení kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče.
2: Předpokládaná hodnota výstavby těchto dvou stanic je více než 130 milionů korun, dodává Lichnovský.
3: Snahou Olomouckého kraje a zdravotnické záchranné služby je o to, aby ještě v letošním roce byly započaty stavební práce pro výstavbu výjezdové základny jak v Jeseníku, tak v Javorníku.
2: Výstavbu nových stanic vítají také jeseničtí záchranáři.
1: Na nové moderní prostředí se těšíme.
2: Uzavírá Kubálková. Základny v Jeseníku a Javorníku by měly být dokončené v roce 2028. O dva roky později pak také nová základna v Mikulovicích. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Papské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Půl sedmé zprávy a Igor Polák.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dopravní podnik města Olomouce zahájí v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Terminály budou sloužit v prvních 10 tramvajích a stejném počtu autobusů. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, což je zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny z SPD tak náborový cíl splní na 133%. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má na příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Agentura Czech Tourism letos zařadila olomoucký arcibiskupský palác do seznamu neobjevené skvosty Česka. Loni památku navštívil rekordní počet lidí, dorazilo jich více než 13 tisíc. Ze sportu. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohráli na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále a jako nejlepší český pár obsadili dělené páté místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou potom skončili po prohře v osmifinále na dělené deváté příčce. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli stavbě mostu je v Hranicích uzavřena třída 1. máje a omezení potrvá až do poloviny prosince.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Půl sedmé a dvě minuty. Přejeme dobré víkendové ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Cesty nás teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc zavedou až do Slezska, do Krnova, kde máme spoustu posluchačů. Místní radnice řeší, co dál s lokalitou pod Cvílínem. Bývalá pískovna a později skládka se proměnila v cennou přírodní oblast. Vyskytuje se tam kriticky ohrožená ropucha krátkonohá. Podobných lokalit je v Česku málo. Přechodná ochrana ale končí v srpnu a město už připravuje podklady k prodloužení. Oblast je ale nutné udržovat a teď to možné není.
1: Ta ropucha krátkonohá potřebuje pro svůj život biotop, který vlastně není zarostlý tou vegetací, což vidíme okolo, že tady je hodně té vegetace.
2: Krnovský ochránce přírody Štěpán Hlaváč mě bere do lokality. Po skládce tady už téměř není ani stopy, jenom občas projdeme po nějakém kusu lina, anebo jsou to třeba nepatrné kusy zdiva. Jdeme takovým porostem, který mám v místech skoro až po krk.
1: Potřebuje tedy narušený drn, aby tady bylo primárně ta odkrytá půda a velmi jemná půda, protože ta ropucha se do té půdy zahrabává. Pro tu ropuchu jsme tady vytvořili tůňky, které jsou důležité.
2: My jsme došli k jedné z těch tůní, ale je úplně vyschlá.
1: V současné době se o management spíš tak jako přirozeně staré divoká prasata, která tady narušují drn.
2: Rozhodnutí o lokalitě má nakonec ve své gesci krnovská radnice. Já jsem teď v kanceláři s Petrem Suchým z odboru výstavby a životního prostředí.
3: Městský úřad se to situací zabývá, projedná ji, bude rozhodovat o dalším přechodné ochraně tohoto území, tak, aby jsme umožnili rozvoj populace, případně zvážíme i možná opatření na podporu biotopu.
2: Místní ochránci přírody původně chtěli, aby se z bývalé skládky pod Cvílínem stala přírodní památka. Podle odborníků ale lokalita zatím není tak významná. U jednání s městem byla i Klára Hercogová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: S prodloužením přechodně chráněné plochy souhlasíme a podporujeme toto rozhodnutí. Zároveň je potřeba dělat na lokalitě aktivní management pro podporu ropuchy krátkonohé, aby se jí tam do budoucna dařilo.
2: Jde třeba o navezení písku a prosekání vegetace. Jestli budou takové kroky možné, ale bude jasné nejspíše až v září. Ropucha krátkonohá původně žila v písčitých nivách, které už ale z Česka téměř vymizely. Proto našli nové domovy v bývalých pískovnách. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutku před 6:45 je na vlnách Českého rozhlasu Olomouc připraven meteorolog Václav Smolka. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak a dneska to vypadá na nádherný prázdninový letní den, vidíte?
2: Tak mělo by být slunečno, horko, obloha totiž bude jasná nebo skoro jasná. Maximální teploty budou od 30 do 34 stupňů, na horách to bude kolem 25 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jižní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Takže měl jsem pravdu. A co počasí v noci a potom zítra v Olomouckém kraji?
2: Tak v noci to vypadá, že to bude ještě podobné, čekáme totiž jasno nebo skoro jasno, minimální teploty nejčastěji od 20 do 16 stupňů, v údolích až 13 stupňů Celsia, vítr jenom slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Zítra tam čekáme už trošičku změnu, ráno ještě bude málo oblačnosti, ale od západu bude postupně hlavně v průběhu odpoledne oblačnosti přibývat a ojediněle se také mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřka. Maximální denní teploty budou ještě vyšší než dnes, to znamená 32 až 36 stupňů, na horách kolem 26 stupňů Celsia a vítr bude slabý, přechodně mírný, jihozápadní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu a k večeru se bude měnit na severozápadní.
1: Meteorolog Václav Smolka v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

6.47, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Tak máme za sebou předpověď počasí, ten víkend by měl být opravdu velmi krásný, hlavně tedy ještě dnes a zítra dopoledne. Doufejme také, že krásně bude i příští víkend, kdy se koná festival Hrady.cz na Hradě Bouzově a právě teď pro vás mám jako víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc dvě vstupenky na tento festival, kde vystoupí mimo jiné Tomáš Klus, skupina Harley, Daniela Landa, Mirai, Xindl X a nebo třeba Rybičky 48. Takže to je velký festival tradiční Hrady příští víkend a vstupenky právě teď na telefonu 221 555 444.

Jara Martinová v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc a mám pro vás pozvánku třeba na Guláš Fest v Náměšti na Hané, který bude dneska, startuje se ve 13 hodin, od 17:30 odpoledne vyhlásí vítěze a pak je připravena ochutnávka. Vepřové hody zase dneska pořádají v Nemili. Na návsi v Hrochově začne ve 14:30 svatovavřinecká pouť spojená se žehnáním nového zvonu a setkáním rodáků a borůvkové hody připravují v obcích pod Pradědem, je to zejména Malá Morávka nebo Karlov. Budou tam dnes i zítra, je to už 25. ročník.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Trochu

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Stavbaři zbourají v Olomouci nevyužívanou kotelnu na sídlišti Nové Sady. Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. V olomoucké zoologické zahradě na dnešek připravili zábavný program pro rodiny s dětmi. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Stavbaři zbourají v Olomouci starou a dlouhodobě nevyužívanou plynovou kotelnu v Zikově ulici na sídlišti Nové Sady. Uvolněné místo nechá radnice zatravnit a na části plochy vznikne parkoviště. Demolice kotelny má podle náměstka primátorky Miloslava Tichého z hnutí ANO skončit v závěru srpna. Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu. Ten se zabýval více než 1700 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Přilbu při nehodě neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Samospráva Lipové Lázní na Jesenicku investuje do nového parkoviště před tamní mateřskou školou. Nahradí dosavadní provizorní plochu k parkování. Práce by měly být hotové do začátku školního roku, řekl nezávislý starosta Vladimír Šantrůček.
3: Bylo to ve špatném stavu, vlastně to parkoviště, spíš to nebylo ani parkoviště, byla to jenom sypaná hlíno, štěrkovitá plocha prostě, která při jakémkoliv dešti se měnila v blátivou zónu. Teďka ho už celáme, to parkoviště, samozřejmě ho chceme stihnout do začátku nového školního roku. Bude hlavně sloužit rodičům, které přiváží děti do školky.
2: Na akci s názvem Den zvířecích rekordů dnes dopoledne můžou vyrazit rodiny s dětmi do zoologické zahrady na olomouckém Svatém Kopečku. Pro návštěvníky jsou připravené tematické soutěže a hry nebo výroba suvenýrů. Pokračuje vedoucí marketingu ZOO Pavel Javůrek.
4: Je to akce, která startuje od 10 hodin dopoledne a trvá cirka do 15 hodin. Budeme se soustředit zejména v okolí vstupu do zoologické zahrady, kde budou připravena taková soutěžní stanoviště, jenž budou odkazovat právě na zajímavosti ze světa zvířat. Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24 sekundy a 11 setin.
5: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil. Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupně, v Jeseníkách okolo 25 a k tomu slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S dopravním omezením počítejte v centru Šternberku. Kvůli florbalovému turnaji je uzavřené hlavní náměstí a okolní ulice Čechova, Radniční a Pekařská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Začíná víkend a to opravdu krásný prázdninový je sobota 15. srpna. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior. Za chvilku se vydáme na naučnou stezku ve Vrchoslavicích, která je proměnlivá, mají tam pokaždé něco jiného. No a na víkend je připravena spousta zajímavých akcí, na nich se částečně podílí také Český rozhlas Olomouc, protože náš rozhlasový kolega, spisovatel, ale také fotograf a muzikant Miroslav Kobza bude dneska hrát v jeho recitál, nabídne všem hostům hospody za starých časů v Mohelně. Chmelnici na Olomoucké ulici. Recitál Mirka Kobzy si můžete poslechnout a zúčastnit se jej právě dnes od 18 hodin na uvedeném místě. Takže přejeme, ať se akce vydaří a samozřejmě také dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Čechoslavice, tam je stále něco nového, investovali tam do nové naučné stezky, vede v okolí obce a má 12 zastavení. A aby byla stezka stále zajímavá, informační tabule se zhruba každých 6 týdnů mění, dozvíme se teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vždycky se stačí půl dva vruty, nadzvednout to, vyměnit papír.
2: Tomáš Cezar nadzvedává plexisklo na jednom ze zastavení naučné stezky ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Pomáhá mu nezávislá místostarostka obce Adéla Palíšková.
3: Momentík ještě.
1: Srovnáš to ještě?
3: Asi dobrý. Mírná nerovnost lahodí oku.
1: Látky, šroubky. Hotovo.
2: Tomáš Cezar je z Vrchoslavického zahrádkářského svazu. Právě ten teď bude několik týdnů mít naučnou stezku na starosti a lidem na jednotlivých zastaveních představí zajímavé rostliny.
1: Jsou to vlastně takové keře a stromy, které tu sice můžete pěstovat, ale nejsou těch zahrádek jako úplně běžné. Buď si pěstovali dřív a přestali se jako celá ta myšpule, nebo je to něco, co je novější, ale se to tu není ještě úplně běžné. Jako případně to, jako to pěstování nám umožnilo vlastně to oteplení.
2: Každých zhruba 6 týdnů se podle Adély Palíškové stezka promění.
3: Chtěli jsme, aby to byla věčně živá stezka a protože víme, že ti lidé po té stezce chodí, tak jsme jim chtěli tu procházku trošičku zpříjemnit a zatraktivnit.
2: Aby nečetli pořád to stejné.
3: Ano, aby to bylo po každé trošičku jiné.
2: My stojíme u hřbitova, tady ta stezka začíná. Jak je dlouhá?
3: Je to zhruba 6 kilometrů, možná něco málo pod 6 kilometrů. Stezka končí tam, kde vlastně začíná. Start a cíl v jednom místě, to znamená za hřbitovem ve Vrchoslavicích.
2: U prvního a zároveň i posledního zastavení je navíc truhla, která má na sobě zámek s číselným kódem. I ta je součástí stezky.
3: K otevření truhly s pokladem vám chybí 4 čísla, která si po cestě vyluštíte a číselný kód, který vyluštíte, můžete použít k otevření truhly, kde si vezmete něco málo z pokladu.
2: Takže teď jsme vlastně zadali číselný kód. Kdo úspěšně kód uhádne, může si vybrat odměnu. Tentokrát v podobě sáčku se semínky.
3: Vděčná květinová směs, za to budou vděční nejenom děti, když si ji zasejí, ale také motýly a včely a pár takových těch celoročních zelenin, které tady můžete v našich zeměpisných šířkách zaset a vypěstovat.
2: Po zahrádkářích stezku příští měsíc převezmou dobrovolní hasiči. Po nich budou na řadě fotbalisté. Z Vrchoslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Tak vstávání není nikdy lehké, ale o víkendu je to přece jenom o něco lepší, kdy si můžeme přispat. 7 hodin 23 minuty přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí.

0: některých oblastech platit mimořádná opatření. Na webu Unišovské radnice začala údržba chatbota. Ten pomáhá lidem s vyhledáváním informací. Služba fungující na bázi umělé inteligence kvůli tomu může být dočasně nedostupná. Středověký Helštín na Přerovsku bude koncem srpna hostit tradiční setkání uměleckých kovářů Hefajston. Podle Pavlíny Jindrové ze zprávy Hradu by mělo na přehlídku přijet zhruba 600 umělců z 20 zemí světa. Rekonstrukci jedné z budov mateřské školy dokončují dělníci v Hlubočkách na Olomoucku. Součástí investice je například snížení stropů a výměna elektroinstalace. Práce by měly být hotové do začátku nového školního roku. Ze sportu? Tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a postoupila do druhého kola. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která si poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S dopravním omezením počítejte v centru Šternberku. Kvůli florbalovému turnaji je uzavřené hlavní náměstí a okolní ulice Čechova, Radniční a Pekařská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Chvilku po půl osmé zdravíme všechny kutily a zveme je k dnešnímu hobby magazínu, ten vysíláme v 10 a jedním z témat budou třeba závady našich zahradních povocníků, ucpané palivové cesty, sjeté lišty na pilách a tak podobně. Stejde.

0: Prázdniny jsou nejenom časem odpočinku, ale také časem mnoha výzprávek nebo různých oprav. Po 30 letech dělníci opravují v Hanušovicích tělocvičnu tamní základní školy. Poslední rekonstrukce se dočkala po povodních 97, ale kvůli předloňským záplavám se scénář opakuje.
1: Začali jsme koncem června, chceme dokončit a je tam takový šibeniční termín koncem září.
2: Říká v opravované tělocvičně starosta Hanušovic Marek Kostka z hnutí generace Y. Velká voda tady předloni poničila především podlahu. Ta původní už je pryč a na zemi leží nové podkladové desky. Dělníci je přivrtávají, o kus dál jeden zametá. Pracují ale i na dalších místech.
1: Jsme teda do toho zahrnuli nejenom ty poškozené podlahy, ale i osvětlení tělocvičny, už úpravu těch sociálních zařízení, které byly opravdu už zastaralé.
2: Není to přitom poprvé, co se tělocvična v Hanušovicích opravuje kvůli záplavám, připomíná starosta.
1: Poslední rekonstrukce, a to je takový paradox, proběhla po roce 97, kdy tady byla taky ta velká povodeň a kdy vlastně ty následky byly podobné.
2: Opravy tělocvičny chtělo město spustit už minulý rok, dodává starosta Marek Kostka.
1: Nestihli jsme to termínově, protože ta tělocvična opravdu se musí opravovat těch letních měsících, kdy je nejméně využívaná, že pro nás ta tělocvična je přes ty chladné zimní měsíce stěžejní. Takže to jsme nestihli, takže jsme to museli odložit do ten rok a naplánovali jsme to na ten rok letošní, rok 26.
2: Se zaplacením rekonstrukce pomůže i veřejná povodňová sbírka, zdůraznil Marek Kupka z Hanušovického odboru správy majetku služeb a investic.
3: Rekonstrukce tělocvičny proběhla z několika zdrojů. Něco přispělo město Hanušovice, část peněz šla z dotačního programu Živel a třetí položka byla financována z veřejné sbírky po povodních a tímto všem zúčastněným děkuju za finanční příspěvky.
2: Dohromady vyjde oprava tělocvičny na 7 milionů korun. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, ta předpověď je velmi krátká a jednoduchá. Bude jasno, slunečno, teploty lehce nad 30, v Jeseníkách kolem 25.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15:45, v repríze pak v neděli v 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.

0: kde mi poví, co si.
1: Spousta posluchačů dneska vyrazí někam do Kapradí a Mechu, zkrátka do přírody, takže přejeme krásné výlety a dá se to spojit třeba také s návštěvou zemědělské společnosti Paseka v Babicích, kde dneska plánují den otevřených vrat. Je to nejenom pro děti, je tam spousta ukázek zemědělské techniky a nebo taky činnosti pracovníků tohoto družstva. Startuje se ve 12 hodin, takže máte-li čas a blízko do Paseky a do Babic, zajděte se tam podívat.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sklizeň Chmele na Hané začne příští týden. V Olomouci se dnes koná dětský festival. Sportovci se dnes můžou zúčastnit triatlonu pod Kralickým Sněžníkem. Dnes čekejte jasno, nebo skoro jasno, a teploty do 34 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Někteří zemědělci z Hané plánují na druhou polovinu příštího týdne zahájení sklizně chmele. Česačky by se měly rozjet například v Prosenicích na Přerovsku. Úroda bude podle tamního agronoma Martina Rýpara kvůli horku a suchu podprůměrná.
2: Není na co čekat, protože ty teploty vysoké přetrvávají a mají přetrvávat i v těch následujících týdnech, takže ten chmel vlastně buď dozraje nebo nedozraje, ale spíš jako teď už těch 14 dní visí na stejné té vývojové fázi jak doposud.
0: Několik desítek ukrajinských mužů už v Česku nedostalo dočasnou ochranu kvůli novým pravidlům. Muži ve věku od 23 do 60 let musí nově prokázat, že na Ukrajině splnili vojenskou povinnost. Opatření platí už 10 dní a je společné pro celou Evropskou unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 390 tisíc lidí. Olomoucké výstaviště Flora dnes patří dětem. Areál hostí tradiční přehlídku festáček. Součástí jsou například hudební vystoupení, atrakce a edukační zóny, řekl organizátor festivalu David Uhlíř.
3: Na hlavním pódiu vystoupí Karola Kvído, Míša Ružičková, Kajuška, Baby Boom a oblíbený slovenský zpěvák Míro Jaroš. Pro děti bude po celý den připravený program. Sice mohou nastrkat hrady, trampolíny, kolotoče, vláče, kontaktní zoo, penovou party, malování na obličeji a maskoty.
0: Členové spolku Za krásnou Olomouc dnes pořádají cyklovýjížďku zaměřenou na historii plováren, říčních lázní a koupališť. Sraz zájemců je ve 2 hodiny odpoledne pod Jakubskými schody v Bezručových sadech. Další informace zájemci najdou na sociálních sítích spolku. Sport. Rybník Úžas u Starého Města na Šumpersku dnes dopoledne ožije triatlonovými závody. Konat se budou v několika věkových kategoriích. Trasy povedou horským terénem pod Kralickým Sněžníkem. Pokračuje ředitel závodu Filip Maliňák.
4: Celý ten den zahajujeme dětskými závody, které jsou od 11 hodin a na ten navazují závody dospělých hlavní kategorii od 13 hodin. Dětské závody budou jak běžecké, tak potom máme takový mini triatlon pro děti. V tom hlavním závodě potom je to 500 metrů plavání, 16 km na kole a 5 běhů. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupně, v Jeseníkách okolo 25. K tomu slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 mezi 283. a 264. kilometrem ve směru z Libníku nad Bečvou do Mohelnice dejte pozor na vozidlo údržby silnic. Cestáři tam sečou trávu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Startujeme prázdninový víkend, jsme uprostřed srpna a je horko, jak má touhle dobou být. 8 hodin a 4 minuty, u mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji dobré slunečné ráno. Za chviličku nabídneme rubriku Stalo se před 100 lety, nebo třeba Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Ale protože je víkend, tak to budou také rybářské historky v podání Igora Bareše. Každou sobotu a neděli krátce před 9 hodinou, tak se těšíme na další. S vámi je dnes Tomáš Kedzior, přeji dobré ráno.

0: Vaševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Stručná jak jen předpověď počasí může být. Jasno, teploty lehce na 30 stupňů, v Jeseníkách 25 a slabý jižní vítr. Taková bude sobota.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Klose před stolety.
1: 8.21 s Ditou Vojnarovou. Dozvíme se, proč se redaktoři katolického deníku Našinec pohoršovali, když zjistili, že se má v Olomouci Chválkovicích otevírat nové kino.
2: Dozvěděli se totiž, že zemská správa politická v Brně vyřídila žádosti o kinematografickou koncesi pro Olomouc Chválkovice, kde žádala jak Jednota Orla, tak Sokol, a sice ve prospěch Sokola. A podotýkali, že v Republice Československé je 1113 koncesních kinematografických listin, z toho jich 390 vlastnil Sokol, 41 dělnická tělovýchovná jednota a 22 Orel se všemi katolickými spolky. Psali, to je nepoměr více než křiklavý a činí dojem, že povolané úřady považují sokolstvo za jediné oprávněné požívati výhod spojených s provozováním kina. Příslušné úřady by si měly konečně uvědomiti, že Orel není nijak bezvýznamnou organizací a že stálé protěžování Sokola na úkor jiných spolků musí vyvolat i protiakci. Bude nutno, aby naši političtí činitelé zakročili a zjednali jistou dohodu, aby nebylo možno takovýmto způsobem stále z úředních míst bagatelizovat našeho Orla.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté zprávy a Igor Polák.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Dopravní podnik města Olomouce zahájí v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Terminály budou sloužit v prvních 10 tramvajích a stejném počtu autobusů. Československá obchodní banka dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

0: Mistrovství Evropy podlehli i po druhé Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase prohráli s vícemistryněmi z minulého šampionátu 0-3 na sety. A ještě počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zvýšenou opatrnost doporučujeme na dálnici D35 na 258. kilometru ve směru z Olomouce do Mohelnice. Stojí tam neoznačené porouchané auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 9:30, sobota ráno a my vám ještě do 9 hodin nabídneme rybářskou historku v podání Igora Bareše.

0: 7.38, přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc. Zdravotníci samozřejmě pracují nepřetržitě, no a bude se jim pracovat určitě lépe, protože samospráva Olomouckého kraje chce investovat do 3 nových výjezdových stanic záchranné služby. Bude to na Jesenicku. Do 2 z nich, v Jeseníku a Javorníku, chce přesunout zdravotníky z tamních současných stanic a v Mikulovicích by měla začít fungovat základna úplně nová. Díky tomu budou i kratší dojezdové časy sanitek.
1: Tady vidíme odpočinkovou místnost pro posádky.
2: Ukazuje mi zázemí výjezdové stanice záchranné služby v Jeseníku vrchní sestra Šárka Kubálková. Ročně odsud záchranáři výjíždějí v průměru ke 4000 zásahů.
1: Počet zásahů v regionu i celém kraji vykazuje mírný, ale setrvalý nárůst. Tento trend v průměru okolo 1,5 až 4 % je meziroční. Je zapříčiněn zejména stárnutím obyvatelstva a zvyšujícím se počtem výjezdů k seniorům, což je v jeseňském regionu s úbytkem mladší generace velmi znatelné.
2: Uvádí Kubálková. Zázemí v Jeseníku i Javorníku už neodpovídá současným standardům. Záchranáři navíc bojují s dlouhými dojezdovými vzdálenostmi. Nejhůře dostupné jsou oblasti Zlatohorska a Vidnavska, pokračuje Kubálková.
1: Zákonný limit pro dojezd posádky od převzetí pokynu k výjezdu činí v České republice 20 minut. Vidnavsko sice neleží úplně v tom přímém horském hřebenu, nicméně z Jeseníku je tam cesta dlouhá zhruba 20 kilometrů. To pro sanitku jedoucí v plném provozu znamená dojezd na hraně zákonného limitu.
2: Problémy s dojezdovou vzdáleností by měla vyřešit plánovaná výstavba nové základny na myslivecké louce v Mikulovicích. Pokračuje Vladimír Lichnovský, náměstek primátora zvolený za hnutí ANO.
3: V dotčeném regionu požadavky optimální dostupnosti a lepšího pokrytí nejlépe splňují právě Mikulovice. Dojde tak rozšíření pokrytí severní části území Olomouckého kraje o další výjezdovou základu s jednou výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci.
2: Podle Lichnovského se předpokládané náklady na výstavbu nové základny budou pohybovat kolem 30 milionů korun. Kraj zároveň připravuje výstavbu nových stanic také v Jeseníku a Javorníku, kde záchranáři dosud využívají pronajaté prostory.
3: Hlavním cílem je vytvoření kvalitního a moderního zázemí výjezdových základen pro záchranáře, což povede ke zlepšení kvality poskytované přednemocniční neodkladné péče.
2: Předpokládaná hodnota výstavby těchto dvou stanic je více než 130 milionů korun, dodává Lichnovský.
3: Snahou Olomouckého kraje a zdravotnické záchranné služby je o to, aby ještě v letošním roce byly započaty stavební práce pro výstavbu výjezdové základny jak v Jeseníku, tak v Javorníku.
2: Výstavbu nových stanic vítají také jeseničtí záchranáři.
1: Na nové moderní prostředí se těšíme.
2: Uzavírá Kubálková. Základny v Jeseníku a Javorníku by měly být dokončené v roce 2028. O 2 roky později pak také nová základna v Mikulovicích. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
5: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

vím od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Počasí.
2: 8:45, sobota bude krásná, s teplotami lehce nad 30 stupňů Celsia i v Olomouckém kraji a mělo by být jasno po celý den.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

Prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, to jsou také pravidelné rybářské historky. Ta dnešní bude o cestě do Makedonie a prvním uloveném pstruhovi. V režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.

Vyjeli jsme se ženou do Makedonie, to když ještě nebyla Jugoslávie rozdělená. Bydleli jsme ve městě Struga na jihozápadě země u severního břehu Ochridského jezera. Je to moderní a vyhledávané letovisko s řadou hotelů a pláží. Mezi více než 30 tisíci stálými obyvateli tvoří výraznou většinu Albánci. Každé léto se tady koná známý festival poezie. S rybářem Slavkem, který se stal mým rybářským společníkem, jsme se sešli hned druhý den ráno. Podíval se s úsměvem na můj proutek s navijáčkem a 100metrovým vlascem a pravil, zkusíme to trochu jinak, jo? Vyjel se svým velkým motorovým člunem na jezero a za pomalé jízdy vytočil z obrovského navijáku na boku lodi snad kilometr šňůry s dobře kilovou zátěží na konci a několika obratlíkovými ramínky, mezi nimiž byla ještě další olova. K těm obratlíkům postupně připevnil návazce s podlouhlými blízkači, lžičkovými třpitkami i s mrtvými rybičkami. Uvidíme, co se jim bude víc líbit, povídal, když zase převzal řízení a stejnoměrnou rychlostí vedl loď středem jezera. Jeli jsme pořád k jihu. To už je Albánie, tam, co jsou boje, je hranice, vysvětloval mi. A pár kilometrů tímhle směrem je Řecko. Na horizontu zatím vidět nebylo, jen nekončící vodní plocha, jako na moři. Všechno pro mě bylo samozřejmě zajímavé, ale přesto jsem musel myslet hlavně na to, co se asi děje dole, ve vodě, v hloubce, kterou projíždějí naše třpitky a rybičky. To je jednoduchá věc, usmál se Slavko. Tak se přesvědčíme. Nejdřív se dívej, příště zkusíš vytáhnout šňůru ty sám. Dlouho točil klikou, než se objevil první obratlík s návazcem. Prázdný. Ani z dalších dvou nic nebylo. Slavko návazce zručně odpojoval od obratlíkových ramínek a přitom mě poučoval, jak se obsluhuje rumpál. V půli slova přestal a vytáhl prvního pstruha. Byl stříbrný a po těle měl samé černé tečky. Ani jednu červenou nebo oranžovou jako u nás. Za to měřil tak 50 čísel. První živý jezerní pstruh, kterého jsem potkal. Tolik jsem toho o nich přečetl a tolik toužil potom je vidět. Celkem jich bylo na šňůře 5. Přímo jsem nad nimi jásal, jak byli velcí a krásní. Slavko ale tolik nadšený nebyl. Je trochu pošmourno. Zkusíme dát světlejší blízkače, aby líp viděli, prohlásil a potom širokým obloukem obrátil loď. Když už jsme zase viděli náš hotel, přišla moje chvíle. Slavko zpomalil ještě víc. Tak do toho a vytáhni jich aspoň 10. Nejistýma rukama jsem odjistil rumpál a začal navíjet. Nebyla to žádná legrace. Musel jsem se do kliky pořádně opírat, abych ji udržel v pravidelném pohybu. Najednou jsem ucítil svého prvního pstruha. Nevypínej ho nad vodou, varoval mě Slavko, nebo ti vyklouzne a je pryč. Přendej ho nejdřív do člunu. Poslechl jsem ho ve všem. Pak jsem vytáhl dalšího, mnohem většího. Snad největšího ze všech. A pak ještě dva prostřední, ale to už teď bylo jedno. Vůbec nezáleželo na tom, kolik jich je. Důležité bylo, že to byly jezerní pstruzy a že jsem je vlastníma rukama ulovil. Neváhal jsem a hned na břehu jsem si svůj prozatím nejvzácnější úlovek vyfotil. Po návratu do Olomouce jsem se těšil, až mi film vyvolají a já budu s fotkami obcházet kamarády rybáře a náležitě se předvádět. Film ani fotky se dlouho nevracely. Urgoval jsem to. Pak konečně přišel, alespoň film, nový a prázdný. K němu byla přiložena omluva, že se můj původní film zřejmě někde při expedici ztratil a proto mi posílají tenhle, abych se nezlobil a tak dál a tak dál. No jo, no. Rybářský pán Bůh nemá chvást, ale rád, připomněl jsem si a drobně se zastyděl.

Sobotní dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc máme před sebou. Nabídneme pořad věnovaný duchovním tématům mezi nebem a zemí po 9. hodině a Hobby magazín potom mezi 10. a 11. Probereme třeba závady našich zahradních pomocníků, sekaček, řetězových pil a tak podobně. Tak v 10.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Česko potrápí o víkendu další vlna veder. V olomoucké zoologické zahradě je dnes zábavný program pro rodiny s dětmi. Hrad Štenberg dnes ožije dětskými prohlídkami. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. Dnes vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia, zítra může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli i rostoucí vlhkostí vzduchu, se bude zvyšovat zátěž teplem.
0: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza více než 1700 nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Podle BESIPu je důležité taky její správné nasazení. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí v Česku helmu nosit povinně. Na akci s názvem Den zvířecích rekordů dnes dopoledne můžou vyrazit rodiny s dětmi do zoologické zahrady na olomouckém Svatém Kopečku. Pro návštěvníky jsou připravené tematické soutěže a hry nebo výroba suvenýrů. Pokračuje vedoucí marketingu ZOO Pavel Javůrek.
3: Je to akce, která startuje od 10 hodin dopoledne a trvá cirka do 15 hodin. Budeme se soustředit zejména v okolí vstupu do zoologické zahrady, kde budou připravena taková soutěžní stanoviště, jenž budou odkazovat právě na zajímavosti ze světa zvířat.
0: Dětské prohlídky připravila na dnešek turistům správa hradu ve Štenberku. Určené jsou návštěvníkům od 5 do 10 let v doprovodu rodičů. První prohlídka začne o 9:30 dopoledne, ovšem rezervace jsou nutné. Další podrobnosti jsou na hradním webu. Sport. Českým oštěpařkám se na evropském šampionátu v Birminghamu nedařilo. V kvalifikaci vypadly Syčaková, Ogrodníková i Tabačková. Letošní česká jednička Nikol Tabačková skončila 27., když hodila jen 52 metry a 41 centimetr.
4: Klamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupně, v Jeseníkách okolo 25 a k tomu slabý proměnlivý nebo přechodně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S dopravním omezením počítejte v centru Štenberku. Kvůli florbalovému turnaji je uzavřené hlavní náměstí a okolní ulice Čechova, Radniční a Pekařská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Na Šumavě se letos chytají kouzelné rybičky, nejsou ale na talíř, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Řekneme vám, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma – Oceán moudrosti, řekne nám o něm víc. Pozoruhodné sakrální památky a stavby najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Helenu Vondráčkovou jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách, v Prášilech nebo na dalších místech narazili na síť plnou barevných rybiček. Tyhle rybičky jsou kouzelné, pomáhají totiž plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Charita Sušice prostřednictvím této sbírky pomáhá lidem, aby mohli zvládnout náročnou životní situaci nebo pečovat o své blízké. S důstojností. Jak takové rybaření funguje, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Poskytujeme službu všem lidem bez rozdílu a spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro ně není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci, jak seniori háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady v našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, co taková vybarvená rybička dokáže.
2: Můžou přispět na náš účet.
1: Kolik sítí na rybky jste rozprostřeli?
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: Jsme velmi rádi, že se nám podařila zhmotnit myšlenka pomoci, která není omezená věkem, pohlavím, vzděláním, prostě zapojují se všichni. Malé děti velmi rádi spolupracují, rodiče se zapojí tím, že pošlou svůj dar. A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce našich zaměstnanců jsou služby péče, kde vlastně pomáháme lidem, aby mohli zůstat co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí, to znamená doma. Ty pečovatelky přijedou a pomůžou prakticky s čímkoliv, když ten člověk je tam sám, anebo ta rodina třeba jde do práce a potřebuje prostě si na chvilku odskočit, tak my je vlastně zastoupíme. Pak máme služby prevence, tam patří právě odborné sociální poradenství, kde pomáháme lidem najít prostě cestu, ať mají ztrátu bydlení, zaměstnání, anebo jsou opravdu vyloučení a jsou na ulici.
1: Rybky houpající se v sítích jsem objevila v několika šumavských restauracích a kavárnách. Jaká přání plní?
3: Ti naši klienti, jak klienti péče, tak klienti poradny, mají i svá přání, stejně jako my, úplně obyčejná přání. Například někdo si přál knihu o Šumavě, někdo si přál ochutnat smaženou rybu na vánočním stole, nebo domácí cukroví. A takovéhle malé drobnosti my jsme mohli splnit okolo těch Vánoc. Takže se nám vlastně letní kampaň krásně prolne až do vánočního období, kdy my můžeme plnit ta skromná přání dětem, dospělým, všem.
1: Jak se v tom odráží duchovní přesah?
3: Já tam vidím ten přesah toho duchovna v podobě té lidskosti. Protože my jsme součástí osudu těch lidí. My jim věnujeme něco ze své osobnosti a žijeme s nimi ten běžný život, který třeba není tak atraktivní na sociálních sítích, ale je tady a vždycky bude. A pro mě to, že mohu dělat pro organizaci, pro níž je lidskost, důstojnost, pracovní náplň, tak to mě naplňuje velkým pocitem štěstí a pokory a jsem vděčná, že můžu být součástí.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Trtík, který byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností, byl tehdy ve věci nezákonně zadržován. Vyplynulo z úterního rozhodnutí soudu. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera Marie Vavříčková. Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců Terezy Bartuňkové a Ondřeje Klavíka. Připravili instalaci určenou pro prostory katedrály a výstava reaguje i na blízkost sedlecké kostnice. Výstava začala včera a propojuje kresby, světelné objekty i práci se zrcadly a zve návštěvníky mimo jiné k zamyšlení nad pomíjivostí života. Inspiraci čerpá z nadčasového poselství Memento Mori, které je se sedlcem neodmyslitelně spjato. Potrvá do 21. září. Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají již 300 let, se vrátil z restaurátorské dílny. Ve zlatohorském farním kostele jej slavnostně přivítají zítra při poutní slavnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf. Do ukončení rekonstrukce celého oltáře poutního kostela zůstane na bočním oltáři zlatohorského farního kostela. Rekonstrukce celého oltáře vyjde na 4,7 milionu korun. Zlatohorský obraz je jednou z významných kopií díla Lukase Cranacha staršího, takzvané pasovské Madony z roku 1537. Namaloval jej malíř Simon Schwarz. Restaurování obrazu předcházel důkladný průzkum. Využit byl například i rentgen ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Kovové prvky pomáhalo analyzovat Technické muzeum v Brně. Taky tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Dana Bartu jsme vám zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí tady na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Řadu sakrálních památek najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Toto město tak připomíná i duchovní odkaz našich předků. S průvodcem Janem Balcarem se tam zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Na území bylo v minulosti zřízeno poměrně velké množství kamenných soch. Co o tom víme?
2: Pilníkov, dnešní město Pilníkov, historicky také město Pilníkov, se nachází v bývalých Sudetech a pilníkovská výzdoba je unikátní. Prakticky, když cestou od Trutnova vyjíždíme, tak na Vlčické křižovatce můžeme spatřit krásná Boží muka s křížem na kamenném podstavci.
1: Víme datování zhruba?
2: No, je to v roku 1718 a jsou tam i iniciály GHM. Zajímavý je, že v roce 2010 ty zbytky kříže byly zrestaurovány místním kamenictvím, tedy z Čermné.
1: No, ale rok 2013 byl takovým nepříjemným rokem právě pro toto místo.
2: Bohužel, někdo odcizil sošku, ale místní na to pružně reagovali a při kácení stromu, kdy byl kříž poškozen, tak zároveň celý ten kříž, včetně sošky, bylo to opraveno.
1: Ano, soška se zase vrátila na místo, kříž opraven. My můžeme vidět právě tady v městě Pilníkov ještě jeden velmi zajímavý polní kříž.
2: Pokud bychom se vydali dál cestou do města, tak tam je odbočka do Starých Buků a tam se nachází krásný kamenný kříž, který byl opraven nejprve v roce 2007 a teďka čest je 2023. Jinak původ tohoto kříže se datuje k roku 1802.
1: No, víte, co mě tady zaujalo? Taky kamenný krucifix. To je velmi zajímavá památka.
2: Tak je to ještě dál, poblíž domu číslo 294, tak ten se tam nachází. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné a dal ho zhotovit v roce 1802 místní sedlák Johann Christoph Bauer, což byl místní německý hospodář.
1: My jsme nezmínili monument a to je kostel, který celému Pilníkovu vévodí. Co je to za kostel?
2: Přesně jak říkáte, na náměstí se nachází kostel Nejsvětější Trojice, který má trošku pohnutou historii. Stojí na takovém návrší uprostřed náměstí a připomíná se už v roce 1357. Nejprve to byl dřevěný kostel a postupně byl opravován. Nynější kostel byl vystavěn v letech 1768 až 1770 a postavil ho stavitel Johann Ješke v pozdně barokním slohu.
1: Co víme o vybavení kostela?
2: Pochází ze závěr 18. století a část toho vybavení byla doplněna v roce 1820, ale barevné vitráže byly v 20. století nahrazeny tvrzeným sklem. Zajímavý je, a to je právě ten pohnut našich kostelů v pohraničí, že 28. ledna 2006 se zřítila klenba kopule ve střední části kostela a v posledních letech tam najdete kilometry lešeňových trubek, které drží vnitřní stav a byla kompletně opravena kopule, takže to je teď dominantní a krásná.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás a teď zveme do kina. Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Poltikovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold, mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
1: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 v únoru, kdy přijel jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tedy pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně. A vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky v člověka obojíme velkým zážitkem, takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už necestuje, že jo, ani Dalaj Lama, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
2: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalajlámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
1: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že spíš jsem to já, možná moje rodina a tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalajláma říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni dennodenně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj. A trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 tuším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Jerinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací anebo záběry, které vytvořila umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?

Bylo tam v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud se opřel do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem, no. Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více, vybraných filmech běžně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se nyní vydáváme do Vsetína. Už ve čtvrtek začne multižánrový křesťanský festival United. Koná se každoročně na konci prázdnin právě ve Vsetíně. Multižánrovost festivalu United se promítá ve škále koncertů, různých hudebních stylů a spektru dalšího programu. Semináře, workshopy, divadla, sporty, stream scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Kromě většího třídenního festivalu přišli pořadatelé také s konceptem United City, tedy jednodenními akcemi, které se konají v různých městech napříč Českou republikou. Natáčela Sofie Čiripová.
1: Vzhledem ke svému bohatému programu vyžaduje festival United propracovanou organizaci a nespočet pořadatelů. Jedním z nich je také Ludvík Kysela. Ten popisuje, jak festival vznikal a co nabízí.
2: United je multižánrový křesťanský festival. Jehož cílem je si ukázat současným generacím, hlavně mladý generaci, nějakou poutavou cestu, jak vnímat křesťanství. Ta multižánrovost je v tom, že to jsou nejenom jako různé žánry hudební, ale zároveň jde o workshopy, semináře, divadla a dokonce i outdoorové aktivity. Samotný festival United vzniknul ve Vsetíně, už je to 15 let zpátky, připravuje se teď 16. ročník. Co já vím, tak to byla touha potom spojit dohromady mladé křesťany z různých církví. Takže úplně ta původní myšlenka byla, aby se sešly jednotlivé mládeže z okolí Vsetína. Oni si potom setkání uvědomili, že mají strašně moc věcí společných, byť se předtím nesetkávali tolik, anebo vůbec, a že to je vlastně škoda. Já si osobně myslím, že United na Vsetíně je opravdu vsetínský zázrak, že když tam přijedete, tak zjistíte, že na tom malém městě se sjedou opravdu jako tisíce mladých křesťanů. Když budete úplně noví a vezmete si do ruky letáček, tak ta pestrost té nabídky je tak velká, že začnete úplně zběsile hledat, co všechno chcete vidět, slyšet a o co nepřijít, a zjistíte, že vždycky o něco jako přijdete. Festival United probíhá od čtvrtečního večera až do sobotní noci a je to prostě velká jízda úplně od ranních chvál akustických až po večerní late night show. Je tam venkovní scéna, ten festival je dneska opravdu takový jako rozprostřený úplně přes celé to město, takže v několika tělocvičnách lidé spí, je obsazený kulturní hlavní prostě dům, co tam je, je obsazená městská knihovna, divadlo, školy, aby prostě všude se dostalo na ty desítky seminářů a workshopů.
1: Během pandemie byla ale organizace takto veliké akce nemožná. Pořadatelé si ji však nechtěli vzdát, proto přišli s novým konceptem United City.
2: Během té první vlny vsetínský tým vymyslel, že United bude v online prostoru. Ano, byla to úplná nouzovka, ale podařilo se, že jako něco bylo. Ten další ročník už bylo možné, aby se lidé sešli, ale pouze venku, v otevřených prostorách. Tudíž ten tým se rozhodl, že zkusí udělat takové jakoby malé United, které udělá venku, a tím pádem to může udělat jenom jako na jeden den, protože ty lidé nesmí nikde spát. Tak vznikla myšlenka United City, což byla tehdy Plzeň, Litomyšl a potom Vsetín.
1: Tato myšlenka se později začala rozrůstat. Jelikož působí Ludvík Kysela v Českých Budějovicích a pracuje už řadu let s mladými lidmi, byl osloven, zda nechce také v jihočeském krajském městě uspořádat United City. Zpočátku byl skeptický kvůli náročnosti organizace této akce, ale později po schůzce s hlavními pořadateli ze Vsetína s uskutečněním projektu souhlasil.
2: Když jsme končili, tak jsme se domluvili všichni na tom setkání, že bychom opravdu chtěli, aby festival United v Českých Budějovicích byl, a že jsme ochotní do toho jít a dát tu svoji energii, protože nás bylo docela dost, že to byly prostě společenství napříč od katolické církve až po evangelikální církve, až po charismatické, prostě takový mix jako těch budějovických církvích. Dneska už jsme taky kamarádi, přitom jsme se tehdy vůbec neznali, což je vlastně United, to je vlastně to krásný. Takže sice United znamená spoustu věcí i vzhledem k lidem a společnosti, ale je to i United právě tady v tomto organizování, kdy my neřešíme rozdíly mezi námi, ale řešíme, že jdeme za nějakým cílem a táhneme za jeden provaz, to tak je.
1: Na realizaci festivalu United City je potřeba schopný a početný tým, kde každý má své poslání a úkol. A Ludvík Kysela je jeho neoddělitelnou součástí.
2: Na tom budějovickém týmu je asi hodně realizace. Realizace úplně na místě. Já mám na starosti takzvanou malou techniku. Mám jako tým 5-6 mladých lidí. Naším úkolem je zajistit ozvučení seminářů. I když bude třeba nějaká talk show, nebo diskuze, nebo jenom seminář, tak ho musíte nahrát, musíte ho přenést, musíte počítat s tím, že tam je nějaká projekce, že třeba někdy chtějí pouštět nějakou hudbu, a to všechno musí prostě fungovat. Z toho, co se nahrává, tak potom se dělají podcasty.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení rozhlasoví posluchači, v našem sboru v Třanovicích se v těchto dnech zamýšlíme nad tím, jaké my, křesťané, máme poslání. To zcela zásadní křesťanské poslání definoval Pán Ježíš Kristus na konci své služby. Evangelista Matouš je zaznamenal takto. Ježíš přistoupil a řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Z toho našeho českého překladu to není úplně zřejmé, nicméně ústředním příkazem tohoto textu je čiňte učedníky. Tedy získavejte lidi pro Pána Ježíše Krista a pomáhejte jim růst ve vztahu s ním. To je zásadní poslání křesťanů i církve. Nebyt tohoto poslání, Pán Bůh by si nás dávno vzal k sobě na věčnost. Ale on chce, aby i ti, kdo ještě Ježíšovými učedníky nejsou, doznali proměny, stali se jeho následovníky a nalezli pokoj, který přináší jedině Pán Ježíš Kristus. Máme tedy činit učedníky Pána Ježíše a to je velká výzva. Nemáme jen usilovat o to, aby se lidé stali ještě lepšími lidmi. Máme usilovat o to, aby byli učedníky Pána Ježíše. Proto kdysi vznikaly a dodnes slouží různé misie. Proto žádnému křesťanovi nemůže být lhostejné to, zda jeho soused, spolupracovník či člen rodiny je následovníkem Pána Ježíše nebo není. Proto nám nemůže být lhostejné, zda lidé v jiných zemích mají přístup k evangeliu nebo ne. Proto nám křesťanům nestačí, když jsou naše děti či naši blízci prostě jen dobrými lidmi. Jediná naděje člověka pro věčnost je v tom, že budeme učedníky Spasitele Ježíše Krista. V minulých měsících jsme v našem sboru dělali sbírku na auto pro kaplanský manželský pár na Ukrajině. Spolu s dalšími partnery jsme toto auto zakoupili a věnovali jim ho. Tito manželé ho využívají, aby přinášeli naději evangelia vojákům na frontě nebo třeba zdrceným vdovám popadlých. Slyšeli jsme mnoho příběhů o tom, jak lidé v těchto náročných situacích dychtivě naslouchají poselství evangelia o tom, že je tady Bůh, který taky ztratil svého syna, Ježíše Krista. Nicméně tento Bůh s námi nezdílí pouze naději tam, kde my žádnou nevidíme. A tak i v temnotě válečného traumatu se z lidí stávají učedníci Pána Ježíše. Milí přátelé, pokud jste následovníci Ježíše Krista, pak i vás dnes tento Ježíš ujišťuje, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Naše poslání nestojí jen na našich schopnostech, je založeno na jeho autoritě a na jeho zaslíbení. Já jsem s vámi po všechny dny. A vás, kdo ještě učedníky Pána Ježíše Krista nejste, i dnes Ježíš volá na cestu víry a spolehnutí se na něj, protože v jeho blízkosti je dobře. O tom jsem se sám mnohokrát přesvědčil a o tom se můžete přesvědčit i vy. Stačí se vydat na cestu následování. Pán Bůh vám v tom žehnej.

kolem známých míst.

že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál tak

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci začali v olomoucké Zikově ulici bourat nevyužívanou kotelnu. Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. V Suchdole na Prostějovsku dnes poměří své dovednosti šoféři malotraktorů. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 34 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Demolici bývalé plynové kotelny zahájili dělníci v olomoucké Zikově ulici. Práce vyjdou městský rozpočet na necelých 600 tisíc korun. Součástí investice je taky rekultivace plochy a založení trávníku. V budoucnu by v lokalitě mohlo být nové parkoviště, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
2: Tento měsíc půjde kompletně k zemi, demoliční firma ji tedy zdemoluje, pozemek bude upraven nějakým návozem zeminy, bude dočasně zatravněn a vzhledem k tomu, že místní volali potom, že by chtěli také navýšit parkovací místa, tak se domnívám, že bychom tady právě mohli mít tu volnou kapacitu, kterou bychom mohli využít pro nové parkoviště.
0: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 1700 nehodami dětí do 14 let od roku 2023. V Česku musí mít cyklisti do 18 let přilbu povinně, řekl Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
3: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
0: Na louce za kulturním domem v Suchdole na Prostějovsku dnes poměří své dovednosti šoféři malotraktorů. Od 1 hodiny se tam utkají v tradičních závodech s názvem Traktor Party, popisuje za organizátory Kateřina Čepe.
4: Máme připravenou pro jezdce trať, která není jen rychlostní, ale také dovednostní, takže oni musí projet například oblíbenou překážkou, která se jmenuje Kančiště, kde je taková vybagrovaná mělká jáma a my do ní nepouštíme vodu. Musí taky zacouvat třeba do místa, které připomíná garáž, aby bylo vidět, jak se dokážou trefit do takového místa.
0: Členové spolku Za krásnou Olomouc dnes pořádají cyklový jížďku zaměřenou na historii plováren, říčních lázní a koupališť. Sraz zájemců je ve 2 hodiny odpoledne pod Jakubskými schody v Bezručových sadech. Další informace zájemci najdou na sociálních sítích spolku. Sport. Oštěpař Jakub Vadlej vstoupí večer po 21. hodině do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. V předešlých dvou skončil na 2. a 1. místě. V 21 hodin a 10 minut pak odstartuje v Birminghamu finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glorií Manuel. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupně, v Jeseníkách okolo 25 a slabý proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 mezi 283. a 264. kilometrem ve směru z Lipníku nad Bečvou do Mohelnice dejte pozor na vozidlo údržby silnic. Cestáři tam sečou trávu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jako že dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé do medu. Sirupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená a mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Hobby magazín. Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě, nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
1: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
2: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
1: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
2: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
1: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
2: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
1: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
2: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
1: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i

0: To, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% jako přísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky z pravidla, že tam dochází přehřátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru, a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický olejek, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
5: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí? Ptala se Dita Vojnarová. Odpovědi uslyšíte v prázdninové repríze v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pražský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na Uničovsku je kvůli velkému suchu zakázán odběr povrchové vody. V Brané na Šumpersku je tradiční mariánská pouť. Cyklistická Czech Tour bude mít dnes dojezd na Dlouhých Stráních. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Radnice v Uničově kvůli suchu a výraznému poklesu hladiny vodních toků zakázala odebírat povrchovou vodu například k zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Opatření se až do odvolání vztahuje na všechny vodní toky a vodní nádrže v celém správním obvodu Uničova. Zákaz tak platí pro Uničov, Dlouhou Loučku, Lipinku, Medlov, Novou Hradečnou, Paseku, Šumvald, Troubelice, Újezd a Žolechovice. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny 5. srpna začala totiž platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
2: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Tradiční mariánskou pouť hostí Braná na Šumpersku. Její součástí jsou ukázky řemesel a historického šermu, dílny pro děti nebo divadelní představení, řekl starosta Brané Martin Alexa.
3: Program začne v sobotu 15.8. o 13 hodin. Návštěvníci si mohou vyzkoušet keramický workshop a večer se na náměstí mohou těšit na cymbálovou muziku Javor Brno a letní kino. Neděle tradičně nabídne poutní mši, žehnání mariánského pramene a po celý den doprovodný bohatý program. Historický tábor, šermíře i spoustu dalších atrakcí.
0: Laskavárna v Moravské Třebové představuje novou výstavu. Své práce tam vystavuje místní rodák, výtvarník, spisovatel a muzikant Jaromír Mikeš. Co mohou návštěvníci na jeho obrazech vidět, popisuje sám autor.
4: Ty obrázky, ty ilustrace jsou součástí některých z těch knížek. Kdežto ty velké obrázky, ty A3, jsou publikace k městům a tyhle ty jsou vyloženě směrovány na Moravskou Třebovou. Sport.
0: Třetí etapou dnes pokračuje cyklistická Czech Tour. Peloton se vydá s největším domácím závodu z Pardubic k přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Druhou etapu vyhrál americký cyklista Andrew Oxt a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati z Mladé Boleslavy na ještě Václav Ježek, který obsadil 13. místo. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě. Jasno nebo skoro jasno, teploty 30 až 34 stupně, v Jeseníkách okolo 25. Slabý, proměnlivý, přechodně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S dopravním omezením počítejte v centru Šternberku. Kvůli florbalovému turnaji je uzavřené hlavní náměstí a okolní ulice Čechova, Radniční a Pekařská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme před sebou horký prázdninový víkend, je 15. srpna, spousta lidí dnes půjde na zajímavé akce a o nich budeme mluvit také tady v dopolední Českého rozhlasu Olomouc a z některých se dokonce i přihlásí mý kolegové. Mirek Kobza, tak to je nejenom redaktor Českého rozhlasu Olomouc, ale také spisovatel, fotograf a hudebník a ten dneska bude mít taky svoje vystoupení, konkrétně v hospodě Za starých časů v Mohelnici na Olomoucké ulici číslo 3, takže recitál Mirka Kobzy dnes od 18 hodin. Zajděte si poslechnout jeho skvělé písničky a projev, takže to je dneska. A další tipy tady za chvíli. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior a mohu slíbit ještě zastavení v krajině přesně v 11:30, kdy se vydáme ke kapličce svatého Rocha v Úsově.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Farmáři z Babic dnes pořádají Den otevřených vrat. Zájemci si budou moci v jejich areálu prohlédnout traktory a další zemědělskou techniku. Připravený je také doprovodný program. Akce začne v pravé poledne a na místě je už teď náš reportér Josef Čermák. Pěkné dopoledne.
1: Krásné dopoledne. Zdejší zemědělský areál, kam na Den otevřených vrat můžou lidé přijet, je na adrese Babice 130. Obec je kousek od Štenberku. Program tu začne zhruba za 3/4 hodiny. Organizátoři si pro návštěvníky připravili několik desítek kusů zemědělské techniky. Mělo by tu být asi 20 traktorů, 8 nakladačů, 3 kombajny i takzvaná řezačka. Stroj podobný kombajnu je upravený na sběr silážní kukuřice. Místní zemědělci chtějí začít řezat v pondělí. Jinak, co se týká té samotné akce, tak jejím smyslem je přiblížit lidem práci v zemědělství a zejména dětem opravdu zblízka představit mohutné stroje, které jinak znají pouze z cest a polí.
0: Jaký další program si organizátoři pro návštěvníky připravili?
1: Děti se tu budou moci nejen podívat na vystavenou techniku, ale taky se budou moci svést na koních. Zároveň tu pro ně bude připravena vědomostní hra, při které budou chodit po několika stanovištích a odpovídat na otázky. Pak tu bude taky možnost navštívit divadelní představení Pohádku o červené karkulce, zahrají ochotníci z nedaleké paseky. Jako pódium jim poslouží vlečka na balíky, lidé ji najdou v takovém improvizovaném divadelním amfiteátru, ve který se pro dnešek změnila hala ke skladování obilí. Hrát tu taky bude DJ a v podvečer vystoupí i kapela. Ještě doplním, že tu bude taky skákací hrad, malování na obličej a občerstvení v podobě vychlazených nápojů a jídla z grilu.
0: Josefe, když je řeč o občerstvení, budou se moci lidé v Babicích nějak schladit třeba i jinak než studenými nápoji?
1: Ano, organizátoři tu připravili takzvaný kropicí stan s mlžítky, kam se bude možné zajít v tom dnešním opravdu horkém letním počasí schladit. Večer by tu taky měli hasiči přivést nefalšovanou hasičskou pěnu. Pokud se tak sem někdo vypraví i s dětmi, určitě se vyplatí vzít jim sebou nějakou osušku a náhradní oblečení.
0: S Josefem Čermákem jsme zvali na akci, která začne za chvíli. Den otevřených vrat v Babicích a ve 12 hodin se startuje.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zastavení v krajině každou sobotu v 11:30, tak to nejbližší vás už za chvíli zavede na kopec nad Úsovem. Právě tam stojí více než 400 let kaple svatého Rocha.

0: vysílá kalendář Českého rozhlasu Olomouc, tak ví, že dnešní zastavení v krajině bude u kaple, kterou najdeme na kopci nad městečkem Úsov a která tam stojí už hodně, hodně dlouho. Byla postavena ke cti a chvále svatého Rocha a o době jejího vzniku i dalších osudech této kapličky si budeme teď povídat se správcem kostela v Úsově Leošem Eckhartem.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Ta doba toho vzniku samozřejmě byla hodně složitá, jo? Po Bílé hoře, 30letá válka. My jsme právě měli to štěstí, že teda zdejší hrad spadl do klína Karlu I. z Lichtenštejna, což je vlastně zakladatel celé knížecí dynastie.
3: Slyšel jsem, že za tu kapli může, ale spíš jeho manželka.
2: Byla to kněžna Anna Šemberová z Boskovic, která se teda za něho provdala roku 1595. Karel z Lichtenštejna vlastně v té době ještě byl protestant, ona byla katolička. Roku 1597 on přešel teda na katolickou víru. Máme takové tři legendy o tom, jak ta kaple vznikla. Ta první souvisí s tím, že teda Karel z Lichtenštejna přestoupil na tu katolickou víru a ona teda jako vděk postavila tady na kopečku kapličku. Druhá legenda říká, že teda tady kdysi stála strážní věž, protože z hradu není vidět prostor na Litovel a na Uničov, ale nejpravděpodobnější legenda je ta, ona totiž původní cesta do východních Čech a do Mohelnice vedla zrovna tady, jak dnes tady stojíme. Po Evropě řádil mor a právě kněžna Anna slíbila Bohu, že pokud odvrátí tuto morovou ránu od města Úsova, takže vystaví někde kapli ke cti svatého Rocha. Podle legendy jela na návštěvu k nějaké svojí příbuzné a tady v tom prostoru se jí zastavilo to spřežení, ty koně poklesly a ona to brala jako takové znamení a proto na tomto místě nechala postavit tady tu krásnou kapličku zasvěcenou svatému Rochovi, což je vlastně světec, který pomáhá od morových ran.
3: Můžeme se podívat dovnitř?
2: Můžeme. Tak pojďme. Tak, už jsme uvnitř. Krása a paráda, chládeček.
3: Když se podíváme, tak tady dole, přímo pod oltářním obrazem, máme ten výjev, kdy vlastně nese kněžna Anna tu kapli od Úsovského zámku.
2: Na konci toho procesí, abych tak řekl, jsou dva pánové, kteří se dívají úplně jinam, než se teda dívají ti všichni ostatní. A právě jeden z těchto pánů je kníže Karel z Lichtenštejna.
3: Ten hřeben, to je tuším znak právě Boskoviců a ten druhý by měl být teda nejstarší lichtenštejnský znak. Tak. Oltář je krásný, ještě
2: ten
3: asi...
2: je původní, ano. Je teda v takovém trošku možná havarijním stavu. Všechno, na co se tady koukáme na oltáři, už jsou jenom fotokopie. Protože kaple byla i v 70. letech několikrát prostě vykradená. Věci se nám pak teda někde zatovaly, některé se dokázaly vrátit, některé už prostě ne.

0: I jeden z obrazů, na které zřejmě taky bude i svatá Barbora samotná vyobrazena.
1: My jsme tady z jednoho důvodu, protože svátek svatého Rocha se kvapem blíží.
0: Ano, je to přesně tak. Svatý Roch má svátek 16. srpna a vždycky teda ten víkend po jeho vlastním svátku je tady takové velké pouťové veselí. Přijdou věřící od Uničova, z Rohelska, ze Zábřeska.
1: Z kaple svatého Rocha nad Úsovem, Mirek Kobza, Český rozhlas.
2: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
3: Život plyne dál.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: svůj kout v dopolední Českého rozhlasu Olomouc, tak koutem, do kterého se podíváme právě teď, je zámeček nad Běleckým mlýnem. Probíhají tu dožínky.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A Aleš Spurný je na místě. Pěkné dopoledne, Aleši.
2: Krásné dopoledne, je to zajímavý kout. Člověk musí ve směru od Hluchova, když jedete od Prostějova, tak zajet do Hluchova, potom dál na Přemyslovice a potom u cesty už jsou takové slaměné kotouče se šipkou, ty vás nasměrují na polní cestu, tou projedete, pak je lesní cesta, ta už je v mnohem lepším stavu, ta je asfaltová, je tam zákaz vjezdu, ale otevřená brána, tím projedete na soukromý pozemek, potom pan majitel pozemku vás nasměruje, alespoň v mém případě to tak bylo, ten tam směruje na parkoviště, které je nedaleko toho místa, kde stojíme. My jsme v místě, které se jmenuje Zámeček nad Běleckým mlýnem. Jsme obklopeni lesy, jsou tu nějaká pole kolem nás a máme tu i Anu Galuškovou, což je zámecká paní. Tady žije přímo na tom místě. Jak se tady žije a co to je vlastně za místo?
3: Dobrý den. Zámeček je vlastně hospodářství. Chováme tady slepice pastevně v mobilním kurníku, plemeno skotu Aberdeen Angus, taky pastevně, ovečky, nějaké kozy, máme tu dvě prasata a máme vlastně rekreačně s manželem 4 koně. Dále tady provozujeme vlastně ubytování pro 30 lidí a letos jsme zprovoznili i dvůr se stodolou vlastně na oslavy a svatby.
2: A když tu nejsou ty oslavy, tak to musí být asi docela klid.
3: Je tady úplný klid. Tady je opravdu bučí jen ty krávy, teďka, když se vlastně rodí té lata, takže jsou poplachy. Ale jinak tady jako není živá duše.
2: A ještě kousek dál, když se podíváme, tak tam je obora.
3: Ano, máme tady vlastně oboru, která je volně přístupná návštěvníkům. Zvířata z ní teda nejsou ochočená, ale samozřejmě pokud je člověk dostatečně potichu, tak uvidí všechno. Divočáky, daňky, jeleny.
2: To, o čem jste mluvila, to všechno si tady dnes mohou lidé prohlédnout?
3: Lidé si tady dneska mohou prohlédnout jak mobilní kurník, tak vlastně koně, krávy, ovečky, kozy, prasátka. Máme tady vlastně skákací hrad, tvořivé dílny pro děti, malování na obličej, tvořivou dílnu s korálkama. Máme tady stánek na pizzu, s neapolskou pizzou, potom máme z naší udírny cigára, klobásky.
2: Pořádá to Asociace soukromého zemědělství okresu Olomouckého a my tu vidíme také techniku, spoustu traktorů, moderní i staré a máme tady pana Oldřicha Dospivu, který přijel z nedaleka.
4: Dobrý den.
2: Odkud z nedaleka?
4: Já jsem přijel z Hluchova a dovezl jsem senka nějaké staré historické traktory ze své sbírky.
2: My se na ně teď právě díváme, ty jsou tak aspoň 50 let staré, možná víc.
4: Jsou poměrně staré, máme tady dva traktory Zetor 50 Super, jeden v provedení cabrio a jeden v provedení s kabinou. A pak jeden zástupce z traktoru unifikované řady 1 Zetor 35 11.
2: Jak se v tom jede?
4: Jezdí se v tom dobře, ale trošku to houpe po těch prašných cestách.
2: A prý jste jeden nevytlačil tady do toho kopce, protože my už jsme ve zvlněné krajině pod Dránskou vrchovinou.
4: Na jednom traktoru jsme měli bohužel závadu, je to Zetor 15 z roku 1947, vyrobilo se jich pouze 2200 kusů a ten zůstal jako reklamní maketa taková na Běleckém mlýně na parkovišti.
2: Tam je možné také navštívit místní vyhlášenou restauraci, myslím.
3: Ano, my jim právě dodáváme to hovězí, které je tam vyhlášené.
2: A dančí ne?
3: Dančí taky a i divočáky třeba, cokoliv, akorát je to sezóně.
2: My jsme slyšeli o nějakých cukrovinkách vyhlášených, které se tam dělají, tuším, to byla koňaková špička. A my tady máme také zástupkyni z vedlejšího regionu, která k nám přijela za Asociaci soukromého zemědělství, paní Lenku Škvařilovou. Vy jste od Blanska, ale to je, co by kamenem dohodil, to je vlastně taky spojeno s tou Drahanskou vrchovinou.
5: Dobrý den, ano, já jsem kousek od Blanska, máme farmu na kraji Moravského krasu, kdy hospodaříme, máme rostlinnou výrobu, máme živočišnou výrobu, máme vlastní bourárnu a přijeli jsme zde podpořit naše kolegy.
2: Jak se vám to líbí?
5: Je tu nádherně, je tu klid, příroda, všude spoustu stromů, zvířátek a to je právě to naše.
2: No a to vaše hospodářství vypadá jak?
5: No, dost podobně jako tady. Vlastně nikdo nikde, krávy bučí, koně řechtají, okolo naší farmy vede stezka pro cyklo nebo pěší, takže občas se tam někdo míhne takhle z turistů a jinak je tam vlastně klid. Máme krásný výhled na řeku Svitavu, na celý vlastně to údolí.
2: No a kolik máte těch zvířat a kolik máte těch pozemků a pastvin a zemědělských pozemků, kde sklízíte třeba obilí?
5: Tak máme celkem kolem 70 hektarů. Náš skot paseme na zhruba 20 hektarech, kdy z toho máme ještě nějaký louky, to je zhruba taky těch 10-15 hektarů. Zbytek obhospodařujeme na rostlinnou výrobu, kdy si pěstujeme veškeré krmivo sami, plus děláme obilí, pšenici, ječmen.
2: Jaký byl ten letošní rok?
5: No, jak určitě jste si všichni všimli, strašně suchý, strašně slabý výnosy, špatná sláma, nebylo to dobrý.
2: No tak já jsem tady naopak slyšel, že tady to počasí bylo vynikající pro sklizeň, že se dobře urodilo, že tu sklizeň nekazily nějaké deště, že to sucho vlastně srpnové bylo velmi příjemné od vašeho kolegy tady z Moravy, od Olomouce. Jak se na to díváte vy, Aničko?
3: Tak my se na to díváme tak, že už teďka krmíme vlastně zvířata zimním krmením. Takže je to jako špatné, no. I ty slepice nemají tam co hrabat.
2: No a vy máte také hospodářství, kromě té sbírky traktorů?
4: My máme malé hospodářství, máme malé pole, na kterém hospodaříme, ale máme už jenom brambory a levandule a takový různý jiný plodiny. Takže taky ta úroda nebyla úplně nejlepší, ale brambory ještě nemáme kompletně sklizené, takže ještě to má čas.
2: A kdy otevřete to muzeum traktorů v Hluchově?
4: Máme v plánu otevřít muzeum traktorů v Hluchově zhruba do 5 let, s tím, že teda teďka aktuálně jsme ve fázi plánování a nějaké výkresové dokumentace a ze starého statku bychom chtěli udělat historické muzeum traktorů pro tady ten hanácký kraj.
2: Jak bude ta akce dnes pokračovat? Máte nějaký program? Tuším, že cymbálovka také s vaším manželem tu vystoupí.
3: Ano, manžel má vlastně cymbálovou muziku struna. On teda dneska je zaměstnaný u udírny, má jinou funkci, ale přijede jeho tatínek, který vlastně i ty cymbály vyrábí a bude hrát místo něj.
2: Od jedné hodiny a do kolika můžeme přijet?
3: Cymbálovka bude hrát asi do 6, pokud tady bude v 6 hodin nával, tak budeme pokračovat až do rána klidně.
2: Já si ještě tady mrknu za roh, kde je skákací hrad, tam skáčou děti a vcházím na nádvoří toho zámečku, vidím tu skákající děti. Ahoj, ahoj, ahoj, řekneš nám, odkud jste přijeli tady sem?
6: Z Olomouce.
2: Z Olomouce a ty?
6: Já.
2: No, odkud?
6: Olomouce.
2: Taky z Olomouce, takže je tu spousta lidí z Olomouce. Dobrý den, můžu se zeptat i vás, vy jste odkud dorazil?
7: Stěvo.
2: Jak se vám tu líbí?
7: Vynikající.
2: Znáte to tu?
7: Zatím všecko jako pořád. Zná, tak já jsem tady jezdil jako kluk, jsme tady jezdili z Prostějova hodně na Bělák. Jako
2: vidím, že si dáváte už občerstvení. No. Jak hodnotíte to léto?
7: No, léto, horko moc, ale jako ne, léto nebylo moc dobrý, jako bych řekl.
2: Ale tady je dneska příjemně.
7: No, tady jsme v chládku pěkně, občas stejně vynikající, ještě bude hudba nějaká, jsem slyšel.
2: Tady zase vidíme na tom nádvoří starou hanáckou techniku, ještě před těmi traktory, ze zámečku u Běleckého mlýna, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: 12 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na Hané začne příští týden sklizeň chmele. V kapli v Horochově na Prostějovsku dnes budou slavnostně žehnat nový zvon a Sigma hraje od 17 hodin na Slovácku. Odpoledne bude nadále slunečno a teploty do 35 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Pěstitelé chmele z Hané očekávají podprůměrnou úrodu. Horší bude podle nich taky kvalita. Důvodem je parné počasí a sucho. Do sklizně by se první zemědělci měli pustit příští týden. Největší pěstitel chmele na Moravě, družstvo v Kokorách na Přerovsku, ji plánuje zahájit poslední týden v srpnu.
5: Chmelnice v Kokorách na Přerovsku jsou už teďka obsypané chmelovými šiškami.
6: Jsou ještě malé, protože ten průběh počasí, hlavně ty teploty, té rostlině tedy vůbec neprospívají, ničí. A letošní rok jsme trošku zklamáni zatím, stále vyhlížíme déšť, protože některé ještě partie chmelní znám kvetou a potřebujeme, aby bylo chladněji a vlhko.
5: Hodnotí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách. Předpovídá, že chmel bude mít letos i horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Z Kokor Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Celý víkend platí v Olomouckém kraji výstraha před ohrožením zdraví kvůli tropickým teplotám. Hrozí přehřátí a dehydratace, varuje Český hydrometeorologický ústav. Dál taky platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až přelom tohoto a příštího týdne, kdy se objeví deště a ochladí se. Svatovavřineckou poutí dnes v 15 hodin ožije Hrochov, místní část Lipové na Prostějovsku. Její součástí bude žehnání nového zvonu, který bude umístěný v tamní kapli. Na jeho výrobu lidé přispěli ve sbírce. Více jeden z organizátorů, Jiří Trunda.
7: Pokud se to zadaří, tak během vše bude zvon usazen do kapličky a měl by nám pomší nebo v průběhu toho odpoledne zazvonit, což bude vlastně ta největší událost. Ale kromě toho jsme připravili bohatý doprovodný program, máme tam občerstvení, ukázky hasičů, tvořivou dílnu, něco pro děti.
3: Sport. Fotbalisté Olomouce dnes mají na programu čtvrté kolo šance ligy. Od 17 hodin hrají na Slovácku. Sigma v neděli ukončila čekání na první výhru v novém ligovém ročníku, když na hřišti Artisu Brno zvítězila 2-1. A plavec Miroslav Knedla den po triumfu na mistrovství Evropy neuspěl. V Paříži včera ovládl znakařskou padesátku, dnes ale na dvojnásobné distanci nepostoupil ani z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodě na 200 metrů prošel do semifinále.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 31 až 35 stupňů, v Jeseníkách 23 až 27 a povane mírný jižní vítr, který má večer slábnout. Zítra čekáme ráno jasno nebo skoro jasno, od západu ale bude postupně přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: S dopravním omezením musí počítat o víkendu řidiči v centru Šternberka. Kvůli florbalovému turnaji je uzavřené hlavní náměstí a okolní ulice Čechova, Radniční a Pekařská.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Ještě bude teplo, parno, vedro, tak se na to připravme a pojďme si zahrát. Nebo nechat někomu zahrát. Zahrát krásně na lince 221-555-444. A to třeba nejen Haničkám. Ty určitě mohou očekávat řadu písniček, ale komukoliv dalšímu zahrajeme též. A že těch přáníček také na čísle 723 70 33 51 je hodně nejenom Hankám. Není divu, jsme zhruba v polovině mezi regiony České republiky. V Olomouckém kraji jich je těch Haniček zhruba 9000. Tak ještě jednou zdravíme a mnohokrát pozdravíme. A představte si shodou okolností také na webu olomouc.rozhlas.cz ulpělo krásné přáníčko, jedno z nejkrásnějších, co jsme tu kdy měli, od paní Hanky jako gratulantky a vůbec celé rodinky. A čteme, naše maminka, babička a prababička Aneška Fabíková slaví krásných 95 ročků. Je to naše sluníčko, které nám celý život rozdává radost, úsměv a laskavé srdce. K jejímu nádhernému životnímu jubileu jí všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka, štěstí, plno elánu, stále dobrou náladu, úsměv na tváři a jen samé krásné dny přejí syn Vladimír a dcera Hanka s rodinami, vnučky Lucie, Míša, Nikol a pravnoučata Matyáš, Laura, Bela, Max a Elois, kteří posílají velkou pusu. Máme tě moc rádi, děkujeme za všechno, přáníčko oslavenkyni paní Anešce Fabíkové a taky paní Hance rádi hrajeme.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Krásné přáníčko ke krásnému jubileu paní oslavenkyni prý blondýnce, blondýnečce. Proto rodinka vybrala ještě jednou pozdravení také rodince a paní Haničce, jedné z gratulantů. A dál už 9 minut po 12. linka 221 555 444 a další pěkný výběr a jedna pěkná od srdce, od pokáče Jana Pokorného a od Beatky. Dobrý den.
2: Tady Beatka Artová z Pinůvky, aby si nechodala k lichýmu svátku Hanice Ulmanové z Medlova. Všechno nejlepší a hodně zdraví přeji já. Za tvoji babičku děkuji moc.
1: Předáváme se, taky moc děkujeme. To byla Beatka a babička. A další přání, tak to už míří, představte si, z toho milionu těch, která sem přitékají, takže bude i komplikovanější se v nich malinko vyznat. A už teď předem prosíme ty, kdo píší jednou, dvakrát denně, každý den, třeba čtyři a víc přání, tak aby mysleli na ostatní. Moc děkujeme. Písničkou prosím potěšte Haničku, nejhodnější Hanku na světě, kterou moc zdraví Jiřík, Tomík a všichni z rodinky. Dneska slaví narozeniny slečna Terka Buňková. Buňková hodně zdraví a spokojenosti přejí Dudkovičovi ze Sobotína. Komu? Terce, kterou taky moc pěkně zdravíme. Samozřejmě i další narozeninové oslavence. A v zápětí je tu další přání, a to od Zdeňky Luboše k dnešním krásným narozeninám panu Antonínu Zlámalovi z Břidličné. Milý Toníku, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, hodně štěstí, lásky a dobré pohody. Zdeňka Luboš, přání mířeno jubilantovi Antonínu Zlámalovi. Další přání ještě zamíří na Zavadilku. Tam dnes narozeniny slaví hodný kamarád Laďa Pitlíček. Ladí všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku s Evičkou a celou svojí rodinou ti přijí. Sedláčko, vy, tak přáníčko na Zavadilku posíláme. Zdravíme rodinu Gotwaldových, Navrátilových, taky Alenku Kaju do Turecka, Alenku do Jeřmaně, Lidušku Sílovou, Joži a Fana. No a ještě přidáváme přání samozřejmě za všechny ostatní Hanky, také k svátku Hance Čuj z Vidnavy a Hani Volíkové ze Žulové. Všechno krásné, zdravíčko od Marci a my moc děkujeme.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu.

0: to byl prosím Pokáč, tentokrát se swing bandem, celým panečku orchestrem a samozřejmě skvělým nasazením. 12 hodin, 15 minut, 15.8. Paní Milatku zdravím a vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, Borečku, děkuji za vyhledání písničky a písničku posílám sestře Haničce Hanigové do Vápené a jejímu synovi, mému synovci Leovi Hanigovi, Haničce k svátku a Leovi k narozeninám. Přeji vám oběma hodně zdraví, štěstí, pohodu a splnění všech přání a posílám písničku, kterou vždycky divočíte na našich oslavách. A také zdravím všechny mé přátelé, s kterými si posílám písničky. Děkuji, Bořečku, a přeji vám příjemnou službu. Naslyšenou.
0: Děkujeme, tak proto divočina Petra Kotvalda, tak posíláme podle výběru a ten další může být samozřejmě na vás po telefonním spojení, anebo můžete přidat aspoň písemná přání, ale že jich tu je, že jich tu je. Máme moc pozdravovat další porci a Haniček, a to u nás v rodině 4 Hanky, z toho 2 ovšem do Prahy, tak pěkně zdravíme, prý i na Moravu, prý i do Prahy, od vaší rodinky, prý budou vědět. Další přání, prosím, do břidličné Toníkovi zlámalo ve Toníku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, životní pohody. Tentokrát ovšem písemně od kamarádky Marušky s rodinou Toníkovi zlámalovi. No a teď ještě přání k dnešnímu svátku Hanám Petrusovým z Vrbna pod pradědem. Do Vrbna Haničkám Petrusovým hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody od Jany a Petra Horeckých. No a pak ještě přáníčko také pro dceru Peťku. Peťu, k pondělnímu svátku přejeme ti jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky ze srdce. Přeje mamka Maruška a taťka Otík. Peťce, k pondělnímu svátečku přidáváme se též k rodince, ke gratulantům. A vracíme se k Haničkám, tentokrát ovšem jižní Morava. K dnešnímu svátku rádi hrajeme, pozdravy posíláme srdečně Haničce Machálkové z Brna Líšně. Přejeme hodně štěstí, hodně zdraví, lásky, přejeme jí taky hezké dny, ať to pěkně oslaví. Pozdrav její mamince a celému zbytku rodinky od tety Aničky, strejdy Jirky a Jiříka do Brna Líšně, Haničce Machálkové. A ještě přáníčko do Mohelnice od Pepy, Božky, paní Hance Pluskalové. Do Mohelnice přejeme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdravíčko a lásku. Přeje Pepa, Božka, Hance Pluskalové, Mohelnice.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Nová epizoda z cyklu Cimbál a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme a že těch přáníček dneska je a je a je a bude ve 12.22 to další z nich od paní Zdeničky. Dobrý den, pěkné poledne.
3: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás všechny v rozhlase Olomouc a také všechny posluchače. Tuhle písničku bych ráda věnovala svým dvěma výborným kamarádkám, oběma Haničkám. Jedna je z Určic a jedna z Partutovic. Jsou to bezvadné holky. Přeji jim všechno nejlepší. Hlavně to zdravíčko, štěstí, lásky a spokojenosti. Holky, mějte se fajn. Ahoj. Ještě jednou děkuji, pane redaktore, i vám. Krásné odpoledne a nashledanou.
2: Hezké, horké, parné dny a Haničkám krásný den svátkový, sváteční. A totéž a krásné, všechno báječné přejeme taky kamarádce, nejkamarádkovatější, nejhodnější opoře celé naší party a všech našich rodinek v sousedství. Haničce, co nebo možná čo, kterou moc zdraví dvě Hanky, panečku, myslí na třetí oslavenkyni a ještě tak Jiřinka, Mirečka a ostatní kámošky, které drží při sobě Haničkám všechno nej, tedy i gratulantkám, i jubilantkám, nebo těm, kdo mají svátek. No a ještě přáníčko míří taky pro milovanou dceru Haničku Němcovou z Vícová, moje milá Haňulko. Přeju ti krásný sváteční vydařený den, hodně štěstí, hodně radosti, pohody s rodinou, v zaměstnání i při studiu. Přeje maminka Anička v SMS-ce i my ze studia toho vysílacího dcerušce Haničce Němcové Vícov. Ještě přidáváme krásná přání taky pro naši milovanou maminku Petrošku, která v pondělí oslaví svátek, hodně zdraví, hodně štěstí a lásky. Přeje Nikolka a taky Adámek, mamince Petrušce. A vracíme se ještě taky za paní Hankou. Hankou Kašparovou z Dolní Moravy k dnešnímu svátku. Všechno nej a písnička od Zdeňka z Červené vody na Dolní Moravu Hance Kašparové. Ještě další přání také míří do práce, skvělé pracantce a obětavé pomocnici Haňulince k jejímu svátku, tak ať si ho užije a ať si potom dá nožky na stůl a zítra si užije volna.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: bylo kapučínko, hodně asi slaňonké, ale třeba i osvěžující. Dodalo i síly, dodalo energie, ale opatrně, opatrně, ať se nepřesladíme v horkých dnech. A teď dodáme ještě sílu, jedno vyznání, tady bude v písni podle výběru z Plumlova od pana Jiřího, kterému dáváme slovo. Vítáme vás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Já bych chtěl dnes nechat zahrát své manželce Haničce, která má svátek, a všem Haničkám vůbec. Přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a chtěl bych říct, že mě s ní moc hezky, už hezkou řádku let a že ji mám pořád rád.
0: To je krásné, to je nádhera. Moc děkujeme, moc pozdravujeme, díky. Krásné ovšem přáníčko, teď zamíří také další pracantce Haničce do jedné prodejny, velkoprodejny, do nákupního centra, ať jsou dneska na tebe obzvlášť hodní všichni zákazníci a děvčata zákaznice v textilu, tak jim naznač, že máš svátek. Krásně zdravíme i do práce Haničky a nejenom je, a nejenom prodavačky. Pozdravy posíláme k svátku paní Haně Pazderové ze Zábešní Lhoty od Ivany Elišky z Vesla se tu píše. Haně Pazderové, tedy všechno nejlepší od děvčat. Alence a Haničce Tomsovým z Libiny k svátku přejí všechno nej a písničku připojují k té, kterou byla vybrána, to krásné vyznání od pana Jiřího, taťka a mamka a Betty. To je přáníčko Alence Aničce z Libiny. Dále ještě prosíme zahrát také naší nejmilejší babi Hance, která je nejlepší babičkou na světě, těsně před nástupem prázdnin na babiččiny, krásné akce, zdraví prázdninoví táborníci, taky moc děkujeme za krásné přání k vám do rodinky a hezky si ještě pořádně, ale v pořádku užijte těch letošních prázdninek. No a přáníčko míří ještě taky jednak prý poutníkům na Hostýn. Zítra se bude konat jedna větší organizovaná pouť, tak tedy od Břetika poutníkům na Hostýn a také ale Hance K. Předmostí. No, to je přáníčko dneska ze Štítů. No a ještě narozeninky prosíme zahrát pro naši milou sousedku, která má krásné narozeniny. A to 40. přejeme jí hodně zdraví, hodně štěstí, lásky, co překlene každý most, spokojenost, klid na duši. Ať každé trable hlav hravě vyřeší. Pavlínko, ať se ti splní všechno, co si přeješ. Přeju ti tady oslavenkyni, sousedce ke 40. Někdo z čísla 7, 3, 4 a tak dál a tak dál. Víme, že je to Pavlínka, víme, že jsou to 40. a že gratulanti, pravda, bez podpisu, ať pátrám, jak pátrám. Takže jsou moc hodní, to každopádně. A moc krásně tedy zahrajeme podle telefonického výběru. Hlavně paní od pana Jiřího.

0: děsil také ještě do dnešního zítřejšího horkého, horkého dne, ale 40 kapry necinkne, ale 36 je 36, no je 12 hodin, skoro 36 minut, 15.8. srpen, jak se patří, ale taky krásná přání, jak se patří. Teď od nás písnička paní Helence a od Helenky pohádkově, dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne, Božičko. Já děkuju, že jste mi pomohl vybrat písničku a tu písničku bych ráda dala paní Vlastě Osmančíkové z Uhelné, která má dneska narozeniny. A tady Helena, kamarádka z dřívějších dob, když jsem tam bydlela, tak jí přeji strašně moc zdravíčka, aby ten žár vydržela v pohodě. A ještě další Haničky k tomu, Haníková z Vápene, a její syn Leošek má taky nějaké narozeniny podobně, takže babi Helena vám všem přeje, abyste byli zdravoučci, abyste nebyli jako já, ale to se musí vydržet a nevňukat, že jo. Božičku, moc vám děkuju a vám všem plno, plno zdraví.
0: Potěšení, poděkování na naší straně a hlavně děkujeme, že myslíte na ostatní paní Helenka, babi Helenka. No a dál pokračování a přáníčko od Michala z Petrova nad Desnou, a to i s písničkou a při pěknými srdečnými pozdraveními paní Pavelkové Aničce a Svorníkové Jarce do kuchyně od Michala z Petrova nad Desnou. Další přání ovšem míří též srdečně do Skřipova milé Haničce Odehnalové. Písnička přání zdraví, moře rodinné lásky, příjemných životních okamžiků i toho božího požehnání od Heli s rodinou Přikrylovou, tentokrát Helenka, SMS-kující. Další. No a ještě přáníčko paní Janě Slámové z Oceli se tu píše k jejímu svátku, ať ti dnešní den štěstí přinese a starosti ať vítr odnese, pře Jarmila a ostatní další skvělé kamarádky. Přáníčko tentokrát Janičce, tedy možná spíš k narozeninkám. Také ještě poprosíme zahrát písničku k dnešnímu svátku paní Haně do Moravského Berouna od Petra z Přerova. Jen a jen to nejlepší paní Haně do Moravského Berouna od Petin. A další přání k svátku Hance Bačinské z Bruntálu. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví Eva, Pavel, Anička. Toto přání je Haničce Bačinské.

0: velkolepá evitovská muzikálová Argentina s Radkou Fischerovou v české verzi. No a pokračování, teď také uklidňující hladivá Zahrada snu, jedna vzpomínková na Boba Friedla, vybírá paní Alenka. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bořečku. Já vás ještě jednou zdravím a tato písnička bude i pro vás a všechny posluchače. Poděkování a písničku posílám za přání k svátku rodině Evičky Pytličkové ze Zavadilky, Havličkové do Pavlova, Sedláčkové do Újezdu, Výdáčkové na Bouzov, Jarmilce Čiklové do Jeřmaně a všem, co mě přáli. Přeji pěkný sluníčkový den a vám děkuji a naslyšenou, ale na zvěřmaně.
0: Moc děkujeme, moc nás těšilo. Přáníčka četná, průběžná, výsevná, nejčastěji do Jeřmaně a dnes osobně paní Alenka po telefonu. A dál hodně štěstí k dovolání i vám. A nebo potom třeba i s lidovkou, cymbálkou, dechovkou. Dneska po 17. hodině. Teď je 12.44, 15.8. Haničky, prosíme zahrát Haničkám, našem třem Haničkám. Jedna hezčí než druhá. Děvčata, moc vás zdraví. Taťka, děda, strejda. Tak tři chlapy, krásná pozdravení, moc hezké rodinné vyznání a srdečné přáníčko. Dneska má narozky paní Růženka Pastuchová z Jesení. Zdravíčko, štěstíčko, lásku a stále pokud možno dobrou náladu přeje Eva z Javorníka, paní Růžence. No a dál přejeme moc rádi také od Aničky z Bruntálu, Dobřidličné, Elišce, Hlavíkové, přeju jí hodně zdraví a síly, všechno dobře dopadne, přeje a hlásí Anička z Bruntálu. Písnička, přáníčko, krásná slova podpory, Dobřidličné, Elišce. Haničko, všechno nejlepší, hodně zdraví k svátku ti přeje manžel Zdeněk Pátecký, zřejmě asi tak. Další přání míří od Nýznerováků paní Hance Morongové ze Žulové k svátku. Přejeme hlavně zdraví a pohodu Nýznerováci. Přání paní Haničce do Žulové. A ještě k dnešnímu svátku písnička Haničce Zapletálkové, Hrozenové a oběma Haničkám Vrbovým. Přejeme všem hodně zdraví a štěstí. Též pěkný den mamince Lidušce Laničkové od Leony s rodinou a od Karla. Dál ještě míříme, prosím, zahrát písničku naší babičce Hance Hronové ze Skřípova k svátku. Přejeme jí hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky. To přeje babičce Hance do Skřípova dcera Lenka a vnoučata Martin, Monča a Daniel. Přání ovšem podělíme moc rádi též k pondělnímu svátku oficiálně a k dnešním oslavám i dalších narozenin v rodině pro Milču Peťku, která bude mít ten svátek a taky pro sousedku hodnou Háňulinku a její malou Háničku. Ještě prosíme zahrát pro naši milovanou maminku Petrošku, která v pondělí oslaví svůj svátek. Hodně zdraví, hodně štěstí, lásky přeje Nikolka s Adámkem Vyřízeno. Opakovaně děkujeme, že dodržíte postup. A teď to uklidnění, teď ta vzpomínka, Pop Friedl, Řecko a Brněnsko.

0: šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny a patika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny a patika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sobotní popolední čas 12.50, 15.08. a spojení teď s Krnovem. Paní Vlastinou, dobrý den.
3: No dobrý den, já vás zdravím a děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych všem Haničkám popřát všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, to se nedá koupit. A teď bych chtěla Zdislavce, paní Horničkové s Vlničkou, Robertovi Hrence do Uhelné a Přáslavic, Dělace a ježmada. Moment, jo? Moment. Evice z Dubu a Toničce z Ludmirova.
2: Děkujeme moc, všechny pěkně zdravíme a pozdravení vyřizujeme moc rádi taky ještě pro vnučku Haničku do Železnice a neteř Haničku do Vícova. Děvčata, přejeme vám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Hodně štěstí. To přeje i se zdravíčkem babička, děda, teta, sestry jdou Haničce do Železnice, Haničce do Vícova. Taky ale Haničkám Vachutkovým všechno nejlepší přeje Lída, tedy rodinka, teta, pokud se nemýlím, Usovským Haničkám Vachutkovým. Pozdravy, vyřizujeme rádi sestřenici Haničce Kobrlové z Týna nad Vltavou k svátku a narozeninám. Hani, všechno nejlepší k svátku a těm narozeninkám. Hodně zdraví, štěstí a ještě jednou to zdravíčko od Liborky z Nového Jičína. Zahrajte prosím mojí sestře, paní Haně Beranové ze Štítu k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, hodně zdraví, pohody přeje Liba s rodinou. Komu paní Hance Beranové Štíty? Zahrajeme rádi též do Litovle naší mamince, babičce Helence Horákové k jejímu úternímu svátečku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a plno životního elánu přeje babičce, mamince Helence Horákové k úternímu svátku. Rodinka, synové Roman a Petr s pravnoučaty Tobiáškem, Matyáškem a že je babička Hela. Přidáváme se ke gratulantům, stejně tak ale ke gratulacím synu Michalovi, který oslavil krásné narozeniny. Všechno nejlepší přeje celá rodinka, zástupce píšící z čísla 776 jejich Míšovi s krásným narozeninovým jubilem. Prosíme písničku pro moje děvčata, Simonku a Štěpánku, pro dobrou náladu, moc vás miluju, přeje taťka. Krásná slunečná pozdravení horka spod či ze svatého Hostýna všem rozhlasovým přátelům na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a pěknou písničku pro dobrou náladu posílají dnes písemně Jana Jiří z Roštění. Možná poutníci dnes, možná ne, pod Hostýnem, ale na Hostýně. Opatrujte se. No a pak ještě prosíme pozdravení třeba i farmářům na jesenických farmářských trzích. Tak hodně krásná nabídka a všechno, co si můžeme přát i pro kutily a tak dále. Takže pozdravení, to je tady od spokojených návštěvníků a moc pozdravení máme vyřídit taky všem Hankám a Haničkám. Srdečně Líba a všechno nejlepší přeje jmenovkyně Haňulinka ze zahraničí i vám. Krásná pozdravení, hezký český svátek.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoucké arcibiskupství zrušilo pouť pro LGBT plus věřící. V Suchdole na Prostějovsku právě začínají závodit řidiči malotraktorů. Fotbalisté Sigmy se na Slovácku pokusí navázat na výhru s Artisem Brno. Zítra bude slunečno s teplotami do 36 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoucké arcibiskupství zrušilo plánovanou zářijovou pouť pro LGBT plus věřící. Pořadatelé na webu arcibiskupství uvedli, že kvůli nenávistným reakcím nemohli zajistit účastníkům bezpečný prostor. Budou ale dál pokračovat v pravidelných komorních setkáních s lidmi s menšinovou sexuální orientací. Druhý ročník pouti na půli cesty pro věřící LGBT plus se měl uskutečnit v polovině září. Samospráva Lipové Lázní na Jesenicku investuje do nového parkoviště před tamní mateřskou školou. Nahradí dosavadní provizorní plochu k parkování. Práce by měly být hotové do začátku školního roku. Více nezávislý starosta Vladimír Šantrůček.
4: Bylo to ve špatném stavu vlastně to parkoviště, spíš to nebylo ani parkoviště, byla to jenom cipaná hlíněno, štěrkovitá plocha prostě, která při jakémkoliv dešti se měnila v blátivou zónu. Teďka ho už celáme, to parkoviště, samozřejmě ho chceme stihnout do začátku nového školního roku. Bude hlavně sloužit rodičům, které přiváží děti do školky.
3: Na louce za kulturním domem v Suchdole na Prostějovsku dnes poměří své dovednosti šoféři malotraktorů. Právě teď tam začínají tradiční závody s názvem Traktor Party. A co na soutěžící čeká, to popisuje za organizátory Kateřina Čépe.
5: Máme připravenou pro jezdce trať, která není jen rychlostní, ale také dovednostní, takže oni musí projet například oblíbenou překážkou, která se jmenuje Kančiště, kde je taková vybagrovaná mělká jáma a my do ní napouštíme vodu. Musí taky zacouvat třeba do místa, které připomíná garáž, aby bylo vidět, jak se dokážou trefit do takového místa. Sport.
3: Fotbalisty Olomouce dnes čeká zápas čtvrtého kola šance ligy na Slovácku. Sigma už má první výhru v sezóně z minulého kola s Artisem Brno. Slovácko se o to pokusí až dnes. V předchozích zápasech totiž získalo dohromady jediný bod. O situaci týmu mluví kapitán Michal Trávník.
6: Nesmíme se to nechat utéct, ale pořád tady budujeme něco od začátku a chce to trpělivost a vidím pokrok každým týdnem a i ty zápasy, jdeme od toho prvního zápasu výkonnostně nahoru, takže myslím si, že je to otázka času a kdy budeme úspěšnější v budově v těch zápasech. Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě ráno jasno nebo skoro jasno, od západu ale bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na silnici 635 v Olomouci Hejčíně v ulici Na trati. V místě železničního přejezdu je kvůli jeho opravám cesta zúžená na jeden pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: No, bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger od toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nimi byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdy byste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.

0: kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
1: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
0: Kde je nejhorší signál mobilu?
1: Všude uprostřed.
0: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
1: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
0: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
1: Hluboko pod zem.
0: Kam byste nikdy nešel po tmě?
1: Do márnice.
0: To tu taky máte?
1: Ne.
0: Jaký zvuk vás budí?
1: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okno.
0: Kde se nejlíp přemýšlí?
1: Já myslím, že v parku.
0: Konkrétní místo?
1: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
0: Kde to nejvíc voní?
1: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
0: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
1: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
0: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
1: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
0: Kolik je tu toalet?
1: 6.
0: Jak dlouho trvá úklid zámku?
1: Celý rok.
0: Kolik máte klíčů od brány?
1: Nezamykáme.
0: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
1: No, asi bych to bral podle věku. No,
0: napřed... Myslíte živé bytosti?
1: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
0: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
1: Přátelé.
0: Provázíte i vy sám?
1: Rozhodně. Ano.
0: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
1: Asi 55 a 50 minut.
0: Máte kázeň, jo, časovou?
1: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
0: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
1: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát. Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. Takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebují, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sklizeň Chmele na Hané začne příští týden. Města a obce v Olomouckém kraji měly loni nejvyšší míru zadlužení v Česku. Dělníci začali v Zikově ulici v Olomouci bourat nevyužívanou kotelnu. Zítra bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Někteří zemědělci z Hané plánují na druhou polovinu příštího týdne zahájení sklizně chmele. Česačky by se měly rozjet například v Prosenicích na Přerovsku. Úroda bude podle tamního agronoma Martina Rýpara kvůli horku a suchu podprůměrná.
2: Není na co čekat, protože ty teploty vysoké přetrvávají a mají přetrvávat i v těch následujících týdnech, takže ten chmel vlastně buď dozraje nebo nedozraje, ale spíš jako teď už těch 14 dní visí na stejné té vývojové fázi, jak doposud.
0: Dluhy 400 měst a obcí v Olomouckém kraji byly loni v porovnání s ostatními regiony nejvyšší v Česku. Odpovídaly pětině jejich celkových příjmů. Na každého z více než 630 tisíc obyvatel Olomouckého kraje připadlo v průměru téměř 8 tisíc korun obecního dluhu. Celkový dluh obecních samospráv tak byl 5 miliard korun. Vyplývá to ze statistik společnosti KRIF Czech Credit Bureau. Nejvyšší dluhy mezi městy a obcemi v kraji má dlouhodobě Olomouc. Na konci loňského roku vykázala dluhy 1 miliardu a 610 milionů korun. Demolici bývalé plynové kotelny zahájili dělníci v Olomoucké ulici Zikova. Práce výjdou městský rozpočet na necelých 600 tisíc. Součástí investice je taky rekultivace plochy a založení trávníku. V budoucnu by v lokalitě mohlo být nové parkoviště, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
3: Tento měsíc půjde kompletně k zemi. Demoliční firma ji tedy zdemoluje. Pozemek bude upraven nějakým návozem zeminy, bude dočasně zatravněn a vzhledem k tomu, že místní volali potom, že by chtěli také navýšit parkovací místa, tak se domnívám, že bychom tady právě mohli mít tu volnou kapacitu, kterou bychom mohli využít pro nové parkoviště. Sport.
0: O štěpaře Jakuba Vadlejcha čeká páté finále na mistrovství Evropy v řadě. Na předešlých dvou byl druhý a první. V Birminghamu by se rád přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 centimetrů.
4: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
0: Ve 21 hodina 10 minut odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glorií Manuel.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v Olomouckém kraji ráno jasno nebo skoro jasno od západu, ale bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 249. kilometru u Stříbrnic na Přerovsku ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dodržovat je pitný režim, najít si každý své zázemí, zákoutí, chládeček, stíneček, ideálně na dnešek odpoledne a vlastně taky ještě na zbytek víkendu a na Moravě zřejmě i samotný vstup do toho nového týdne. Ale máme sobotu odpoledne, horká sobota, bude i neděle, tak opatrně a opatrovat se a pozvolna si poslechnout třeba jedno pohlazení, vzpomínku na písničku Miroš Birky Snít tajný sen. Pak taky servírujeme ještě třeba nápoje, nápoje lásky číslo 10 třeba. No a pak nabídneme třeba menu v podobě nějaké upomínky za výhru v hřebících s datem 15.8. u nás v Českém rozhlase Olomouc. Tak teda kniha na sobotu Žena bez promile. Ta se také může hodit. No a pak oblíbené artikly a artefakty jako porcelánový hrneček, ale i plecháček Českého rozhlasu Olomouc. Vybírejte teoreticky a za chvíli i prakticky po výhře, po zodpovězení tří otázek v sérii Správně na lince 221 555 444 v sobotním vydání hřebíků Českého rozhlasu Olomouc.

0: Gott, 14 hodin, 11 minut, 15.8. Tak co, máte teplo, máte vedro, osvěžení a vlastně i třeba i potřeby k nějakému nápoji, k nějakému chladivému moku, plecháček anebo porcelánový hrneček a pak taky knižní tematická sobotní nabídka a další.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Uhoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A nejen nápojové doplňky a suvenýry za tři správné odpovědi. To je už ve 14.12, ale stále na telefonním kontaktu 221 555 444 vedoucím v tuto chvíli po 14. hodině 15.8. do kvízu hřebíky a přivedli ty kontakty k nám do vysílání vás. Koho? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Michal Libiny, krásná, zdravé odpoledne vám přeji všem.
0: A vedra ve zdraví zvládáte v pořádku všechno?
4: No, zvládáme v pořádku, zatím jsme teda...
0: Nerostáli.
4: Máme tady baráček takovej, takže zatím jsme jak si venku je tam vedro, tak se schováváme.
0: No, ať nám to vydrží, no a možná i ten plecháček, nebo porculánový hrnek, nebo cokoliv dalšího z nabídky. Učiníme nabídku konkrétně ovšem za ty tři správné odpovědi, která bude první otázka pro vás.
4: Já zkusím desítku.
0: A otázka desátá se táže, od kolika let se může český občan stát senátorem v Senátu parlamentu České republiky? Od 21 let, nebo za B od 30 let, anebo od 40 let? Spinu?
4: No, já zkusím za C.
0: Cčko je... Celá nejsprávnější varianta podle ústavy České republiky.
4: Super.
0: Může být do Senátu parlamentu České republiky zvolen být každý občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. Skvěle, báječně. Mm-hmm. To byla desítka.
4: Takže dál zkusíme devítku.
0: Ve kterém francouzském městě se pravidelně koná poměrně známý, světoznámý filmový festival. Za A Paříž, za B Bordeaux, za C Cannes.
4: A je to opět za C, Kán?
0: Je to tak. Zatím Cčko dobré.
4: Jste pocit dřív potles.
0: Ano.
4: Ne, jste mi vlastně, promiňte, vy jste...
0: Aplaus.
4: Já jsem v jiné místnosti a slyším vás pozadu.
0: Tak si to musíte vyřešit technicky co nejlépe sám, podle vaší libosti a také pro to, abychom správně stíhali. Festival v Cannes se koná od roku 1946 a jeho hlavní cenou je Zlatá palma. To pro příště, pro nějaký třeba další z kvízů. Tak to byla devítka. A co ještě?
4: Zkusíme osmičku ještě jednou.
0: Co pak by mohlo vyjadřovat podstatné jméno resentiment? Jenom s někým i, jinak je to tak, jak to slyšíte. Resentiment je za A nesmiřitelný spor, nebo za B prudký hněv po urážce, a nebo za C zatrpklost a hořkost z nějaké křivdy.
4: Resentiment, nebo...
0: Resentiment.
4: Tak já bych si tipnul, váhám mezi Bčkem a Cčkem.
0: Tak
4: takže
0: už,
4: musím si nějaký vybrat.
0: Už asi nevybereme, už je po signále a to je možná ta prodleva, která tam byla zapříčiněna poslechem, odstupem a rozestupem a v reálném čase již jsme to prováhali poněkud, aby to pak nebylo na resentiment. Ono, třeba angličtináři budou tedy až pokročilejší znát slovo resentment a ono se tam přidá vlastně v češtině jenom to i, možná se to v té angličtině používá více a je to vlastně ono. Je to ta zatrpklost a je to ta hořkost z křivdy. A zase to bylo z hodou okolností Cčko. Tak nabídka spojení třeba pro nově naladěné až tak teď půl minutku po čtvrt na tři. Tedy nabídka linky 221 555 444 a snad žádný resentiment ani resentment. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, poprosíme ještě také o stlumení rozhlasové přijímači. Je to k neuvěření pro někoho, ale jste už u nás. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Pěkně zdravíme. Pane Kostě, pěkně vás počase též zdravíme. A kromě otázek 8, 9, 10 tady pro vás máme ještě všechny ostatní.
5: Tak 7.
0: Tak sedmička, dobře, dobře. Která kytička, která květina je základem skautského znaku. Za A růže, za B lilie, za C tulipán.
5: Skauti mají lilie.
0: Mají lilie a skvěle, že jste nepodlehl C-čkům. Dneska to není samé C-čko. Doufám, že také nádobím do vás nikdo netrefuje. Bylo to B-čko, byla to lilie, skvěle. Oj, a teď už to vypadá na úraz a ještě návštěvu. Kostě, pojďme dál.
5: Tak šestku.
0: Je to z rozhlasového vysílání a kdo pak třeba slyšel od 14. hodiny pěkné písničky, teď do začátku hřebíků, tak bude vědět, které číslo, která číslovka zazněla v některé z písniček po 14. hodině. Bylo to za A číslo 5, nebo za B byla to 0, anebo za C číslo 10.
5: No, myslím, že to byl nápoj lásky číslo 10.
0: C bylo ještě jednou správné, nejsprávnější, a byla to ta desítka, nápoj lásky Karel Gott. A to byla šestá otázka.
5: Tak pojďme na pětku.
0: Tak dobrá. Ptáme se v ní, který stadion v České republice má největší rozlohu. Prosím z nabídky. Letná, Eden, Strahov.
5: Myslím si, že je to Strahov.
0: Že by to bylo Cčko, je to tak. Zatím myslím, že jenom Stouni, ale možná, že nějaká Evička Frna nebo Mareček Ztracený se na to třeba chystají, nebo třeba úplně nějaký jiný umělec na Strahov. Je potřeba ho ale trošku pospravit, nikoliv postražit. No a teď také poskytnout nejenom naše nápojové potřeby a suvenýry z výzbroje Českého rozhlasu Olomouc. Za tři správné odpovědi, skvěle, a nejen za Cčka. Od pana Kosti, to byl Kostě, tedy výherce. A další možnost zkusit tedy tu výhru, protože otázky by tu ještě byly, a to 4. 1, 2, 3, 4 v tomto pořadí, anebo klidně od 4, nebo od prostředka. Pro koho? Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Lída od Šumperka.
0: Liduško, pěkně zdravíme. A co vy a vedra, dobré?
6: Vedro je strašný, ale jde to. Musíme si počítat, ještě je takovou.
0: Doslova jde to, ale dře to. No a my taky jsme takový nadření, aniž cokoliv děláme. Teď tedy psychický zápřah pro vás a ten úvodní úkol vybrat nějakou dobrou otázku. 1, 2, 3, 4.
6: Poprosím jedničku.
0: No, tady je napsáno na úvod, ona je tak za půlkou, ale je to tedy ta první otázka. Na úvod z dávné historie 15. srpna roku 1099. Tehdy moravský kníže Ota II. Po vítězné bitvě nad českým knížetem Břetislavem založil kostel Matky Boží na Starém Městě a položil tím základy budoucího města. Za A Praha, za B Kutná Hora, za C Telč.
6: Myslím,
0: Tutelč, to Cčko?
6: No.
0: No, zase to Cčko.
6: To mi teda vyšlo, to byl jenom vyložený
0: víc. Teda taky bych teda typoval, nevím, které. Teda to teda bych možná by mě svedlo to Bčko, když tam mají dneska furt ty Cčka. Ne, je to tak, Telč, báječně, skvěle. Můžete machrovat, ne, že to byla náhoda, ale že jste to vždycky věděla. Tak, paní učitelko dějepisu, co dál?
6: Zkusím dvojku.
0: Ve které zemi, zeměpisná, leží univerzitní město Tartu? Tartu může patřit za A do Finska, za B do Estonska, za C do Belgie.
6: Zkusíme Bčko, zase.
0: Estonsko. Tartu je intelektuálním centrem Estonska. Sídlí zde nejstarší a největší estonská univerzita, založená roku 1632 švédským králem Gustavem II. Adolfem. Je to tak? Bčko to bylo? No.
6: A teď poprosíme trojku, děkuji.
0: Možná, že se vám něco možná vybaví.
7: Já si se koukej na tomhleto místku, krom bráchy se podepsal.
0: Jestli pak byste to identifikovala, kam to tak může patřit, tahle melodie. Davide, měj se.
6: V životě jsem neslyšela.
0: Tak si puste někdy třeba jeden takový seriál související s otázkou třetí. A to už je opravdu zadání. Kam pak jela rodina Holanových na dovolenou v seriálu Chobotnice z druhého patra a zpívala tam ta Žaneta Fuchsová, tedy zahrazená zpěvačkou. Jeli za A do Jugoslávie, za B do Polska, za C do Portugalska. Tak jste se nenechala zmást, tak si ještě případně dostudujte, zaspívejte. Myslím, že Magdička Hrnčířová zpívala za tu Žanetu Fuchsovou, jak jeli do toho Portugalska, tedy za Céčkem jeli, za mořem jeli a měli tam ropné problémy, chobotnice a Davide měj se, neznámá opomenutá píseň Magdy Hrnčířové, ale zcela právoplatná výhra pro další naši paní výherkyni. Gratulujeme a hodně štěstí také dalším uchazečům zítra po 14. hodině.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kompresní punčochy na křečové žíly, inkontinenční nebo antidekubitní pomůcky a samozřejmě chodítka, berle, hole dokážou v dané životní situaci hodně pomoci, což ovšem platí i pro zkušenou odbornici na kompenzační pomůcky Jitku Vlastníkovou, hosta poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc. Kdo kdy pomůcky předepisuje a za jakých podmínek si můžeme zopakovat v prázdninové repríze poradny Apatika ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit.

0: Vodu, chládek, stínek, no nebo třeba podzemí, prý je tam nával, v jeskyních, nejenom na Moravě, ale vlastně po celé Evropě, po celém světě. Ale i když ono někde je třeba 7, někde už možná to vedro, i to podzemí, jak si ty teploty stoupá, vyzývá. Třeba z Brašovské Aragonetové u nás v regionu, tam by měla být tedy konstantní celoroční stálá teplota vzduchu zhruba 14,5-15 stupně Celsia. I to se dá, i to je možná návrh, tip, ověřte, ale když tak i otevírací dobu, neboť následující materiál a ten zítřejší po 9. dopolední ve víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouci prázdninový, tedy reprízový. Z Brašovské Aragonetové jeskyně leží v údolí řeky Bečvy nedaleko hranické propasti. Veřejnosti jsou z Brašovky přístupné téměř 100 let, čím jsou jedinečné, kromě toho stálého klimatu a teploty, přiblíží i teď v pozvánce na zítřejší pořad přímo z místa vedoucí jeskyní Barbora Šimečková.
1: Sestoupili jsme asi 16 metrů pod povrch teď zpočátku. Čím jsou jeskyně naše výjimečné, to už bychom možná mohli poznat hned teď, že tady není taková zima jako všude jinde v jiných jeskyních. Je tady podstatně tepleji, průměrná teplota asi 14,5 stupně Celsia, takže k nám nemusí návštěvníci chodit nějak zbytečně moc oblečení. Teď se nacházíme v první prostoře, které říkáme zasedací síň.
2: Tak a my vidíme to osvětlení, jak nám krásně prosvěcuje tady tu masivní skálu. Do jaké míříme hloubky?
1: No tak my budeme nejhlouběji na návštěvní trase zhruba asi kolem 45 metrů pod povrchem. To ale bude až v té zadní části jeskyní. Teď se dá říct, že postupně sestupujeme do nitra toho z Brašovského kopce. Tady se už začínáme dostávat do těch hezky vyzdobených partií jeskyní. V této části návštěvníkům ukazujeme hydrotermální výzdobu. Co to je? To je výzdoba jeskyní, která vzniká činností teplé uhličité kyselky. Takovouhle výzdobu nikde jinde v naší republice nenajdete, protože ty naše jeskyně vznikly právě tím hydrotermálním krasovým způsobem. Běžné jeskyně vznikají činností normální povrchové vody, to je ten rozdíl a proto i ta výzdoba vypadá úplně jinak. Takže návštěvníci u nás uvidí třeba koblihy, třeba raftové stalagmity a ještě další útvary. Takže určitě je to něco, co je naprosto unikátní.
2: No když už jsme u toho hydrotermálního

0: Jsme úplně v jiném řádu. Ten geologický čas je úplně jiný. A mezi tím se odehrála spousta geologických pochodů, které byly tady v tom hranickém krasu ale velmi složité. A právě jedním z těch geologických pochodů byly i ty teplé kyselky, které zasáhly tady tenhle vápencový masiv a které vyhlodaly ty jeskyně směrem ze spodu nahoru. To je ten základní rozdíl proti běžným krasovým jeskyním.
1: Takže vyvěrala nějaká teplá minerálka nasycená
0: oxidem uhličitým. Ona vyhlodala ty prostory, ona vyhlodala ty skální stěny a na nich, na těch skálních stěnách, pak druhotně usadila tu výzdobu. Takhle by to bylo přesně řečeno.
1: Protože v sobě má také spoustu minerálů, vápníku.
0: No to, co cestou do sebe nabrala při tom hlodání, tak to pak musela na těch stěnách ze sebe jako usadit, když to řeknu velmi zjednodušeně.
2: To je pohádka s paní Šibečkovou, správkyní, vedoucí správy jeskyní z Brašovských Aragonetových, Barborou Šimečkovou. Jak a kdy byly jeskyně objeveny, jakou výzdobu skrývají, to se dozvíme v prázdninové repríze vydání pořadu Přímo z místa zítra v Českém rozhlase Olomouc, krátce po 9. dopolední a i těch 14-15 bude snad i přívětivějších, aby to nebyl takový teplotní šok schlazujících už dopoledne. To vám přejeme, ale garantujeme. Poslechněte si další víkendový program a teď také osvěžení, ovívání od zpěváka kapely Kex a vlastně i jedno poděkování. Dobré odpoledne.

0: přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok, nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Bananarama. V roce 80 se studentky fashion designu, módní studentky původně, dali dohromady a třeba udělali covery, předělávky písniček jako Venus. Bananarama, původně tedy módní děvčata, adeptky a pak zpěvačky, muzikantky Bananarama. V letních měsících vám v Českém rozhlase Olomouc přinášíme v našem národopisném seriálu detaily jednotlivých součástí někdejší hanácké móde, hanáckého lidového oděvu. Dnes se zaměřujeme na další vrstvu ženského oděvu, nepostradatelnou vestičko.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se zaměříme na důležitou součást ženského lidového oděvu, kterým byla vesta. Z jakého materiálu se šila a jak se vyvíjel její tvar, nám přiblíží ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Martin Šimša.
4: Zatímco základ hanáckého ženského oděvu tvořilo plátno, tak sukno se uplatnilo především na svrchních oděvních součástech, které byly skutečně reprezentativní, a to byla vesta, kordulka nebo fritka, byly to různé typy kabátků. Takže ono skutečně toho sukna na tom hanáckém kroji moc není, když bychom to tak jako rozdělili, je to asi jenom 1/3. A všechny jeho kusy vlastně šily profesionální krejčí. Bylo to dané tím, že ten vstupní materiál, to sukno, bylo relativně drahé a znalost, jak ho správně nastříhat, jak ho správně sešít, jak ho opatřit počívkou, to byly všechno speciální znalosti, na které ten krejčí se několik let připravoval, měl k tomu rozsáhlou praxi, a i když působil na venkově, jako byl třeba dědeček sběratele Rudolfa Bečáka, tak musel všechny tady tyto znalosti mít. A když ten kus potom ten člověk nosil, tak to byla také vizitka toho krejčího. K těm základním oděvním součástem ze sukna patří právě ženská vesta nebo také kordulka. A je zajímavé, že se nám na Hané zachovaly velice staré typy těchto oděvních součástí. Pro něž je typické to, že vlastně to tělo zahalují skutečně od pasu až téměř po krk. Ono to dneska působí jako prazvláštně, ale máme tyto vesty zachované jak muzejním sbírkovým materiálem, tak ikonograficky. A pro badatele to dost dlouhou dobu byl oříšek, ještě velká sběratelka a znalkyně lidového oděvu na Hané, Miroslava Ludvíková, se pozastavovala nad některým z kvašů z roku 1814 a tu figuru říkala, že je namalovaná špatně, že prostě ta vesta, co ta žena tady z okolí Kroměříže má na sobě, že to je nějaké divné. Ale mně se tady tyto vesty podařilo najít. Máme je uložené jak v Kroměřížském muzeu, tak ve sbírce Vesny, která je dneska v Moravském zemském muzeu. A skutečně ty vesty, ty přednice jsou rovné, ten výstřih je relativně malý a to zapínání je plně funkční až někam pod krk po klíční kost.

ty vesty byly dělané na ženy skutečně takových jako dost kostnatých tvarů. A v první půlce 19. století, když Hana zažívala svou první obrovskou konjunkturu, kdy právě ta úrodná půda dokázala vyprodukovat obrovské množství obilovin, které se výborně prodávaly a Hanáci výrazně bohatli, no tak se to samozřejmě také projevilo v té fyziognomii. Ti lidé, nechci říct, že by byli obézní, to v žádném případě, byli to zemědělci, kteří pracovali od rána do večera do úmoru, ale přece jenom byli na tom líp než jejich předkové v 18. století a najednou tyto vesty jim přestaly stačit. Ale šili se pořád stejně a aby to děvčata a jejich matky mohly nosit, tak je přestali zapínat a najednou vlastně se ty vesty seply dole jenom na spodní tři knoflíčky, ty přednice se otevřely a ten vršek, který zakryl límec, tak najednou vypadal jako takový výstřih ve tvaru písmene V. Ale když tu vestu máme před sebou na stole, depozitáři, tak vidíme, že to není žádný výstřih ve tvaru V. Je to prostě jenom tou tělesnou hmotou, jsou to otevřené přednice. Takže to je velice zajímavé, my tyto vesty máme doložené hlavně z podhůří Chřibů, z té jižní Hané a z okolí Kroměříže, kde potom vlastně ty otevřené přednice ve tvaru písmene V byly ještě obroubené krajkou a vlastně v těch střílkách vytváří to, co potom známe z těch ikonografických dokladů. Takže skutečně toto je velice starý typ vesty zachovaný tady na té jižní Hané. Ona také byla výrazně delší, sahala až do pasu a na zadní straně byla opatřená celou řadou šůzků, mohlo jí být až kolem 10, které pravděpodobně byly původně mnohem delší a vytvářely takový spodní šos, který byl typický pro vlastně vesty v 18. století, ale na tom materiál už je výrazně zkrácený, i když té horní části je pořád plně funkční a tady tyto šůzky vlastně jsou základ toho, co na ostatních hanáckých vestách my známe pod názvem frky. Jenom takové obloučky, naznačené, zvýrazněné, ale které původně byly šosem, který mohl být 10, 20, 30 cm dlouhý a vytvářel ten rokokový spodní lem takovéto vesty.

0: Když ještě zůstaneme u těch vest, tak vy jste teď popsal tu starou, dlouhou, která v podstatě obepínala celý ten trup od spodu až nahoru. Vyskytovaly se hodně, jak říkáte, na Kroměřížsku, ale my, když teď vidíme některé z hanáckých krojů, tak ty vestičky jsou mnohem, mnohem kratší.
1: Na severu a západě Hané oproti těm dlouhým jihohanáckým vestám známe vesty mnohem kratší, které dílem mohly vzniknout jako pracovní varianta, že skutečně jejich účelem bylo jenom zahalení té horní části trupu. Dílem k tomu krácení mohlo dojít právě v té první půlce 19. století v souvislosti s tou změnou siluety, kdy sukně se spustily až na boky, střední část trupu zahalilo opléčko, vlastně vytvořilo takovou docela bílou, tenkou, úzkou siluetu, takovou téměř biedermajerovskou, a ta zkrácená vesta potom přikryla skutečně jenom tu horní část a toto všechno dohromady vytvořilo téměř takovou soustruženou panenku s velice úzkým trupem, širokou sukní a vlastně zakončenou tím tureckým šátkem. Takže tam potom pravděpodobně, respektive na západě, na Prostějovsku, naprosto bezpečně docházelo ke zkracování těch vest výrazně nad pas. Zkracování vest souvislo také s tím, že odhalilo mnohem víc výšivku, která byla v zadní části opléčka, takže nejenom ta krásná štíhlá silueta, ale také ukázat to bohatství výšivky, což samozřejmě byl reprezentativní znak každé toho děvčete, každé matky, respektive jejich rodiny, která tak mohla dokládat to, že má prostředky na to, aby tu výšivku pořídila. V regionech, oproti tomu, kde ty vesty zůstaly v té původní délce, sukně se vázaly do pasu, ale opléčka se tam také začaly nosit, protože to byl trend, tak se ta vesta v zadní části aspoň trošku zvedla, vzniklo tam takové malé okénko, bylo vidět ta výšivka, takže děvče říkalo, chodím podle módy, jak je to tady na Kroměřížsku obvykle, ale opléčko mám taky.

0: Nejstarší vesty byly soukané. Sukno skutečně bylo tím materiálem, který byl pro venkov typický. Byl to materiál, který na venkově reprezentoval bohatství rodiny, to, že skutečně má na to se dobře kvalitně obléci. Ale v druhé polovině 19. století začali sukno nahrazovat kvalitnější materiály. Jejich základem bylo hlavně hedvábí, které se masivně vyrábělo a také šířilo i na ten venkov. A ono na tu vestu toho hedvábí nebylo potřeba zase tolik, takže si to ty rodiny mohly dovolit. A to hedvábí se distribuovalo v obrovské množství vzorů, od úplně hladkého přes vytkávané jemnými květinovými vzory, kde na černém základě bylo jenom několik barevných teček, až po velice barevné, skutečně bohaté tvary protkávané kovovou nití, o kterých se pak říká, že jsou to takzvané brokáty. Takže ta škála barevná je veliká. Každá ta dívka nebo ta rodina si mohla dopřát to, na co měla prostředky, nebyl tam úplně jako nějaký barevnostní úzus, zatímco u toho sukna se většinou jednalo o barvy temnější, černé nebo temně zelené, tak tady u těch hedvábných materiálů to bylo mnohem pestřejší. Kromě toho základního materiálu se také uplatnily krajky, kovové krajky, kterými se lemoval průkrčník, lemoval se výstřih, lemovaly se přednice a také různé pentle, kterými se potom vlastně lemovaly průramky a spodní lem, takže ta vesta skutečně byl takový konglomerát nejrůznějších materiálů, nejrůznějších výzdobných technik a všechno završovala potom výšivka, která samozřejmě na těch soukených vestách je v mnohem větším objemu než potom na těch brokátových. Takže v dnešní době pro restaurátora opravit takovou starou hanáckou vestu je docela oříšek, protože jenom těch materiálů je tam celá řada.
1: Byl to takový hodně výrazný zdobný prvek celého toho oděvu.
0: Určitě ano a také skutečně v těch movitých rodinách bylo dobrým zvykem, aby žena měla několik těch vest. Často jejich nošení uspůsobovala příležitosti, ke které se nosila. Často také ročnímu období nebo církevnímu kalendáři, jestli se jednalo o půst, nebo se jednalo o svátek, všední den, neděli a tak dále. Takže tam už s těmi vestami potom šlo samozřejmě pracovat velice různorodě. No a také samozřejmě každá věc byla někdy nová, někdy zestárla a byla úplně stará. No a ty staré kusy se potom donášely na všední den jako pracovní, než se potom odložili do té truhly na nějaké hadříky jako definitivně.
2: Říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Olomouci půjde od pondělí v některých vozech MHD zaplatit kartou. V Brané začala tradiční mariánská pouť. Kristýna Sasínek-Meky postoupila na atletické mistrovství Evropy do finále běhu na 1500 metrů. Zítra bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dopravní podnik města Olomouce zahájí v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou. Řekla to mluvčí DPMO Anna Sýkorová. Teď si cestující v tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy můžou jízdenku koupit v automatech pomocí SMS, v mobilní aplikaci nebo u řidiče. Bezkontaktní platební terminály budou od pondělí sloužit v prvních 10 tramvajích a stejném počtu autobusů. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 1700 nehodami dětí do 14 let od roku 2023. V Česku musí mít cyklisti do 18 let přilbu povinně. Více Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
5: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
3: Tradiční mariánská pouť je v plném proudu v Brané na Šumpersku. Potrvá do neděle a její součástí budou ukázky řemesel a historického šermu, dílny pro děti nebo divadelní představení. Více už starosta Brané Martin Alexa.
6: Návštěvníci si mohou vyzkoušet keramický workshop a večer se na náměstí mohou těšit na cymbálovou muziku Javor Brno a letní kino. Neděle tradičně nabídne poutní mši, žehnání mariánského pramene a po celý den doprovodný bohatý program. Historický tábor, šermíře i spoustu dalších atrakcí.
4: Sport.
3: Kristýna Sasínek-Meky je na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
7: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
3: V finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Meky v neděli večer.
4: Počasí.
3: Zítra bude na střední Moravě ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 a foukat bude slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržení očekávejte na dálnici D46 v Prostějově na 24. kilometru ve směru na Olomouc. Cestáři tam v levém pruhu opravují svodidla.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Atletky jsou šikovné, krásné, vysportované, ale velmi emotivní a mají i velmi poetický jazyk někdy. A krásná jména a příjmení. Máme 4 minuty po 15. Ještě než Mirek Kouza dneska vystoupí s kytarou, zahraje blues a i svoji vlastní tvorbu, možná jste už jste slyšeli a byli jste pozváni na Mirka tentokrát jako kulturní hvězdu, tak možná stihne ještě také ve vysílání zaskočit do Polska, a to vlastně hned dvakrát, i v doprovodu další kolegyně milé. Tak se dívám, oficiální plánovače tras říkají, že běžnou automobilovou dopravou jsme z Olomouce v Złotym Stoku v Polsku za nějaké 2 hodiny, možná i necelé, no třeba na kole za necelých 10 hodin pro ty, kteří to zvládají i v těch horkách, anebo kdykoliv v budoucnosti do města, které dalo jméno Rychlebským horám, kde se ještě v 90. letech minulého století těžili rudy, se vydáme v tom nejbližším díle prázdninového seriálu Českého rozhlasu Olomouc. Navštívíme tedy Złoty Stok s Mirkem Kobzou a také Editou Vojnarovou za chvilinku. No a teď si nás podá ještě Helenka Hejty tam a pak ještě Brouzdání s Michalem Tučným.

0: zase brouzdá rosou, všem asi ta také není úplně k mání. Když vlhký vzduch občas někdy je, ta horka také, tak se možná vlhkost po ránu utvoří a je to i snesitelnější než odpoledne při 638 stupních Celsia. Ještě do 16. hodiny, teď je 15 hodin 11 minut, se v sobotním prázdninovém odpoledním vysílání budeme brouzdat. I když pozor, když se řekne delfín, kašny, fontány v centru města Olomouce, tak to svádí k Arionovi, k želvě a delfínovi, ale ta delfínová kašna či fontána, ta je trošku někde jinde. Hledejte, hledejte, hledejte. A nebo zajděte třeba v 18 hodin, kdy přece jenom to trošku, to slunce už trošku poleví. Dneska 15. od 18. hodiny máte-li to blízko do hospody za starých časů v Mohelnici v Olomoucké ulici. Představte si Mirek Kobza, rozhlasák, spisovatel, fotograf, hudebník, zve na svůj hudební recitál v 18 hodin dneska v Mohelnické hospodě za starých časů. Ale teď ještě s ním a s Ditou naskok do Polska a možná i kašna tam bude, nebo nějaké jiné osvěžení. Zlotý Stok patří mezi nejstarší hornická města ve Slezsku. Rudy se tady dobývaly už v 10. století a dost možná i dřív. Přes hranici sousedí s obcí Bílá Voda. Za prohlídku podle redaktora Českého rozhlasu Olomouc Mirka Kobzy rozhodně stojí nejenom štoly v okolí, ale také kostely nebo mincovna.
1: Tohle město je zajímavé ještě jednou věcí, protože ono dalo jméno Rychlebským horám. Ty tady začínají. A když se to město jmenovalo Reichenstein, německy se Rychlebské hory jmenovaly Reichensteiner Gebirge a díky tomu se potom začalo používat to Rychlebské hory.
2: Už jen příjezd do Zlatého stoku je zážitek, protože se jede neustále lesem a v tom, když se blížíme k městu, už jsou patrné stopy těžařství.
1: Určitě, protože tady v celém okolí je spousta bývalých štol a šachet. Dokonce tady došlo i k několika důlním tragédiím. Můžeme zmínit třeba jednu, která se stala v 16. století, kdy v místní šachtě zvané Zlatý osel prý zával pohřbil téměř 100 horníků. Říká se, že tehdy lidé v městečku slyšeli ještě po několik desítek dní nářek těch zavalených horníků a dokonce existuje pověst, že se proměnili v takzvané gnómy, mýtické bytosti, které chrání zdejší krajinu a jsou nejenom tady v Polsku, ale i na Jesenicku velmi vážení.
2: Ne, že bych je chtěla potkat, ale je možnost dostat se do nějaké štoly.
1: No jejda, Zlatý Stok má na tom postavený turistický ruch, takže je tady přístupná takzvaná kopalně zlata, bývalá štola Gertruda, horní černá štola, můžeme se tam projet vláčky, můžeme se tam projet na lodi a můžeme tam třeba vidět jediný podzemní vodopád, který má výšku 8 metrů.
2: Dvakrát jsem se otočila, protože jsme projížděli okolo kostela, který jako kdyby z oka vypadl tomu Stravné, obce už na české straně, akorát ve Zlatém stoku je mnohem, mnohem větší.
1: Je to farní kostel neposkvrněného početí Panny Marie, je to novogotický farní kostel, čili byl postaven poměrně nedávno v 19. století mezi lety 1877 a 1883 a je zajímavé, že na tomto místě stával ještě předtím jeden kostel, který byl postaven už v roce 1708 a sloužil budově někdejšího císařského báňského úřadu. Ono je potřeba říct, že Zlatý Stok byl dlouhá léta sídlem báňských úřadů a tady se určovaly zákony pro těžbu pro celé tehdejší Prusko. A když se vrátím ještě k tomu kostelu, tak on je velmi zajímavý i tím, že před ním stojí socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1786.
2: Teď možná v podkresu zaznělo takové echo. Otevřely se dveře kostela úplně jiného v krásné světlé barvě, kde nedávno ještě byla tělocvična.
1: Jo, se zelenou podlahou. Já si tady pamatuju, byly tam koše. Přesně se chodilo tímhle krásným renesančním portálem. Na němž je datum 1545. Tím se chodívalo do kostela svatého Krištofa. To je skutečně nejstarší kostel ve Zlatém stoku. Stojí na kostelním náměstí, kde se nacházíme a je poprvé zmiňován už v roce 1331. Moc toho o něm nevíme, snad jenom to, že v letech 1513 a 1517 byl na místě tou původní původního kostelíka postaven pozdně gotický kostel zasvěcený svatému Krištofu a k němu byla později přistavěna tady ta renesanční věž, která stojí do dneška. Po roce 1638 byl po ničivém požáru přestavěn a začal sloužit evangelické církvi habsburského vyznání, ke které se hlásila v Prusku spousta lidí. Proto farní kostel patřil jim. No a když po válce ten kostel byl opuštěn, tak už nebyl znova vysvěcen a právě sloužil jako tělocvična. Dneska vidíme, je krásně opraven, ta oprava proběhla v letech 2020 až 2022 a dneska je tam expozice, muzea, je tam vlastně kulturní zařízení a tak dál. Nutno říct, že nám hasiči teda ve Zlatém stoku jezdí opravdu neohroženě.
2: A projeli okolo budovy, kterou bychom také měli zmínit, a to je mincovna.
1: Zlatý stok jako zdroj toho drahého kovu musel mít mincovnu. Ta tady byla postavena Karlem I. vévodou zembicko-olešnickým z rodu Poděbradů už v roce 1507. Razila z místního zlata guldeny a dukáty, také stříbrné groše, krejcary a tolary. Tyto mince nesly jména a podobizny vévodu zembicko-olešnických a také českých šlechticů z rodu Rožmberku, kteří v té době vlastnili vévodství břeh.
2: Ze Zlatého stoku Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Desenchanté, 15 hodin a 20 minut, my máme Farmer a její verze známého songu. 15 hodin a 20 minut, přestože ještě budeme mluvit o polském městě Złotystok a jeho nejbližším okolí, dáme zároveň tip k návštěvě nejsevernějšího místa Olomouckého kraje. Jak trávit volný čas, pokud se pohybujeme u česko-polské hranice? Mirek Kobza doporučuje vydat se k některému například z tamních lomů.
1: Existuje lom, který stával přímo, nebo stával, je to díra přímo na hranici s tehdejším Rakouskem, dnešní Českou republikou. Našli bychom ho, když bychom měli do Bílé vody, tak kousíček za tou současnou nemocnici Mariany Oraňské, a tam stával kdysi takový výletní hostinec, kterému se říkalo Gyke, čili kukačka nebo na vyhlídce, záleží, jak se to přeloží, a ten hostinec stál skutečně na hranici a přímo pod tím se těžil ten vápenec, byly tam vápené pece, kde se vypalovalo. Existuje spousta krásných pohlednic, kde tam je ta terasa, kde všichni koukají do toho lomu. Dneska je to hodně zarostlé, ale já jsem si říkal, jaké to muselo být, když opravdu zatopili v těch vápených pecích a čemu dělím pod nos. Ale bylo to vyhledávané místo. Dokonce prý tam byly nějaké vinné sklepy, takže se tam uchovávalo víno, tak jenom taková vzpomínka na staré časy, které souvisí s dolováním, ale zase ne úplně. Já bych chtěl být teda radši tím, kdo se díval z té hospody, než tím, kdo dole těžil ten vápenec.
2: Našla jsem také pozvánku k projetí takzvané gravelové trasy, což je okružní cyklistická trasa pro ty z vás, kteří chcete objevovat nejenom technické památky, ale také malebná místa. Ona je hodně dlouhá, můžete kdykoliv zkrátit, ale zvládnou díky mírnému stoupání i méně zkušení cyklisté. Ale ještě bychom třeba mohli zmínit nějakou z těch štol?
1: No tak jednak se můžeme vydat do kopalně Zlata, kde jsou ty štoly přístupné všem turistům, kteří si zaplatí vstupné, a to nejenom z hlediska klasické prohlídky, ale můžete se tam projet na lodi, můžete tam vlastně absolvovat cestu i vláčkem důlním a tak dál. Ale já bych třeba doporučoval se vypravit i tady směrem na Orlověc, jakoby směrem na Londek, kde je taková naučná stezka, která vede takovým údolím, kde všude byly ty staré štoly, můžete tam vidět staré odvaly, můžete tam vidět právě ústí těch štol, takže toto je také možné navštívit a je to cesta, která vede velkou částí lesem, takže je to třeba v těch letních měsících i docela příjemná procházka.
2: Město také nabízí vědecké centrum SOVA, takovou interaktivní zónu, kde jsou k vidění exponáty zapůjčené z varšavského centra Koperník, takže experimenty pro malé a velké. A je tady také skalisko Zipline Park, to bych si chtěla zkusit, nenašla jsem tedy, jak dlouhý ten přejezd tedy je, ale myslím si, že milovníků adrenalinových sportů máme mezi posluchači hodně.
1: No a když byste chtěli zažít jak přece jenom klidnější věc, tak doporučuji třeba se vydat takovou alejí směrem k české hranici, směrem k Bílé vodě. A mimochodem, když přejdete hranici právě kousíček od zmíněné nemocnice Mariany Oraňské a vydáte se hned za hranici nalevo k vysílači, tak navštívíte nejsevernější místo Olomouckého kraje.
2: Zvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc.

0: našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

vzpomínky na Petra Muka. Oceán a prázdnou ulici o půl čtvrté, 15.30, 15.8. v sobotním odpoledním prázdninovém víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Elvise, kapelu YouTube a Ozzyho z Black Sabbath jako revivaly, coverové a tributové bandy. Na ty vás ještě vezmeme, když budete dál poslouchat to celovíkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V pátek 21. v 19 hodin totiž proběhne v Šumperku na Pavlíně dvoře revival invaze z hity U2, Elvise anebo Ozzyho.

0: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: všechno jsem na světě zvládla, protože jsi mě miloval. A nebo milovala, because you loved me. Vyznání od Celine Dion v 15.44, 15.8. v sobotním prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teď trochu a možná již brndání, osvěžení a taky pátrání, poučení z historie. A pozor, nezaměňovat ty naše olomoucké kašny a fontány. Ony nejsou ozdobou pouze, každá z nich má svůj příběh a taky umístění lokaci. Dneska se zastavíme, pozor, u Delfínovy kašny, ale velký pozor na to, kde to je. Ona nepatří do souboru olomouckých barokních kašen, které je spolu se sloupy národní kulturní památkou, tedy jsou s národní kulturní památkou. Přesto i Delfínova kašna se někde ukrývá a samotná ukrývá řadu zajímavostí. Více už s průvodcem Tomášem Krylem.
1: Nacházíme se na Bělidlech, v ulici Pilten. Pro Olomoučany to může být malinko matoucí, protože pod pojmem Bělidla si představí především předměstskou část vedle Pavloviček, až za kolejemi, za hlavním nádražím, ale to jsou v podstatě nová Bělidla. Ta původní byla v centru města, nebo respektive byla k Olomouci, k městu přičleněna před 500 lety, v roce 1525. To znamená, z hlediska dnešního musíme říct, že stojíme v Sokolské ulici. No a tady se nachází fontána, které můžeme říkat Delfínova nebo Lví záleží, jako optikou doby a výzdoby se na ní budeme dívat.
2: My stojíme u dominikánského kostela, vidíme tady vyobrazení lva, takže dnes bychom ji mohli říkat Lví. Někdy na ní byli delfíni?
1: Samozřejmě, delfín tam byl vlastně od začátku. Ta fontána má 300 let, vznikla mezi lety 1724-25. Původně jinde, protože to je také fontána cestovatelka, ona stála tady za rohem v bývalé ulici Bernardínské, v dnešní ulici Slovenské, kousíček od své mladší sestřičky fontány Merkurovy, konec konců byla z ní také napájena, to byl druhotný vodovod, který čerpal vodu sem, no a tehdy tam byl opravdu delfín. Ta změna výzdoby přišla až potom se stěhováním z té původní adresy, kde můžeme usuzovat asi malinko zavazela provozu, byla přestěhována za rok na místo, kde se nacházíme teď, to znamená k pravé lodi kostela dominikánského. No a tady měla svou adresu od roku 1833. Na tomto místě byla zhruba jenom 8 dekád, než se znovu stěhovala. Byla zase rozebrána, jednotlivé díly byly pečlivě popsány a byla přestěhována na Juliův vrch, tedy na Michalské návrší, a ocitla se na nádvoří tehdy ještě novotou vonící chlapecké jubilejní školy císaře Františka Josefa, tedy pozdější základní školy na Hradě, dneska jedné z školních budov, které využívá Olomoucká univerzita. Tam tedy se ocitá na nádvoří a tam už je opatřena tím novým charličem, který vidíme tady dnes, a to je lví hlava. Kam zmizel delfín? To je velkou otázkou.
2: Kdy se kašna vrátila zpátky na to místo, kde stojí dnes, tedy do ulice Sokolské?
1: To už je vlastně taky pomalinkou historie, poněvadž to jsou dvě dekády. Psal se rok 2005, kdy proběhly nutné restauratorské práce a fontána byla vrácena sem. A
2: my jsme ještě nezmínili, kdo tady tu fontánu navrhl, kdo ji zrealizoval.
1: Byl to velký sochař, velký dílem, a to bych možná vytknul před závorku, je to autor, jehož dílo se objevuje také na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Filip Sattler. On si fontánu tak trošku dělal i pro sebe, protože ta původní její lokace, lokace fontány, byla přímo před jeho domem, domem u Zlaté růže, což je dům, až vaši posluchači půjdou někdy Sokolskou ulicí, tak ať se podívají, hledají dům s růžovou fasádou, dům u Zlaté růže, který Filipu Sattlerovi patřil, no a tam bychom také dohledali tu původní lokaci. Filip Sattler je tady autorem reliefů čestného sloupu Nejsvětější Trojice, proto tedy jeho velikánský význam.
2: My když v tuhle chvíli stojíme v Sokolské ulici u Delfínově kašny, tak vidíme, že bohužel zeje prázdnotou, žádná voda z toho chrliče nechrlí a nemůžeme si tak tedy užít ten krásný zvuk a možná i chládek, který ta voda přináší.
1: Je to trošičku škoda. Tady je vůbec zajímavé sepětí této kašny s další kašnou Filipa Sattlera, se slavnější Merkurovou. Oni totiž mají společného nejenom autora, ale měli i společný zdroj vody. De facto přebytková voda, která vedla potrubím k fontáně Merkurově, zásobovala tady fontánu Delfínovu, fontánu Lví. No a když třeba voda nebyla přirozeně na zimu, tak se nejenom tato fontána, ale všechny ty olomoucké, to bylo zvykem, obkládala hnojem na zahřátí, aby zkrátka byla ta vana takto izolována před nízkými teplotami.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Prokolíbáme poklon služebníček. Nabízíme třeba další zpravodajský servis už za pár okamžiků. 16 hodin nejbližší zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Třeba naskok do Bruntálu za záchranáři, zdravotníci tam získali nový laryngoskop, k čemu je ta pomůcka dobrá i v záchranářské prvosledové péči. Zjistíme za chvilku.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na Hané začne příští týden sklizeň chmele. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům bez splněných vojenských povinností. Fotbalisté Sigmy nastoupí už za hodinu proti Slovácku. Zítra bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pěstitelé chmele z Hané očekávají podprůměrnou úrodu. Horší bude podle nich taky kvalita. Důvodem je parné počasí a sucho. Do sklizně by se první zemědělci měli pustit příští týden. Největší pěstitel chmele na Moravě, družstvo v Kokorách na Přerovsku, ji plánuje zahájit poslední týden v srpnu.
2: Chmelnice v Kokorách na Přerovsku jsou už teďka obsypané chmelovými šiškami.
3: Jsou ještě malé, protože ten průběh počasí, hlavně ty teploty, ty rostliny tedy vůbec neprospívají, ničí. A letošní rok jsme trošku zklamáni zatím, stále vyhlížíme déšť, protože některé ještě partie chmelní znám kvetou a potřebujeme, aby bylo chladněji a vlhko.
2: Hodnotí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách. Předpovídá, že chmel bude mít letos i horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Z Kokor Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Zdravotničtí záchranáři z Bruntálu získali nový videolaryngoskop. Pomůcka usnadní lékařům zajištění dýchacích cest u kriticky ohrožených pacientů v případech, kdy je jiná intubace obtížná. Přístroj má kameru a obrazovku, která pomáhá zdravotníkům zavést přesně dýchací trubici. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
4: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Olomouce hrají už za necelou hodinu v Uherském Hradišti. Slovácko získalo za první tři kola šance ligy jediný bod. O situaci týmu mluví kapitán Michal Trávník.
5: Nesmíme si to nechat utéct, ale pořád tady budujeme něco od začátku a chce to trpělivost a vidím pokrok každým týdnem a i ty zápasy. Jdeme od toho prvního zápasu výkonnostně nahoru, takže myslím si, že to otázka času a kdy budeme úspěšnější bodově v těch zápasech.
0: Prostějov hraje ve druhé lize také v 17 hodin v Příbrami.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě zítra čekejte ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na sjezdu z dálnice D35 na exitu 290 velký újezd ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
7: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
6: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
7: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
6: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
7: Kde pracuje?
6: V Ypsilonce.
7: Ta má hodinu.
6: Nemá.
7: Co to je? To přece není normální.
6: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
8: Ano, správně, správně, ano. Ano. Konec vlády jednoho Lábuse.
9: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
8: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
9: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
6: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kaisera, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jeho maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo je velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a samozřejmě chodil za školu, spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až když jsem, až se vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábuse, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Ja, så det blir svin. Ja! Det er våre smulete!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Nefikejte. Ale vy jste paní drbná.
2: Není drbná. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
1: Ta píše. Ta píše.
2: Tušky Kohinor do celého světa.
1: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
1: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
1: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
1: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
1: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
7: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
8: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
7: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný, a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou v divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to bylo divný, že tak se divně dívají. Já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrované ta cedule, že jo? Tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo? Tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihl. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkal jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nás.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžatá a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 let první řadě udělala Ježišmarja. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila. Já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará. Jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

očka, kanárjása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby on teďka měřil, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že jo, tady tolik lidí, že jo, tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako, jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na... Těch 88, tak nějak, no to.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo, ano. Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnějc, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. Musím teda zaklepat, nevím teda na co, ale tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam

0: Tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
1: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
0: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
1: já myslím, jako nebyl
0: jsem. Ne, nebyl.
1: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
0: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
1: Řekni, co užíváš.
0: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
1: Ty bereš všecko preventivně.
0: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
1: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
0: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složené. Jednou se mi stalo, já šel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
1: To byl prášek, který jsi neznal.
0: Ten jsem ještě právě neznal.
1: A chtěl jsi ho zobnout,
0: vy? No, chtěl jsem si zobat.
1: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
0: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
1: A zastavilo se to, jo?
0: Jo, mám
2: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
3: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni Mustrakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
4: No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
5: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
4: No, no a dál?
5: Dál už nic.
4: Tak se na něj šla blbě.
5: Tak se tě nelej sám, když jsi tak, mě už to nebaví.
4: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nám zbude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
6: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
7: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
8: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
9: Voloviny.
7: To si teda pište.
9: Z kraviny do kravín.
8: Ale nemel furt.
7: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě.
2: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
10: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
2: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
3: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
2: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
11: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
12: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
13: To je právě na aerobik, to je zřímá.
11: A já jsem řekla, že vypomůžu.

0: vesnice. To stále čumákuje celá vesnice.
1: Ježíš Mara, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
2: No jo, no,
1: to
2: je nahý.
1: Cože, nahý to?
2: Pijama.
1: To byla zkouška, to se zkoušelo.
3: To nevadí, ale nahý jsme tam nebyli.
1: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
4: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
1: V gumákách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
5: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
3: vrátě.
1: To jsme si nedomluvili. Dostanete za to prémě, tak o co jde?
5: Ať je
1: necháme. Domluvé, pozor.
6: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
1: To jsme si to rozuměli teda, tak pojde. Galpino, popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
5: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
0: No je to prémít, ať se zvykne sám.
1: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku, já!
7: Nebylo tohle, pokud tady nebylo.
8: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
1: Ženský, otevřete! Ženský, slyšíte?
5: Pusťte mě, to je nějaký omyl. To přece v nácviku nebylo. Tomu chlapci snad ten snad nebo život!
1: Lukáš! Otevřte!
9: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
10: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ne? Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. Což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všechno, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co zase práce. Navíc to bylo, že se celý ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Kor vidět s tou náušnicí. Jo. Žádným záběru, no to bylo neskutečné.
0: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
0: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Ludou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. Tohle. No, tak.
6: To.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde, no.
5: Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: A prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: Tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a
6: dál, no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Neviděl tohleto. Opravdu, zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... Lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa... Zapa...
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
0: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo ne, my jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
0: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi činil? Já.
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku... dostat do formy.
6: Po ránu, dítě je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Yeah. No jo, vy jste hod bohémové, že jo?
9: Jo, bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Nik si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
9: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
6: Já zase letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnejovského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořinka, švitořila, taky jsem měla dobře poslane ten hlas, víte?
9: Tak už bude štíka!
6: Padr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání! Odřu, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babodyťánku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, no, patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měška to...
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldo, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
0: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou pointu a k té pointě to směřovat. To vždycky hlavní, k jaký pointě to budeme směřovat. Že?
0: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucké arcibiskupství zrušilo pouť pro LGBT plus věřící. Města a obce v Olomouckém kraji jsou nejvíce zadlužené v Česku. Plavec Čejka zlepšil na mistrovství Evropy český rekord na 200 metrů polohově. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Olomoucké arcibiskupství zrušilo plánovanou zářijovou pouť pro LGBT plus věřící. Pořadatelé na webu arcibiskupství uvedli, že kvůli nenávistným reakcím nemohli zajistit účastníkům bezpečný prostor. Budou ale dál pokračovat v pravidelných komorních setkáních s lidmi s menšinovou sexuální orientací. Druhý ročník pouti na půli cesty pro věřící LGBT plus se měl uskutečnit v polovině září. Samospráva Lipové Lázní na Jesenicku investuje do nového parkoviště před tamní mateřskou školou. Nahradí dosavadní provizorní plochu k parkování. Práce by měly být hotové do začátku školního roku. Více nezávislý starosta Vladimír Šantrůček.
2: Bylo to ve špatném stavu, vlastně to parkoviště, spíš to nebylo ani parkoviště, byla to jenom sypaná hlíno, štěrkovitá plocha prostě, která při jakémkoliv dešti se měnila v blátivou zónu. Teďka ho už celáme, to parkoviště, samozřejmě ho chceme stihnout do začátku nového školního roku. Bude hlavně sloužit rodičům, které přiváží děti do školky.
1: Dluhy 400 měst a obcí v Olomouckém kraji byly loni v porovnání s ostatními regiony nejvyšší v Česku. Na každého z více než 630 tisíc obyvatel Olomouckého kraje připadlo v průměru téměř 8 tisíc korun obecního dluhu. Vyplývá to ze statistik společnosti KRIF Czech Credit Bureau. Nejvyšší dluhy mezi městy a obcemi v kraji má dlouhodobě Olomouc. Na konci loňského roku vykázala dluhy 1 miliardu a 610 milionů. Korona. Sport. Fotbalová Sigma hraje ve čtvrtém kole šance ligy na Slovácku a na začátku zápasu je to 0-0. A pro znakaře Miroslava Knedlu skončilo mistrovství Evropy v plavání. Den po titulu evropského šampionátu na 50 nepostoupil český znakař na stovce z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který časem minuta 59,73 sekundy vylepšil v Paříži český rekord na 200 metrů polohově a postoupil do večerního semifinále.
3: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady, vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo. Počasí.
1: Zítra čekejte v Olomouckém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 a foukat má slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohu z plynu na dálnici D35 na 269. kilometru u Nedvězí u Olomouce ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Připomínat po 17. hodině, že hrajeme pro radost, tedy z žánru lidových, dechových, cymbálových, pěkných písniček, které si můžete vybrat, zaspívat po lince 221-555-444. Myslím, je zbytečná práce nošení dřeva do lesa, nebo klidně i softo Aten, taky, že dneska je 15.8. a že i teď po 17. mohou klidně naplno oslavovat Haničky, Hanelore, ale taky třeba Nikita, a samozřejmě především tvar Hana, případně zítra Jáchym, případně potom Petrušky a dále Helenky, tak to je taky zbytečná věc, protože přáníček bude také i do 18. hodině spousta. Tak s výběrem písničky po telefonu, anebo taky s přáníčkem napsaným, písemným, odeslaným do SMS schránky, nikoliv MMS, ale SMSky přijímá schránka 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Krásná, táhlá, nostalgická, lidová, národní. Ach, synku, synku, tehdy mladionký zpěváčisko Janek Kudela. A teď 17 hodin, 9 minut, starý, dobrý, známý a především nositel dobrých zpráv a krásných pozdravů, pan Jiří z Litovle. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
2: Já vám srdečně děkuji, pane Bořku, za velice milé a laskavé přivítání. Přeji vám krásný podvečer. A krásný podvečer přeji i všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Já bych si dovolil dneska touhle cestou popřát posluchačce Haničce do Moravského Berouna. Pokud poslouchá, vážená a milá Haničko, já vám upřímně od srdce přeji k dnešnímu vašemu svátku hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti, radosti a splněných přání. Buďte šťastná, buďte veselá, hlavně zůstaňte zdravá. A když už mám tu možnost, tak bych chtěl pozdravit a potěšit s přáním hezky prožitého sobotního podvečera a večera a hezky prožité neděle. Ve zdraví, ve štěstí, v lásce a ve spokojenosti. Tyto moje milé přátelé, paní Lidušku do Olomouce, Marušku do Kroměříže a Prostějova, Věrušky do Bílovic a Olomouce, Milatku do Přáslavic, Ladička do Tovačeva a pana Jiřího do Kunštátu. Všem přátelé vám přeji hezké prožití dnešního sobotního večera a zítřejší neděle ve zdraví, ve štěstí a ve spokojenosti. Pane Bořku, vám děkuji, písnička je i pro vás. Vám přeji příjemnou službu a hezky strávený nedělní den. Bylo mi potěšením, těším se zase někdy naslyšenou.
1: Nože, děkujeme pěkně, to byl pan Jirka z Litovle. A další třeba vy, nějaký pěkný výběr. Teď ale pořádný pětiminutový nášupek, kdy si hrává na ta písnička poměrně dost často i v pořadu hrajeme pro radost. Tak tentokrát s Landhorčankou si můžeme pěkně zanotovat, zabroukat. A klidně za minutku se můžete ozvat také. Záleží na vás, jak chcete dlouho dleti na případném telefonním spojení 221 555 444. A teď ještě také SMS zdroj. Tak snad, alespoň tak to pozdravíme, když nám nedošla od rána až do současných chvíl, tedy v celku žádná zpráva. Prý paní Haničce Slámové, Hodlece, Odrlice, tak pěkně zdravíme, zřejmě paní Zdeníčka, ta především zdraví. A kdyby chtěla napsat anebo zavolat, určitě může i vybrat písničku, ale skutečně napsat zprávu a nikoliv MMS, ale SMS. Písničku určitě rádi potěšíme taky maminku Mařenku Recovou Host. Písnička je také všem do domova důchodců v Bohuslavicích. Od Marušky, Zuzky, Matěje, Sofie, Peti, Moniky a Martina, ale především pro jejich rodinku, maminku Mařenku. No a ještě pozdravení rádi vyřizujeme taky dalším pracujícím i Haničkám. Takže Hance do práce, do nemocnice, do služby máme zahrát od mamky, taťky, ale i tety a strejdy na návštěvě. Snad tam máš příjemně. U nás i ve stínku na dvoře je dneska pořádné peklíčko. Vyřizujeme, ale především krásně gratulujeme, blahopřejeme ještě jednou Haňulinkám.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Lanžačenka změnili jsme skole pořádnou porcičkou, nejenom Lipkou, co horela, horela 17, 18, pokračování a přáníčko teď vlastně dublované, písnička je totiž k narozeninkám a to půlkulatinám, brzkým a prý hodně, hodně slavnostně budou oslaveny, včetně dalších výročí v rodince. A taky k dnešnímu svátečku máme moc pozdravovat Haničku Nováčkovou, kterou zdraví kluci Nováčkovi, ale taky babi, teta Prostějov a celá rodinka, taky z Valach. Tak to prý všechno máme pěkně zabalit, vyřídit a podpořit i dárečkem písničkovým. Tak v zápětí krásně roztomile opět zahrajeme. A vy si můžete zanotovat, zabroukat, zaspívat zase jednu pěknou, krásnou, dojemnou. No a další přánička, ta už míří také třeba na Brněnsko za panem Františkem od Brna. Krásně prožitý, i když teda hodně, hodně horký zase víkend, snad prožitý ve zdraví, posílá Eva prostřednictvím SMS zprávy poslané do Českého rozhlasu Olomouc. Ano, z Brněnska, z Modřic konkrétně, na Brněnsko Františkovi přes Český rozhlas Olomouc. Písnička zamíří i Hance Ďurišové, i Haně Gvužďové a Hance Hanigové. Všechno nejlepší, dobré zdravíčko, spokojený život vám děvčata Haničky přeje Klub seniorů Vápená.
1: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Krásně. A v 17.22 taky jedno krásnou zahrajeme. Poslali bychom, a to je velká škoda, když se domluvíme, že chvilinku, než skončí písnička, paní Jano z čísla 608055, to je velká škoda, pak tu šanci promarnit, doteď jsme vás tady měli. Škoda, velká škoda, další posluchači se chtěli dovolat a vyzvánělo jim to, ale vy už jste s námi byla doteď na telefonním spojení. Škoda velká. Písničkou prosím potěšíme další Haničku, a to nejmilejší manželku Haničku, kterou zdraví Ladík, a přidává se taky Ladíček, ale i prázdninový spokojení ubytovaní František, Anička a další. Také moc rádi pošleme písničku babičce Evičce z Písečné pro moc krásné odpoledne od vnuka Vojty. Možná také prázdninová krásná víkendová pozdravení. Tak hezké prázdniny ještě případně Vojtíkovi a babičce, všechno dobré a krásná pozdravení. Bude moc ráda. No, my budeme rádi, když se nám vydrží případně i volající paní Jana s přáním její Haničce nebo komukoliv dalšímu, ale je potřeba vytrvat a je velikánská škoda těsně před dohráním té písničky, když už vás chceme vzít do vysílání, tak to vzdát, položit. Tak zkuste vydržet, následovat pokynů, instrukcí. No a teď si můžete klidně i zaspívat tentokrát tato verze jedné krásné moravské od Svatebčanky s akordeonem.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A teď jsme zvědaví, a teď to bude napínavé, tedy na lince se trvali, ovšem teď nevím, jestli Honza Honzíček, anebo babička. Dobré odpoledne všem.
4: Dobré odpoledne, taky se můžete zahrát písničku Přes dvě vesnice Josef Zima.
3: Tak to je velká škoda, že jsme se nedomluvili před chvilinkou, kdy jsme měli čas všechno nachystat, tak od Pepička něco rádi zahrajeme, když jste říkala před chvilinkou, tak a ty dvě vesnice zase.
5: Dobrý den. Halo?
3: No Honzičku, tak my jsme doufali, že ten zkaz bude od tebe, teď je to trošku takové pomíchané, přes dvě vesnice jsme se mohli domluvit před chvilinkou. A co pak chceme vzkázat možná babičce?
5: To možná nemají. Babičce, chci vzkázat, že děkuji, že mě pozvala na oběd a já jí mám rád.
3: Tak to jsme rádi vyřizujeme před chvilinku, abyste věděli, v zákulisí se ozval Honzík, bylo to trošku zmateňoučké, ale pak hned předal babičce a pak jsme nevěděli a teď už víme a rádi pozdravujeme a písničkou taky moc potěšíme Haničku. Představte si, nám dneska pracujou a prý konkrétně u vody a že obsluhuje a že je tam vedro. Tak Hani, mysli také na pitný režim a především užij si dnešní den anebo zítřejšího volna, i když bude vedro. Krásný svátek Haničce posíláme tedy do obsluhy k vodě. Také máme poslat písničku paní Haničce z Moravského Berouna. Hodně štěstí, hodně zdraví. Písnička také ovšem pro pana Jirku z Litovle od Marušky z Prostějova. A písnička taky pro po práci, pro potěšení, pro Františka Janku do Brna. Pozdravuje a děkuje moc jeho Danuška. Další přáníčka k mání. Přání k mání na lince 221 555 444 a také SMS formou.

0: pokračování i po půl šesté, teď 17 hodin, skoro 34 minuty 15. srpnového odpoledne či podvečera a pozdravení zase po čase do Kunštátu panu Jiřímu. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme za všechny posluchače, kteří vás vítají. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, srdečně vás zdravím, pěkně vás prosím o písničku Svátku. Paní Haničce Pískové a paní Haničce Předmostí. Paní, všechno nejlepší k svátku, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. A vše, co si budou přát, a se jim splní. Pane redaktore, já vám moc a moc děkuji, příjemný večer a nashledanou.
0: Děkujeme panu Jirkovi tentokrát z Kunštátu, což zní jako pánové z Kunštátu, jako šlechtici a rytíři písničkou. Pěkně pozdravte prosím pracanta Peťulku, velkého pomocníka, že ho moc zdraví, tetka a strejda. Na Vyše Horky, díky některým lidem je svět krásný, všechno nejlepší jednomu z nich. Haničko, hoď, co je potřeba za hlavu a hlavně všechny starosti, prožij den v samé radosti. Mám tě ráda, všechno nej ti přeje máma. Krásné přáníčko vaší Haničce. A pak ještě také, nebudeme to tady rozebírat, vysvětlovat, vracet se, ale tady je to tak od prostředka pěkně, jako by všichni věděli, oč jde, od Milušky ze Zábřeha, jen potvrzení paní Liduško, včera jste měla pravdu. Tak potvrzujeme. A ještě rádi zahrajeme také nejmilejší Haňolince na světě, nejmilejšímu stvořeníčku, které moc zdraví její kluci, Fana, taky děda s babičkou se přidávají, moc ti mávají a všechno dobré přeji k tvému dnešnímu nádhernému svátečku. Haňulkám opět hrajeme také u nás a třeba za chvilku od vás, Haňulkám, anebo komukoliv dalšímu.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: odpovíme, že rádi zahrajeme, teď zase malinko polevíme v tom tempu, ale zahrajeme oblíbenou šohajku a především výběr paní Toničky, kterou vítáme, zdravíme. Dobrý podvečer.
1: Já bych prosila nechat zahrát ke čtvrtečnímu svátku Alenkám. Je to Alenka Šmoldasová-Kovářová, Alenka Zezulová z Kladek a dnes mají svátek Haničky. Tak u nás v domově je Hanička Novotná a Hanička Mrákavová. V pondělí má svátek sestřička Petruška Rozmanová a v úterý má svátek Helenka Krejčí ze Sudkova. Všem jmenovaným přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání. Přeji všichni z domova a Helence Krejčí, teta z Ludmírova. Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
0: Děkujeme za přáníčka a další už míří také dneska s pěknou písničkou drahé mamince Božence Horničkové, taky ovšem Zdeničce Šínové a kamarádce Jarmilce Dorochova. I Věrušce Halouskové a Adámkovi Zlatička posílám písničku pro potěšení a radost. Mějte se moc krásně. Pevné zdravíčko, opatrujte se, užívejte ty krásné slunečné horké dny. Přáníčko je od Broni a to především samozřejmě v první řadě vždycky Božence, mamince. No a pak krásné přání a také my se připojujeme. Přáníčko paní Zdeňce Kurfürstové z Lešan ke 83, ke krásným narozeninám, všechno nejlepší přeji manžel Stanislav, syn Ivo, dcera Jitka s vnoučaty Dančou, Marečkem, Martinkem, paní Zdeňčce ke krásným narozeninám do Lešan. Krásně zahrajeme, děkujeme za přáníčko, moc přejeme též.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Benžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Moravo krásná, Moravo od Ostravy až někam po Slovácku, Moravo stávej, to je za námi a teď všem a v té dolině na Šumavě, třeba s krajankou a míříme na Rymařovskou za paní Staňkou. Dobrý podvečer, krásné odpoledne, chcete-li?
2: Krásné odpoledne, zdravím všech posluchače Českého rozhlasu Olomouc a děkuji za písničku. A tuhle písničku nechávám zahrát k dobré pohodě a ke svátku v pondělí Petře Viletové z Lomnice toho zesnu Libuši Kvapilové z Brudova, Zdeničce z Hrochova, Zdeničce básnice toho Lubic, Ladičkovi Stovačová a jeho sestře Lidušce z Olomouce a Lidušce z Jeseníku a Janě a Jiřímu z Roštění. A děkuji vám.
1: Děkujeme za všechny jmenované. No a když jsme byli teď konkrétně v Lomnici, Rýbařovsko plus minus, tak ještě rádi vyřizujeme z hodou okolností další v pořadí SMS. Krásná pozdravení, srdečná přání od Kači a Elišky, babičce Libušce Volkové z Rýmařova, strejdovi Laďovi a ségře Monči Makové z Rýmařova. Písnička pro radost, pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Pro potěšení moc hezké posezení na zahrádce. Sestře Monče, děkujeme za dnešní den. A bylo dobře, veselo, jsme unavení, utahání, možná upapání, ale taky uslavení, ale tak to patří. A z toho slunce není divu. Tak se prosím taky opatrujte a především moc pozdravujte babičku Libušku a pozdravujeme Kačenku a Elišku.
0: Český rozhlas Olomouc, písnička.

Krásně, krásně, raz, dva, tři, tentokrát s Krajankou, ta Šumavská dolina. No a ještě písnička, představte si, a Haničkám, Peťulkám a ještě Jáchymkovi, tak pěkně v jedné rodince pokupě to srdečné krásné přání, abychom ho stihli, tak zúžíme a soustředíme se, že přeje Mišutka a taky taťka, mamka, a to Peťulce k pondělnímu svátku, Jáchymkovi k zítřejšímu svátku a především dvěma Haničkám od nás z rodinky. Snad budou vědět a moc za ně taky děkujeme. Krásně zahrajeme taky babičce, která se jmenuje Hanička, která moc ráda poslouchá a dneska se prý urodilo. Krásně se taky zpívá jednu písničku za druhou. Tak hezký svátek i nadále. Přeje celá rodinka z Moravy, Slezska a také ze zahraničí. A my taky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou, a hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Sklizeň chmele na Hané začne příští týden. V Olomouci půjde od pondělí v některých vozech MHD zaplatit kartou. Oštěpaře Vadlejcha a čtvrtkařku Manuel čeká na mistrovství Evropy boj o medaile. Zítra bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Někteří zemědělci z Hané plánují na druhou polovinu příštího týdne zahájení sklizně chmele. Česačky by se měly rozjet například v Prosenicích na Přerovsku. Úroda bude podle tamního agronoma Martina Rýpara kvůli horku a suchu podprůměrná.
4: Není na co čekat, protože ty teploty vysoké přetrvávají a mají přetrvávat i v těch následujících týdnech, takže ten chmel vlastně buď dozraje nebo nedozraje, ale spíš jako teď už těch 14 dní visí na stejné té vývojové fázi jak do posud.
3: Dopravní podnik města Olomouce zahájí v pondělí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou, řekla to mluvčí DPMO Anna Sýkorová. Teď si cestující v tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy můžou jízdenku koupit v automatech pomocí SMS, v mobilní aplikaci nebo u řidiče. Bezkontaktní platební terminály budou od pondělí sloužit v prvních 10 tramvajích a stejném počtu autobusů. Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 1700 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu Veronika Vošická-Buráňová.
5: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
2: Sport.
3: Fotbalisté olomoucké Sigmy hrají ve čtvrtém kole šance ligy na Slovácku a po prvním poločase vede Sigma 1-0 a 1-0 vede i ve druhé lize Prostějov v Příbrami. A dvě medailové naděje české atletické výpravy dnes čeká finále na evropském šampionátu v Birminghamu. Oštěpař Jakub Vadlejch začne házet po 21. hodině a ve 21.10 pak odstartuje 400 z Lourdes Glory Manuel. Ta je v letošních evropských tabulkách druhá, ale ví, že rozhodovat bude aktuální forma.
6: Samozřejmě ten čas, co se mi povedl zaběhnout, 49.37 je skvělý, ale to bude úplně jiná energie a samozřejmě hezky se to poslouchá, když jste na prvních příškách v tabulce, ale na tom závodě samotným to vůbec nic nemusí znamenat.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme na střední Moravě ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: S dopravním omezením musí počítat řidiči v centru Šternberka. Kvůli florbalovému turnaji je uzavřené hlavní náměstí a okolní ulice Čechova, Radniční a Pekařská.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
7: Cikánské housle zazní v zápětí jako úvod té dnešní povídky v setkání s literaturou sobotním podvečerní vysílání Českého rozhlasu Olomouc o cikánské cti a bílém podraznictví. To je podtitul povídky Cikánské housle. Jejímž autorem je prozaik Boleslav Navrátil. Povídku pro rozhlas upravila Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík. Uslyšíme Stanislava Šárského.

Pro vysvěcení jsem šel ve svátečním v naleštěných polobotkách. Neměl jsem velkou jistotu, že se ve škole zlepším, jak jsem doma sliboval, takže jsem se nijak zvlášť nerozhlížel, abych nezahlédl špatné znamení. Tři havrany, jeptišku, černého koně nebo tak něco a nezhoršilo mi to prospěch. Pak jsem v dálce uviděl koňský povoz s nezvykle kulatým oplechováním. Pane bože, dej, ať nejsou ti koně černí. Za chvíli bylo jasné, že jeden je Tisek a druhý Palomíno. Takové koně na Záhoří nikdo nemá. Vůz mě minul a zadní otevřenou částí jsem viděl, že je předspán lidmi jako ranní autobus. Cikáni. Připadalo mi, že je to mimořádně příznivé znamení. Před školou nás čekal ředitel s tím, že před vydáním vysvědčení musíme jít prohlédnout pole, jestli tam nepřátelská letadla nenaházela mandelinku bramborovou. Naše třídní, Julie Řehulová, si vzala ředitele stranou a horlivě ho přemlouvala, aby své rozhodnutí zvážil. Nakonec vše vyřešil školník. Na pole nikdo nemůže jít, to by mi ta banda, ukázal na žáky, zamarasila celou školu. A po kratší odmlce dodal soudruhu. To rozhodlo. Ředitel mluvil hodinu do školního rozhlasu, ale nikdo ho neposlouchal. Po dlouhém zkoumání, zda jsme všichni odevzdali v patřičném množství sušené léčivé byliny, se nám konečně uráčili dát vysvědčení. Polepšil jsem se. Znamení nelhalo. Samou radostí jsem nečekal na polední autobus a šel domů přes pole, ačkoliv se nad lesem sbíralo k bouřce a v dálce kmitaly tenoulinké šipky blesků. Vzduch zprůzračněl a chrám na vrcholu Hostýna se zdál být blízko, skoro za humny. Viděl jsem, že cikáni, které jsem ráno potkal, táboří v zátočině potoka. Mezi stromy prosvítaly chýše kryté větvemi, vysoká tráva byla kolem ušlapána. To si tady pospíšili. Ozývaly se pleskavé rány seker. Cikánka dřepěla u ohně, něco míchala v kotlíku a starostlivě zvedala hlavu k zamračené obloze. Z lesa na louku vyrazili koně se žebřiňákem. Kočí krojic. Nemám ho rád, je to hulvát. A když se na statku váží býci, aby se vědělo, za jaký přírůstek má dostat krmič zaplaceno, řve, mlátí je a ohýbá jim ocasy, aby je to bolelo. Koně v žebřiňáku chvátají, protože se bojí bouřky. Na krku a hřbetech mají srst mokrou potem, který páchne tak ostře, až slzí oči. Nad nimi se míhají mouchy a ováni. Krojic stojí na prázdném žebřiňáku. Asi byl místo práce v bezuchovské hospodě. Kdysi dávno prý krojic zbil svého bratra tak, že zemřel. Za to seděl v Jáchymově. Umiňuji si, že ho nepozdravím. Kočí mě po očku pozoruje a když vidím, že zarputile vysunuje bradu, přejdu raději z louky na prašnou cestu. Uhodl jsem to dobře. Kočí se po mně zahnal bičem. Neumíš zdravit, parchante? Máš zašitou hubu? Řemínek bičem vystřelí metr od hlavy, až mi zalehne v uchu. Dělám, že neslyším, dívám se způsobně přímo před sebe, jako bych šel po lávce bez zábradlí. Kočí ho moje póza dopálila, přeskočil žebřiny, ale ještě než dopadl na zem, zablesklo se a hned zahrmělo. Koně se začaly plašit a krojic stěží udržel rovnováhu. Škube vstekle opratěmi, až koním poletují hlavy ze strany na stranu. Hřívy se natřásají a krojic klouže kramfleky po trávě.
Při všem tom kalupu mi stačí prorokovat, že mne jednou taky zabije. To jsem ještě nevěděl, že otec krojice ze statku propustil.

Ráno prvního dne prázdnin přijel ke dvoru vůz tažený jedním koněm. Byli to cikáni a vezli velká dřevěná koryta, dlabané troky. Dobrý den, pozdravili bez zvláštní srdečnosti. Nikdo jim neodpověděl. Korojc po nich začal řvát a obvinil je ze všech špatností světa, zelhání, zlodějství a čarování. Na starém cikánovi bylo vidět, že má strach. Mladý měl v očích vzdor. Krmič bíku Valčuha na ně posměšně zapískal. Krojc mínil, že jejich troky jsou dobré jen na cikánskou rakev, ale stařiček Jiří mu oponoval, že troky jsou dnes vzácné. Nikdo už je pořádně neumí vydlabat. Tyhle vypadají dobře. Za 14 dnů, to už byly skoro žně, přijelo na statek auto. Dva muži se scháněli po tatínkovi. Jeden z nich řekl především, že na otce byla uvalena vyšetřovací vazba a musí s nimi odjet do Hranic. Tatínek si vzal nabízené lejstro, přečetl ho, dost pobledl a šel si pro věci. Maminka chytila cíp zástěry a přitiskla si ji na ústa. Na dvoře se shromažďovali zamlklí zaměstnanci. Krojc přiběhl skoro poslední a vyzvídal, co se děje. Když slyšel, že tatínka vezou k výslechu, zařičel uspokojením. Ha, ha, ha, vyhazoval mě ze statku a sám bude pryč. Na návsi se kluci chystali hrát vybíjenou, ale nepozvali mě. Mezi hráči byl i cikánský kluk, nejspíš od těch korytářů. Hbitostí ve hře předčil všechny a rozdával rány míčem, až kluci hekali. Po hře stáli v hloučku, tiše se domlouvali a cikán občas zvedl hlavu a pohlédl na mě. Už jsem chtěl odejít, když mě zadržel a zeptal se s drsnou upřímností. O zajti zatvorili fotra. Řekl, že se jmenuje Laco Fazekaš a pochází z Humeného. Trochu se pyšnil tím, že jeho děda má 100 roků, už nemůže dlabat ani dížky na chlebové těsto, ale umí vyrobit housle a mandolíny. Mandolíny kupují i běloši, ale housle jen cikáni. Třeba známí hudebníci Farkašovci, oni jsou s nimi rodina. Laco byl asi pátý cikán, který tvrdil, že je příbuzným slavného kapelníka. Trochu jsem začal pochybovat o všem, co povídal, že za dědečkovi housle dávali Farkašovi v Americe $1000, ale neprodal. Dědovi housle kupují cikáni z Maďarska a Rumunska, protože mají správný zvuk na cikánské písničky. Já nebudem korytárom, nebudem, zavrtil hlavou Laco. Řekl, že bude jezdit s traktorem, to by se mu líbilo. Ale jak udělá řidičský průkaz, když nechodí do školy? Jednou prý ho v Čechách zavědli mezi takých maloučičkých do prvé triedy. O pol hodiny jsem vyskočil oblokom a zutěkal. Namítl jsem, že na statku to není tak přísné. Pan rybář je rumunský Slovák, neumí číst ani psát, ale udělal si řidičský průkaz na motorku, na Zetku. A Petr Husár má teprve 16 let a o prázdninách jezdí s americkým traktorem Farme. Ale jen po poli plečkuje nebo kosí a dováží zelené prodobytek. Laco byl okouzlen. Vodí traktor bez papírů. Ozaj! Když jsem doma mamince pověděl, že se jdu podívat do cikánského tábora, protože mě tam pozvali, nepotěšilo jí to ani trochu. Měla pocit, že se bez otcova dohledu dostávám na šikmou plochu. Také stařeček Jiří vrčel. Co se do jejich logru cpeš, dostaneš blechy nebo nemoc a nebo tě píchnou kudlou. Po
obědě přijel autobusem neznámý člověk a šel rovnou k nám. Posadil se, chvíli sledoval naše napětí a pak řekl, že má vzkaz od tatínka. Těžkopádně vysvětloval, že byl předsedou JZD, zadrželi ho na udání, vše se potom vysvětlilo a po půl roce ho pustili. Maminka se vyděsila. Až po půl roce? Muž přikývl a hned řekl, že tatínek prosí maminku, aby v neděli přijela do Hranic a přesně ve 2 hodiny zašla za vězeňskou budovu až do samého rohu, tam, kde přes vysokou zeď přečnívá strom. Ať přes zítku hodí cigarety, partizánky nebo lípy, nejlépe 10 krabiček. Žádné jídlo, dopisy, peníze, jen cigarety. Ten, co ho bude hlídat, ovšem ví. A ještě něco. Tatínka zadrželi na udání nějakého krojce, že prý prodává sedlákům osivo, čímž oddaluje jejich vstup do JZD a dovolil prý nějakým cikánům u potoka kácet stromy a vzal za to peníze. Návštěvník dopil kávu a při loučení odmítl peníze, které mu maminka nešikovně strkala do kapsy. Nakonec jsem k cikánům za potok šel. Přijali mě laskavě a každému zvlášť jsem musel dopodrobna popsat, jaké to bylo, když tatínka odvážela kriminálka. Měli z toho nehoráznou legraci. Plácali se do kolen a padali do trávy. Uprostřed všeobecných sympatií jsem si připadal jako hrdina. Také jsem si všiml 3 hezkých dívek. V obličejích vypadaly skoro dětsky, ale těla už měly jako dospělé ženy. Laco mě pak s velkou vážností zavedl k chýši z větví. Ve hřebení měla tenké drny, pod nimi byly svázány hrsti dlouhé trávy. Stařičky cikán s úplně bílými vlasy i knírem spletí jako popraskaný chleba opravdu vyřezával housle. Má návštěva ho nepotěšila. Prý zabedňuju Lacovi hlavu hloupými myšlenkami. Špatnou slovenštinou řekl, že mi vlastně nechtě odhaluje velké tajemství, takže musím slíbit, že ovšem, co uvidím, pomlčím. Je to tajemství cikánských houslí, jeho houslí. Takové nesvede už nikdo na světě. Vysvětlil, že metrový špalek se rozštípne na 2 fošny. Nerozřeže, ale rozštípne. Ty se pak suší za ohništěm v dutině vyložené kameny. Proudí tam kouř a sušení trvá dlouho. Nesmí ale pršet. Když jsou kameny příliš horké, polejí se vodou, takže se udělá pára a zase se topí. Ukázal mi dláta a velevzácný belgický brousek zabalený v kůži. Lehce přejížděl zahnutým dlátem v rozích spodní desky a vyfoukával hobliny, lehké jako peříčka. Pomaloučku padaly do trávy a svítily jako zlaté. Zeptal jsem se, zda má nějaké housle hotové. Pravda, že mám, zaklonil se do boudy z větví a sáhl kam si za záda. Tuna jich mám, krásavice, zober sebe do ruky, na! A podal mi opravdové housle i se strunami. Už na první pohled vypadaly masivní a když jsem je vzal do ruky, byly těžké jako putinka. Děda Fazekaš housle vzal, pohladil je očima i rukou, vložil pod bradu a začal hrát. Housle měly hlubší a chraplavější hlas než ty, co má učitel Páleníček. Jako bych někde v pozadí slyšel falzet ovčácké fujary.
Muži, kteří s malými a prohnutými nástroji podobnými motičkám na jednocení cukrovky dlabali kmen, roztáhli ústa do úsměvu a začali pracovat s větší vervou, až třísky létali k ohni. Děvčata polohlasně zpívala a rychle ji zdobila klínoškami nádoby na těsto a mouku a stará cikánka se u ohně vlnila a pleskala bosýma nohama o zem. Pak mě Laco vodil od chýše k chýši a ukazoval, jak je mají zařízeny, kde se spí, kde jsou poličky a kam se ukládají potraviny. Staří cikáni předváděli své příbytky s pohostinou, skoro podlézavou vlídností. Mladí byli chladně zdvořilí. Zcela bez souvislosti jsem řekl, že tatínka zavřeli kvůli nim, protože jim dovolil vykácet stromy a k tomu neměl právo. Udal ho Krojc, ten, co jim nadával, když vezli přes vesnici troky. Atmosféra tábora se prudce změnila. Všichni utichli, jen Fazekaš hrál se zavřenýma očima. Pak ale nejspíš vycítil změnu, přestal hrát a hrdelní cikánštinou něco vykřikl. Muži se nahrnuli k dědovi, hlasitě mluvili jeden přes druhého, načež se jeden za druhým schýbli a vešli do chatrče starý poslední. Za sebou spustil jakýsi hadr. Tichý tábor byl tak nezvyklý, že se okamžitě přišourali psi a udiveně se rozhlíželi, proč ten klid. Laco stál s očima upřenýma na hadr, za nímž se vedl hlasitý hovor. Za to děvčata hleděla na mě tak upřeně, že jsem nevěděl, co s rukama. Hadr se nadzvedl a starý zahulákal. Kde je otec zatvorený? V hranicích, odpověděl jsem stejně hlasitě. Když konečně vyšli, najednou, jako bych tam nebyl. Nikdo si mě nevšímal. Laco i děvčata zmizeli. Nestál jsem nikomu ani zakývnutí hlavou, takže jsem se mlčky vydal k domovu. Kousek za lávkou přes potok se rozhrnulo křoví. Byl to Laco a děvčata. Laco chtěl vědět, jestli se otce zeptám na tu možnost jezdit s traktorem. Přisvědčil jsem, protože jsem mu to slíbil. Dívky se za Laca přimlouvaly, kdyby to bylo na statku dobré, vzkázal by jim, zastanou jakoukoliv práci. Ostatně odejdou v každém případě, nejlépe do Ostravy. Tam berou za číšnice i cikánky. V hospodě na společenstvu je kamarádka Erža. Mají ji tam rádi. Když se havíři opíjí, nechají hrát kapelu pořád dokola. Cikánko, ty krásná. Proč byli po poradě u dědy všichni zamlklí? Laco se chvíli kroutil a pak naznačil, že se mezi nimi skrývá jeden příbuzný, po kterém jdou esenbáci. Kdyby zašli z doklady k soudu, že jako mají všechny papíry v pořádku a otec je nevinen, tak by se mohlo prozradit, kde ten příbuzný je. Najednou se všichni jako na povel obrátili. Mezi stromy za potokem, tak 100 metrů, stál děda Fazekaš a pozoroval nás. Je daleko, namítl jsem, nemůže nic slyšet. Nemusí čud, šeptal Laco. Vě všetko, aj čarovat vě. S otcom ti to vyjde, dobré. Len, aby ty si nezabudol, čo si slúbil. Všichni čtyři se vydali k táboru. V sobotu, zrovna se maminka chystala do obchodu, zavrčel na návsi autobus a ona automaticky nadzvedla záclonku, kdo přijel. Od doby, co je tatínek pryč, to dělá pokaždé, i v noci. Teď ale rozčíleně zaječila.
Tata! Hodila tašku na stůl, vyběhla ven a nechala dveře do kořán. Dostihla ho ještě před vraty. Za maminkou jsme vyrazili všichni, já, sestry a stařeček Jiří, a radovali jsme se jako blázni. Když jsme šli přes dvůr kolem stájí, někteří zaměstnanci tatínkovi s úsměvem mávali. To je dobře, že jste zpátky, volal krmič Vašíček, ačkoliv na odborové schůzi navrhoval, aby se naše rodina vystěhovala ze správcovského bytu, když je vedoucí zavřený a už se nikdy nevrátí. Krojc odpřehal koně a chomouty se mu zdály být zajímavější než tatínek. Páni se navzájem nepokoušou, vrčel. Výpověď ze zaměstnání, kterou mu dal tatínek, na ředitelství nezrušili, takže to za měsíc stejně skončí. Nakonec jsme seděli všichni u stolu, jako o štědrém večeru, a hleděli na tatínka. Maminka mu každou chvíli hladila ruku. Když jsme se vyradovali a vynadívali, šel každý po svém. Já jsem si vedle v pokoji četl knihu od válečného pilota Ivana Kožeduba Sloužím vlasti a na půl ucha jsem poslouchal, jak se tatínek s maminkou baví o kriminále. Maminčiny otázky byly poznamenány utrpěným příkořím, přece tě nemohli zavřít jen tak na lživé udání nějakého kriminálníka. Proč ses nebránil? Měl jsem rovnou pěkně říct, pánové, jsem poctivý člověk, jak těživo jsem nekradl a mám několik vyznamenání, to jsem měl říct. Na to se dnes hodně dá. Mamo, mamo, odporoval otec schovývavě. Oni nechtěli slyšet, že jsem neukradl prase, nevyplácel černé duše a nepovolil cikánům kácet stromy. Chtěli opak, abych se k tomu přiznal. Pomohli z ředitelství statku. Inventura potvrdila, že se nic nestratilo. Víš, když jsem propadl největší beznaději, když mi vyšetřovatel Winkler předložil k podpisu zápis z výslechu. Tam bylo Hrubek. V tu ránu jsem myslel, že je se mnou amen. Blbce o ničem nepřesvědčíš. A víš, co nejvíc šokovalo toho Winklera? Přišel starý cikán a přinesl potvrzení, že může skácet 10 javorů na dřevěná koryta a stvrzenku o zaplacení daně. Hlavně, že si doma vydechla maminka. Však jsem se každý den modlila. Ale co je to pryč, mávl otec rukou. Kriminál byla taková nehoda, kalamita, jako když kroupy potlučou obilí. Odložil jsem knihu a vyšel do kuchyně. Tati, jeden z těch cikánů má jenom 16. Chtěl by na statku jezdit s traktorem. Mám se tě zeptat. Okamžitě zavrtil hlavou. Cikán? To jsou bludy. Je mladý a velice neskušený, když neví, že stejně nebude nikdy pracovat. To jsou jiní cikáni. Dlabou troky od rána do večera. A děda Fazekaš vyrábí housle. Tati, prosím, jindy bych se škemráním neuspěl. Ale teď měl otec dobrodušnou náladu. Pleskl dlaní o stůl a řekl, dobrá, o žních bude třeba každá ruka. Vyzkouším si ho. Napřed bude pomocníkem na samovazu. Rozeběhl jsem se k potoku, přeběhl lávku a hledal tábor. Všude bylo prázdno, dokonce uklizeno. Zul jsem tenisku a položil nohu do ohniště, ještě sálalo mírným teplem. V kamenné dutině na sušení dřeva zůstaly 2 fošny. Děda Fazekaš si je, Bůh ví proč, neodvezl. Sáhl jsem na ně. Byly suché a voněly
jako uzené maso.

0: rozhlasové cyklu Českého rozhlasu Olomouc Setkání s literaturou jsme dnes poslouchali povídku Boleslava Navrátila Cikánské housle. Připravila Eva Lenártová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík, četl Stanislav Šárský. Natočeno v roce 2021.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nová epizoda z cyklu Cimbál a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Po půl sedmé v sobotním prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc do hloubi hudebních dějin za veselou hudbou 50. 60. let a taky do hlubin rozhlasového archivu za Jaroslavem Vikrentem.
4: Podle slovutného anglického spisovatele a humoristy irského původu Oscara Wilda je údajně přesnost pouhým zlodějem času. Nicméně, pokud přátelé dovolíte, Jaroslav Vikrent jméno mé, v momentálně probíhající hodině, minutě či sekundě v rámci právě začínajících hudebních vzpomínek na světová muzikantská léta minulá, je ona mistrem před chviličkou poněkud škodolibě definovaná loupežnická dochvilnost souvislé řady splývajících okamžiků naprosto na místě. Neboť jinak by se dnes, vážení milí, v pestré paletě rozhlasových pořadů nemuselo melodicky dostat na druhou polovinu 50. let konce minulého století a tím pádem také potažmo na několik málo mírně připomínat historických kousků někdejšího anglického zpěváka a trombonisty Donna

Langhorne se narodil 19. ledna 1925 v Halifaxu v anglickém hrabství Yorkshire a z muzikantského hlediska byl původně trombonistou specializujícím se víceméně na taneční hudbu. Poprvé v nahrávacím studiu se sice přátelé, můj dnešní mírně připomínací host, začátkem roku 1949 objevil v dechové sekci Big Bandu britského jazzového kytaristy, kapelníka, jakož i občasného kornetisty a trombonisty Vicka Louise. Ale interpretačně naplno, abych tak řekl, o něco málo později, za to už ovšem nejenom hráčsky, ale i pěvecky, se začal projevovat až v kapele další albionské showbiznisové legendy, totiž v orchestru vyhlášeného saxofonisty, skladatele a dirigenta Kena McIntoshe.

Zhruba v polovině páté dekády konce minulého století se hlavní objekt mého stávajícího hudebně vzpomínkového zájmu rozhodl vydat na sólovou dráhu, přičemž zároveň se vší rozhodností začal interpretačně uplatňovat svou novou kumštýřskou firmu Don Lang. Vzniklou, vážení a milí melodičtí staromělci, jak odebráním první slabiky jeho občanského křestního jména Gordon, tak i zrušením poslední části původního příjmení Langhorne. Tím pádem pak mistrova následná čtyřtýdenní žebříčková premiéra za kanálem La Manche koncem letopočtu 1955 s nejvyšší šlágrově singlovou pozicí 16. už mohla proběhnout v onom mnou před chvílí avizovaném

přestože Langová britská žebříčková gramopremiéra, jak jsme právě, dámy a pánové, dokumentačně slyšeli, byla charakteristická mistrovým sketem s příslušným nádechem muziky, kterou miloval, to znamená jazzu, jeho další albionský šlágrový vstup z druhé poloviny roku 1957 už byl, jak se lidově říká, z naprosto jiného soudku. Můj dnešní oldies host totiž, přátelé, rychle pochopil obchodní možnosti tehdy i ve Velké Británii mohutně nastupujícího rock'n'rollu. Takže v zápětí dlouho neváhal a i se svou doprovodnou skupinou The Frantic Five, neboli něco jako s šílenou či zuřivou nebo zběsilou pětkou, se nechal s chutí nakazit onou podle některých dobových zaběhlých kumštířů zaoceánskou hudební nemocí.

Jak bylo svého času za kanálem La Manche dobrým zvykem, také repertoár Dona Langa tvořili převážně cover verze různých amerických hitů, což byl, vážení milí, v době od 24. května do 8. srpna 1958 i případ jeho vůbec největšího šlágrového úspěchu jako takového, neboli případ tehdejší mistrovi britské singlově žebříčkové pětky Witch Doctor. O jejíž originál se za velkou louží postaral někdejší duchovní otec fiktivní kreslené živočišné skupiny severoamerických hlodavců, podobných veverkám neboli chipmunků, Ross Bagdasarian alias David Sevilla. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love.

O žebříčkovou popularitu Dona Langa a jeho zběsilé pětky se bezesporu postaral i fakt, že se jmenovaní páni muzikanti v době od 16. února 1957 do 27. prosince roku následujícího stali domácí kapelou oblíbeného týdenního britského hudebně zpravodajského pořadu Six Five Special, který se už třeba díky podílu na samotné znělce oné show bez jejich účasti v podstatě neobešel. Over the point.

O tom, že Don Lang byl solidní rock'n'rollový zpěvák typu Billa Hillyho, jsme se už snad dnes, přátelé, příslušně hudebně vzpomínkově přesvědčili. Takže je zřejmě na čase poskytnout si teď alespoň malý důkaz toho, že byl i výborným trombonistou. Ostatně, a teď trochu předběhnu postupný běh události, zřejmě nenadarmo se tento pán zhruba v polovině letopočtu 1968 objevil na bílém albu liverpoolských The Beatles, co by člen pozounové sekce, v jedné z variant jejich tehdejšího dílka Revolution. Nicméně v oné inkriminované broučí klasice se můj dnešní oldies host váží

Do britského žebříčku singlových hitů se Don Long dostal po čtvrté a naposledy 5. března 1960. A i když jeho popularita šla v příštích letech postupně dolů a on sám se následně kumštýsky vrátil ke svým jazzovým kořenům, jako kapelník byl se svým bandem tanečně vytížen ještě pěkných pár roků. Do showbiznisové penze pak, přátelé, tento pán odešel zhruba v 8. dekádě 20. století, kdy začal jeho dlouhý boj s rakovinou, které nakonec, bohužel, 3. srpna 1992 v Londýně podlehl. Takže mu, vážení a milí, pro tuto chvíli poskytněme dnešní poslední hudebně vzpomínkové slovo a s myšlenkou na naše mírně připomínací melodicko-pamětnické setkání příští na stejných rozhlasových vlnách a přibližně i o stejném čase Jaroslav Vikrent jméno mé se ve vší počestnosti na týden posluchačsky rozlučme, čiliže a pakliže všechno nej a naslyšenou příště.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci začali v Zikově ulici v Olomouci bourat nevyužívanou kotelnu. Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Fotbalová Sigma porazila Slovácko. Zítra bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Demolici bývalé plynové kotelny zahájili dělníci v Olomoucké ulici Zikova. Práce výjdou městský rozpočet na necelých 600 tisíc korun. Součástí investice je taky rekultivace plochy a založení trávníku. V budoucnu by v lokalitě mohlo být nové parkoviště, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
2: Tento měsíc půjde kompletně k zemi, demoliční firma ji tedy zdemoluje, pozemek bude upraven nějakým návozem zeminy, bude dočasně zatravněn a vzhledem k tomu, že místní volali potom, že by chtěli také navýšit parkovací místa, tak se domnívám, že bychom tady právě mohli mít tu volnou kapacitu, kterou bychom mohli využít pro nové parkoviště.
0: Zdravotničtí záchranáři z Bruntálu získali nový videolaryngoskop. Pomůcka usnadní lékařům zajištění dýchacích cest u kriticky ohrožených pacientů v případech, kdy je jiná intubace obtížná. Přístroj má kameru a obrazovku, která pomáhá zdravotníkům zavést přesně dýchací trubici. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc míň. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
3: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Sport.
0: Olomoucká Sigma ve čtvrtém kole šance ligy porazila Slovácko na jeho hřišti 2-1 a ve druhé lize zase Prostějov remizoval v Příbrami 2-2. A cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě Czech Tour a celkově mu patří sedmé místo. Třetí etapu s cílem na dlouhých stráních v Jeseníkách vyhrál Američan Andrew August, který zopakoval páteční triumf a upevnil si celkové vedení. Czech Tour zakončí nedělní etapa z Kroměříže na Pustevny.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 a foukat má slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D46 na 20. kilometru u Žešova ve směru na Olomouc. Dělníci tam opravují svodidla v levém pruhu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vinohradské brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petru, varmužovou cymbálovou muzikou, cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: kterém co folkloru váže vás.
1: My se tady vyrůstáme od dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky a nebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takoví lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
2: No, my si tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
1: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma. Živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom v tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
2: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za což jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá, vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
2: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
2: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat v budoucnu? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu? Kdo to ví?

0: A po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme, a díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severo-západ a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají tím lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama vlastně hrají cymbálky, tady probíhá pořad. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost. Zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, prostě takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví, já nepotřebuji sedět ve sklepě, někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený, já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem za to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, no.
1: A co chystáte dalšího?
2: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik, jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
2: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
2: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: Těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i Kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oľača. Tentokrát začínam zámierne výrokem Ester Honti z predešlého setkání.
2: Maďari sú podobnejší Moravákom než Čechom. Určitě, a to jsem teď i četla, otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup, to české vykání, kde vlastně pak do vztahu vstupuje třeba i méně manipulace.
1: Tehdy paní Ester vysvětlovala mimo jiné, jak se dostala do Česka a jaké rozdíly vidí mezi oběma státy a jejich obyvateli. Pochází z Maďarska a svým maďarským klientům také týká, ale české vykání a odstup, jak milé sama říká, miluje. A když už je tomu tak, zdálo se mi, že pozitivní nadhled může být dobrým základem pro nové otázky a další kapitoly našeho rozhovoru. Ester Honti působí více než 20 let jako překladatelka a tlumočnice a posledních 10 let žije paralelně v Praze a Budapešti. To považuje za obrovskou výhodu i pro svou profesi. Udržuje si prý oba jazyky stále živé a v rovnováze. V této souvislosti mě zajímalo, jak se na tlumočení připravuje. Dá se vůbec připravit na nějakou novou událost nebo nenádalou akci?
2: Určitě dá, je to nutné, kdo to nedělá, není profesionál. Problém je v tom, že někdy z těch klientů nedostaneme téměř nic a v tom případě musíme víceméně náhodně z internetu lovit slovíčka z toho tématu, ale taky někdy dostaneme prezentace, materiály. Důležité je mít seznam účastníků, včetně jejich funkcí, protože smrt tlumočníka, nebo aspoň teda moje smrt je, když se začnou představovat a všichni odrmolí, jak se jmenují, z jaké organizace jsou a jaká je jejich funkce, a než já to dotlumočím simultánně, tak už mluví jiný v jiným jazyce. Takže třeba, když klient říká, že nic nemá, tak aspoň píšeme dobře, ale víte určitě, koho jste pozvali, kdo tam bude, prosíme o seznamy.
1: Tlumočení a překládání není totéž. Co z toho byste vybrala jako srdeční záležitost?
2: Já si myslím, že já jsem ráda, že dělám oboje, protože tlumočení doplňuje překládání a překládání doplňuje tlumočení. U překládání se člověk naučí spousta věcí, má často dohledávat a pak to může uplatnit při tlumočení. U překládání se s tím může dlouho hrát, v mém případě až moc dlouho, ale zas u toho tlumočení je ten okamžik a to je taky určitý jako až příjemný adrenalin, pokud teda člověk není zrovna vystresovaný nebo se nebojí, že nevím, zapomene slovíčko a pak se blokne, protože když nemá jedno slovíčko, tak nemá podmět nebo přísudek a pak nemá větu. Jo? Je to hodně o stres managementu, o tom, že si člověk musí věřit a že se z toho musí nějak vykroutit a ne se zablokovat.
1: Co, když se opravdu stane ta blokáda?
2: To nevím, ale z toho mám hrůzu někdy.
1: Nestalo se vám to nikdy?
2: Tak určitě jsem se už několikrát takhle zakoktávala, to trošku jo.
1: A co, když udělá chybu? Opravdu nenajde to slovo nebo ho shodou okolností nezná?
2: To záleží na situaci. Už se mi stalo, že jsem měla obecenstvo, které bylo dvojjazyčné a já jsem se jich zeptala, oni mi to řekli, já jsem poděkovala a jelo se dál.
1: To nebylo nepříjemné. A co je pro vás nepříjemné při tom tlumočení?
2: Určité stresové situace jsou nepříjemné. Poslední době tlumočím víc třeba u soudů, tak tam se lidi nechtějí vždycky dohodnout. Nebo je to stres, že nevím. Já jsem hodně citlivá, takže na sebe beru trošku nálady těch ostatních. Já jsem hodně empatická, takže neumím se od toho vždycky odříznout.
1: Stane se, že nesete práci domů?
2: Těch tlumočení si práci domů nenesu a jak jsem to řekla, tak to bylo. Jasné, že si člověk někdy říká, mohla jsem to udělat jinak. Ale práci si nesu domů u překladu, kde teda tu práci mám doma, ale já jsem schopná dělat nekonečně, dokud není termín odevzdání. Kolikrát mám ty překlady lepší než ten originál, protože ten originál někdy je opravdu hrozný. Jo? A neumím to udělat aby to bylo na stejno. Neumím napsat něco, co není hezké.
1: Mnozí si asi myslí, že se poslední věta o tom, jak Ester Honti neumí napsat něco, co není hezké, vztahuje k překladům literárních textů. Je tomu opravdu tak?
2: Literární překlady nedělám, to je tak špatně placené a není to úplně můj šálek čaje. Já bych umřela hlady, kdybych byla literární překladatel. Já nemám ten odvaz na to, jo? Já tím, že dělám přes 20 let komerční překlady, tak moje překlady jsou strašně přesné a to u literárního překladu není žádoucí. Tam člověk musí mít ten odvaz, jo. Když jsem jezdívala na workshopy literárního překladu týdenní a dělali jsme ten samý text, třeba, nevím, 5-6 lidí, ten text u každého vypadal jinak a teď já jsem byla ten jeden extrém a kolega byl ten druhý extrém. On to přebásnil tak, že to nebylo poznat, co byl ten originál. A to moje bylo naprosto přesný a nemělo to odvaz. Nemělo to ten švuňk.
1: Situace, kdy není pochyb o tom, o čem je řeč, jsem viděla na Facebooku. Název byl Perný den na srbsko-maďarské hranici. Na fotografii z roku 2021 je Ester Honti s premiérem Babišem a bývalým maďarským premiérem Orbánem u pohraničních plotů.
2: Já jsem je nestavila. Tenkrát Orbán pozval Babiše, aby mu ten plot ukázal. To bylo všechno. Takže se šlo k tomu plotu, tam jsme se procházeli a pak tam byla nějaká tisková konference, se šlo domů. A zbytek vám řekneme mimo mikrofon.
1: No a kdo vás pozval?
2: Orbán.
1: Vztah k těm rozhovorům, který mají politický kontext. Máte se pozorněji, ovlivňuje vás to?
2: Já jsem takových tlumočení až tak moc neměla, takže naštěstí jsem nemusela nikdy tlumočit nic tak, co by mi šlo úplně proti mysli. Ale tak ten tlumočník stejně vždycky jasný, že to nejsou jeho názory.
1: U vás já vidím takovou touhu a potřebu vyjádřit i té své myšlenky. A tak je řada věcí a oblasti, ve kterých se vyskytujete. Například hudba, výtvarné umění, dobrovolnictví. To jste vy.
2: To jsem já, to ano. Určitě jsem člověk kreativní, přišla jsem na to docela pozdě, ale nedělám nic nějak do hloubky, všechno dělám tak trošku mimochodem.
1: A měla jste zajímavou výstavu v roce 2025 v knihovně na Nuslích. Jde o koláže minimalistické. Název výstavy. Méně je více.
2: Já jsem docela minimalista. Mám ráda jednoduché formy, nepřeplácané věci. Takže i v architektuře samozřejmě miluju funkcionalismus.
1: A odkud koláže?
2: To vzniklo, že jsem kdysi byla měsíc ve stacionáři a tam jsme jednou měli úkol udělat koláž o tom, až nám bude dobře. A tenkrát mě to nějak chytlo a od té doby jsem pochopila, že to je moje médium. Takže vždycky, když vidím v nějakých časopisech něco, co je hezký motiv, tak to vystřihnu a schovám a pak někdy mám nějaký nápad a přesně vím, kam mám šahat. Kolikrát je to třeba jenom hra s formama, ale i ta hra s formama má v sobě nějakou myšlenku, protože to dělám já.
1: Od věcí, které děláme mimochodem, do výstavy je nějaká cesta?
2: První výstavu jsem si udělala já sama sobě ve svém budapeském bytě, poté co ten byt byl zrekonstruovaný a prázdný. Já jsem tam vlastně ty svoje věci pověsila, pozvala jsem přátelé a bylo to moc příjemné. A mně to úplně stačilo, protože to je velká práce, už jenom to rozmístit, pověsit, vymyslet, co kam, v jakém pořadí, aby to kurátorsky dávalo smysl. A potom mě jedna kamarádka pozvala do půlky synagogy v Dolních Kounicích. To se neodmítá. A pak mě oslovila Simona Michalcová z knihovny Jezerka, která tam vede úžasný výtvarný ateliér. To je přenádherný komunitní prostor, tak to se neodmítá. Mm-hmm. Já mám moc ráda věci, které mi chodí takhle do cesty.
1: Následující zájem Ester Honti nebyl daleko po cestě.

0: Já jsem věděla, že bych chtěla někde dobrovolničit. To je vlastně nejbližší domov důchodců k mému bytu, tak pro mě ta cílová skupina jsou asi spíš důchodci. Tak jsem se tam přihlásila s úplně jasnou představou. Řekla jsem, dobrý den, já jsem tady a hlásím se s tím, že chci hrát tady na housle. Ta tehdejší koordinátorka z toho byla taková překvapená a pak za nějaký čas řekla, no to je vlastně skvělý. Oni tam mají každé úterý zpívání od 2 do 3 s kytarou, většinou lidovky a já, když jsem v Praze, tak se tam přidám s houslemi.
1: A máte jaký pocit z toho?
0: Mám z toho výborný pocit. Ono to nebylo tak jednoduché ze začátku, také se hodně proměňuje to osazenstvo, ale oni si to hrozně užívají. Oni zpívají nadšeně, oni znají 150 slok všech těch lidovek, jo. A je to pro ně zážitek. Takže já jim pokaždé děkuju a je mi jasné, že to ne já jim něco dávám, ale i oni mě něco dávají.
1: Já se podívám teď na ohlášení akce Nad Mikulovem se jmenuje a Orchestr smyčcových kurzů v roce 2021. Co jste dělala tam?
0: Tak to je pravidelný hudební kurz, který se uskutečňuje každý týden v Miroslavi. Týden se tam nacvičuje nějaký repertoár a pak jsou 2 koncerty. Jeden koncert je v evangelickém kostele v Miroslavi a ten druhý koncert právě je v Mikulově.
1: A vy tam hrajete na housle?
0: Já tam hraju na housle, ale mě tam moc to nejde. Trošku se tam schovávám potichu, ale jezdím tam, protože to je důležité.
2: My a oni.
1: Jaké kompetence tlumočník a překladatel potřebuje, aby obstál v době AI?
0: Určitě je AI dobrý nástroj, stejně jako oheň. Určitě nám pomáhá v tom, že dřív bychom dohledávali některé výrazy strašně dlouho, ale musíme AI hodně kontrolovat, protože halucinuje. Ale určitě jsou některé překlady, myslím teď na právní překlady, třeba díky AI kvalitnější. Já se vždycky musím dostat do nějakého oboru a to AI v tom může pomáhat.
1: Je to naše budoucnost?
0: Tak v něčem určitě je to naše budoucnost, ale zároveň se toho v něčem i bojím, protože jsou lidi z toho úplně nadšený a vlastně neví přesně, co to je. Ale najednou si myslím, že lidi nejsou zapotřebí. A to si myslím, že to není pravda. Ta profese i díky tomu trošku může upadat. A teď informace úplně strašná. V létě ohlásili, že se ruší ústav translatologie po 63 letech. To je strašná zpráva. To je destrukce šílená a není pravda, že nejsou zapotřebí lidi a není pravda, že není zapotřebí translatologie.
1: Tak to vidí odbornice Ester Honti, která se překládáním a tlumočnictvím zabývá dlouhá léta. Mezitím Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přehodnotila svůj záměr zrušit ústav translatologie. Pani Ester, děkuji za věnovaný čas a za zajímavé detaily z její profese, kterým nám trochu přiblížila svět translatologie. Na příští pořad Mia Oni se těší Goran Kaloljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V dukovanské elektrárně odstavili dva bloky. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry. Zítra bude postupně se zatahovat, objeví se přehánky s deštěm a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Jaderná elektrárna Dukovany prochází nejnáročnější údržbou za poslední roky. Na souběžné odstávce třetího a čtvrtého bloku se podílejí 3000 lidí. Podle vedení ČEZu jde i o zaměstnance dodavatelských firem.
2: Do nejstřeženějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí. To je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy nová stezka pro pěší. Městko ji začalo budovat podél pravého břehu potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, ale je ve špatném stavu, navíc končí u mostu v Tovární ulici, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rýdl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěšina jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartice, pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry na dalmátském pobřeží. Pomohl jim hlavně slabší vítr. Požáry zasáhly především letomisko Omiš. Přišel tam o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci nad včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
4: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, později až zataženo. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor, dejte v Praze v tunelu Blanka na trase Stroji na Břevnov mezi Trojským mostem a Letnou jelo auto v protisměru. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Kolony se rozjíždějí pomalu. Kousek za sjezdem na 40. kilometru zdržení je v tuto chvíli přes 40 minut. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná zámecké léto.
1: Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o to nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici, a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
3: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
2: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
3: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
4: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
3: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, měl to rád prostě.
4: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
3: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
4: Ten titul barona byl dědičný?
3: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
4: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
3: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vřešit.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám,

0: věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavil a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu. Ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelné.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Hřebíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo dešť a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. To obce a městské části využili tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
2: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
5: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
5: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval.
3: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo, popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směrem do Prahy stále skoro hodina zdržení mezi sjezdy na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru se kolem havarované cisterny projíždí jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 1,40 je asi na 60 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov a dál potom po silnici 113. Na Pražském okruhu se rozjíždí kolona, která mi teďka spadla. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách už Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme dobře. Borovice Heldrejchova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého. Ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty. K čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, je černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé sirupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když se tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s tupcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehřátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelné, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svátkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo déšť, teploty do 37 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
3: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
1: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je stále ještě komplikace za sjezdem na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Policisté teď provoz na pár minut zcela zastavili. Kolona z 41. kilometru a dá se objet na sjezdem na Divišov, potom po silnici 113 a vrátit se u Chocerad. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Miličínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice je hlášená nehoda. Na místo jedou záchranáři. Kolona směrem na Prahu je delší a to je asi tak na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy. Teď už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, co nejdebrý, ne?
4: Proč?
5: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno, ne.
5: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žešíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: kašlu a že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočený jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pánček a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latrny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, poslavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati. Ti,
2: ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Ne,
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
9: Tady něco vyklapím. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
7: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože jsi důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom, potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
9: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej, na mě spolehne.
9: A jo, fajn. A fantoma máme lesní.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
11: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
12: A dárek pro dcerušku, souvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
11: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
12: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
11: No, co bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
12: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
13: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dejl a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděž bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Copak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, ne světák. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Pro jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Jenže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. To jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmalý, tady to musíš být. No, zastaví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No,
3: kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrd myslivce a jiného se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, ale jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak s tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohleto, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ajdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo.

0: drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval pajdáka, v dobrodružném příběhu z dob Zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás šest se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
1: Tonda přijel.
2: Tonda zase někde ukrad, co?
1: Ahoj. Šetři a budeš mít
2: za tři. Já to bych musel říct řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
1: Enem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
3: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
3: Enem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stav, fůru, peněz.
3: A já.
4: Ale stavíš jsem se cestou na přehradě.
2: Ukaž, Mařo.
3: Pane Luši,
4: to je.
3: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu. Já.
1: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
3: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
3: Já, babi. Toj. Tam vidí, milý synku, přes
1: tři
3: dži.
1: Kolik? Tři? Tři. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
2: To roba. Správná roba.
3: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A pojď, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
2: Čím se, Robečky, napijeme? Lučíme se svobodu.
3: Vejdi do života a neškoď. Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
1: Tondo, přivez si to na svatbu.
2: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy očizně neumřel.
3: Jak mi ho neopí? Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
1: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
3: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili.
1: Gizdi, na to jich už je.
3: A když by to ani chlapi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
5: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď? A on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení.

0: Napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkám, no Láďa menšík. On říká, jaký menšík, já žádného menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, se tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem si dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
1: Tak máme za sebou jednu svatební sérii. A před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát, a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte? Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jste mi říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce.
3: Ano. A pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala páčku Švindlova.
4: Já jsem Švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako by se vyhrává, on prohrával, protože...
3: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhletím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jéňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, chtěl se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho, kdy si využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněl, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuli na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás Honza Macoun, dnes vás nezdravím z naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale hlas z jihu Čech přeje příjemnou dobrou noc. Dnes to bude vážné. Může se člověk opravdu změnit? Mimochodem na technické pracoviště do Prahy Petr Kubala. Děkuji a dobrý večer všem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknete si, že písnička Nic jí neschází Hany Zagorové je taková přece, no teď to je ta z toho filmu. No ale poslechněte si schválně obsah, ten text, myslím si, že budete překvapeni, jak to sedí, jak sedinka na hrnec k tomu dnešnímu tématu.

0: Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Je změna v chování člověka vůbec možná? Dokázal se někdo změnit kvůli vám? Změnili jste se vy sami? Přestal někdo pít? Přestal někdo lhát nebo ubližovat? Dali jste někomu druhou šanci? Je možné geny přelstít? A nebo s tím geny nemají nic společného? A vrátit se někomu nějak? Jak? Když přece řekne, že se změní, tak se snad změní. A nebo se dokáže změnit jen na chvilku. A nebo to je jako v těch reality show. Sledují vás kamery, všichni si dávají pozor na to, co dělají, co říkají. No a po 2-3 dnech, to je jako v té výměně manželek, to už člověk i na ty kamery zapomene a stává se člověkem takovým, jakým je. Ale vůbec jde to navždy o té změně, životní změně, to bude dneska v noci a budu moc rád, když se připojíte do dnešní noční linky z Jihu Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky můžete psát, kdo nechce se mnou mluvit, tak možnosti tu jsou linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Může se člověk opravdu změnit? Psychologové se většinou shodují, že ano, ale ne ze dne na den. Osobnost člověka není neměnný kámen, během života ji ovlivňuje věk, zkušenosti, vztahy, nemoc, možná práce, ztráta, rodičovství, krize i prostředí, ve kterém žijeme. Člověk se může naučit lépe ovládat emoce, přestat opakovat staré chyby, změnit způsob komunikace nebo opustit návyky, které mu škodí. No ale podstatné ale je, že skutečná změna se nepozná podle slibu, pozná se podle opakovaného chování. Nestačí říct, už nikdy nebudu pít, lhát, ubližovat nebo utíkat před odpovědností. Rozhodující je, co se stane za měsíc, za půl roku, za několik let, ale hlavně ve chvíli, kdy přijde tlak, konflikt nebo pokušení vrátit se ke starému vzorci. Změna je možná, ale obvykle potřebuje čas, motivaci, podporu okolí a někdy i odbornou pomoc. Ne každý člověk se chce změnit, ne každý to vydrží a ne každý to myslí vážně. Stalo se vám, že jste se změnili a změnili navždy, nebo víte o někom, kde proběhla tato změna? Pak volejte, těším se na vás a můžu přivítat hned někoho z vás. A po telefonu dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Honzo.
0: Já vás taky, a kdo pak je na druhé straně? Ano, Dobromilo, dobrý večer, přeju, pověste s tou změnou. Myslíte ty, když to vezmu do těch vztahů, dokáže se ten chlap kvůli ženské změnit navždy, když náhodou té ženě něco nevyhovuje?
2: No, chlap, ale já jsem se změnila. Já žiju na Slovensku, mluvím po slovensky, žiju takovým tady životem, no a můj manžel bohužel odletěl do nebe s holubama, tak žiju sama.
0: No a ten váš manžel, než odlétl tam na ten nebeský obláček, musela jste si ho nějak dovychovat, převychovat, nebo rozumějte, jestli se jeho maminka a otec nedopustili nějakých formálních chyb v jeho výchově?
2: No, všeli, co bylo v životě. Bylo slunko, byla bouška, byl déšť, ale hlavně můj manžel byl velký chovatel poštových holubů, měl s tím úspěchy a proto jsme šli bývat na Slovensko. A on změnil mě, že jsem mu pomáhala v chovatelství, naučila jsem se všeličo i očkovat holuby, když měli úraz i roztrhlou hlavu začít, takže na něco se změnil on a na něco já.
0: No, ale to slyším velmi rád, protože já se domnívám, že se člověk nemění. A ve vztazích, pokud jednou člověk selže, tak opravit se ten vztah možná dá právě slovy ano, dobrý, ale ve mně by to stejně hlodalo. I když zase možná, aby to nebyla záměna za důvěru, protože to by bylo zase možná o něčem jiném. A nebo to možná taky s tím souvisí, těžko říct. Každopádně vy jste se změnila kvůli němu. Dá se říct, že nadívaná hloubátka byste si kýdlu nedala.
2: On se změnil. Honzo, měli jsme dva syny a aby člověk žil v pohodě, manželství s dětima, s manželem, někdy spolkl i tu hořkou pirulku a manžel ten se snažil, aby se polepšil.
0: Tak přece jenom tam něco málo bylo, ale
2: bylo
0: dobré.
2: A tam ještě, co mladí mají, to byl společný sex a láska, to je moc.
0: No to dělá divy, to je jasné, to je jasné, s tím nelze jinak než souhlasit.
2: Tak to víte, ne?
0: No jistě, jistě, člověk si tím prochází. Já třeba ve svém životním období určitém jsem měl velmi velké srdce, možná větší, než si myslíte, ale to není o mě, je to o vás. Já vám děkuju, Dobromilo, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: Děkuju, já všechny zdravím po dlouhé době. Dvě operace mám za sebou.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit. Nejenom na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bot, ale takové to opravdu změnit. Přestat dělat věci, kterými třeba ubližoval sobě nebo druhým, začal mluvit jinak, žít jinak, chovat se jinak. Někdy jde o alkohol, případně o dluhy, nevěru, taky výbuchy vzteku, lenost, sobectví, lhaní. Jindy o člověka, který byl celý život pesimista, uzavřený samotář, věčný útěkář nebo někdo, kdo nikdy neuměl říct promiň. No jo, ale pak to přijde. Něco jako nějaký kouzelný proutek a okolí se ptá. A to je skutečně nebo další taková líbivá řeč? Může se člověk opravdu změnit? O tomto dnes v noční lince je. Samozřejmě budu rád, když zavoláte 731 800 900 nebo napíšete linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já jsem si tady už našel jeden příspěvek od Bohumila z Jeseníků. Zdravím. Můj bratr pil skoro celý život. Nebyl to člověk, který by ležel snad každý den pod stolem, ale jakmile začal, ztratil míru, rozum i stud. A pak přišly ty omluvy. Mamince, ženě, dětem, později i vnukovi. Největší změna přišla až ve chvíli, kdy mu dcera řekla, že opilí svého vnuka neuvidí, ne jako trest, ale jako ochranu dítěte. No to s ním otřáslo. Nastoupil léčbu a dnes nepije 11 let. Neříkám, že je z něj jiný člověk. Pořád je tvrdohlavý a občas protivný, ale alkohol z jeho života zmizel. No a to je změna, kterou bych kdysi nepovažovala za možnou. Bohumila, z Jeseníku, žena, ne muž. Bohumilo, děkuju moc. To je hezké, to je hezké. Má to hezký závěr. Nějaký ten důvod, silný důvod být musí, ale teď je otázkou, jestli v tom člověku zůstává taky to, aby to opravdu dodržel a nechoval se jako pitomec. Tak halo, halo. Český rozhlas, kdo nám volá? Kdo se připojuje do našeho vysílání?
1: Jako pitomec, ale nejsem pitomec, on říká, přeji dobrý večer všem posluchačům samozřejmě.
0: Ano, a kdo pak je tam na druhé straně ještě, ať víme?
1: U telefonu je Jirka z Brodku Přerova.
0: Zdravím. Jirko, kdybyste slyšel tak nějak ode mě nějaké bouchání něčeho, štěkání, vítí.
1: To vám bouší srdce určitě.
0: Ne, no to, tak to samozřejmě teda taky, ale myslím si, že ten mikrofon je dneska tak extrémně citlivý, že i ten komár by byl slyšet. A ty cikády, jako to bylo ve slunce seno, řvou jako krávy. Ale teď pojďme k tématu. Dá se člověk změnit, anebo ne?
1: Já nejdříve řeknu jednu věc. Já jsem byl kuřákem od svých 9 let. Když jsme jako malí kluci chodili, sbírali jsme vajíčky po refížích, starší kamarádi z toho balili cigárka, my jsme pokuřovali a tak dále. A během svého života jsem se pokusil 3x přestat kouřit. Se tam ještě, prosím, slyšíme se.
0: Já, jakmile jde o cigarety, já jsem jedno velké ucho.
1: Já jsem si stlumil rádio, aby to nerušilo. Poprvé jsem to vydržel rok. Po roce nekouření ještě s kamarádem jsme vyhráli každý po litr rumu. Otevřeli jsme si to, začali jsme holit znovu.
0: Ano.
1: Po druhé, druhý způsob nekouření jsem vydržel 4 roky. A potom přišla období vanilkových doutníčků. Vyzkoušet doutníček, to se nenaučíš kouřit.
0: Ano, ale to se do kouření nepočítá taky.
1: Naučil jsem se znovu holit. Až poslední 3. pokus, který jsem měl, to už je tak 17 let, ne, no, spíš jak 17 let, po operaci štítné žlázy jsem měl plnou karton cigaret sebou v nemocnici, když budu chtít a pojedu do práce, tak to budu mít sebou nachystaný. A já přestanu kouřit. A já jsem se rozhodl, Honzíku, a od té doby jsem se nezapálil ani jednu cigaretku, ani jsem si nepotáhl z ty cigarety a slyšel jsem slova svého tchána, až po 20 letech se z tebe stane nekuřák. Do dneška nekouřím, je to 17, rok 2009, to bylo 13. května, o půlnoci jsem si zapálil postel a druhý den jsem šel na tu operaci, na tu zvýšitnou zázor. A od té doby jsem to vyžil a dneska si říkám, jak já jsem frajer. Já jsem to nedokázal předtím, i když jsem to dokázal na nějakou dobu, ale teď jsem to dokázal poprvé. Takže jsem se změnil nějakým způsobem. Jo, myslím si tím nekouřením, že jsem vydržel bez jakéhokoliv. Nechodil jsem do Bražáku, nechodil jsem do střinky s kokinama, že bych baštěl kokina, nepřežíral jsem se. To, že jsem malinko stoustl, tak to prostě přibylo tím, že už je mi dneska 73, jo. No, takže prostě přibírám pomalinku, chodím, zajdu si na pivko, jo, a mám rád dobré jídlo. Zaplať pávo, mi to můj důchod dovoluje, že si to můžu dovolit, nějaký takový náhodky nějaký, ale jinak, jako to. Takže to byla ta moje změna. A ještě se chci vrátit k té druhé změně, jestli dovolíte. Já jsem začínal jako mladý kučina, jako mladý voják z povolání. Celou dobu jsem byl takový aktivní, co se týkalo mi pracovní náplně. Jo? A furt jsem se byl, snažil jsem se být takový, ne, že by vojenský aktivní, my jsme měli své speciální povolání, a o tom nechci mluvit. Ale byl jsem furt jeden z těch dobrých, kteří tam byli takový ti vedoucí, takový ti lepší. A je to pravda, že jsem postupoval nahoru, až jsem skončil, jak jsem skončil. No a potom jsem šel do duchu. A potom si říkám, hele, už nemáš si za čím honit. Jo, šel jsem ve 56 letech do důchodu, nemáš si za čím honit. A tak jsem se změnil, začal jsem se věnovat králičkům, setičkám, zahrádce. Takže že jako to pracovní, ne že bych nebyl, už dneska ne, protože jsem nevědomý teda, jo. Takže ne, že bych dneska už se nesnažil něco pomáhat, ale jak jsem odešel do důchodu, říkám, tak jedno, zpomal, už jsem byl dědeček v té době, zpomal to všechno, tak jsem se změnil a spokojil jsem se, ne se za něčím honit nebo nějakým způsobem, a teď budu odpočívat.
0: No jo, ale ne každý tohle to umí, zvládne a ještě navíc je důsledný dostatečně na to, aby to zvládl na 100%. To si zase přiznejme.
1: Člověk to musí chtít. Já jsem byl strašně rád, když jsme si odchovali kuřátka, když jsme začali srpčky kvočet, nasadili jsme vajíčka, oplodnění samozřejmě, potom jsme měli svýho, máme do dneška svýho koutka, a já jsem měl radost. A paní učitelka, pojďte se podívat, pan Pospíšil jméno mé, to není vůbec tajný. Jo, pojďte se, on tam má kuřátka, děti ze školky chodili a poprvé v životě viděli volně běhající kuřátka se slepičkou po zahrádce, přestože my byli na vesnici už teď, před měsícem ještě. Jo, takže to bylo pro mě takhle příjemné. A já si teď, dneska si užívám důchodu, no užívám si ho tak, jak můžu, jak mi to dovolí můj zdravotní stav samozřejmě. Jo. A jsem rád, mám 6 vnoučat a všechny 5 vnoučat a jsme s babulkou tak nějak odchovali. A dneska jsem spokojený. Už žádná honička, že bych musel něco, jako že by jsem chtěl něčeho dosáhnout. Dneska už to mám, kolik, 73, 27 let do stovky. No tak to už musím tak nějak v klidu přežít a už se na to těším, na tu stovku honíku.
0: Děkuju, stovka bude, mimochodem tohle je gong, to já vždycky Petra poprosil.
1: Ano.
0: Vždycky, jakmile přesáhneme nějaký čas, ať vím i já, protože to povídání leckdy zajímavé víc než dost, ale všechno by mělo mít nějaký svůj řád. Tak moc děkuju a hlavně k těm cigaretám. Tam, kde jsme začínali, ještě bych navrhoval, že kdyby člověk se k těm cigaretám zase ještě vrátil, nedej bože před tou stovkou, jo? Ne oslavenecká stovková, tak by tady byl ještě jeden způsob, jak se zbavit právě závislosti na kouření a myslím si, že moc hezky o tom mluví dvojice Bohdalová-Dvořák. Tak děkuju a dobrou noc.
1: Děkuji, ještě jednu věc si dovolím říct. Dědeček 94, pradědeček 96, já je prostě musím ty kluky přeskočit, prostě to myslím takhle vážně. Hezký večer všem posluchačům i vám. Buďte moc zdraví, naschle.
2: A co vidíte?
3: No, Spartu.
2: Ne, ne, vy vidíte bestii. Ekologickýho nepřítele, přízrak smrti. No, a teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije. Já tě nesnáším, já tě rozdupu na prach, ty flundro jedna kutlohorská.
0: No to je sympatie, přece ne, je takhle Bohdalovo do každé kuřácké domácnosti. To je jasný signál.

0: Noční linku pro vás vysílá Český rozhlas každou noc, to znamená 7x týdně, vždy od 23 do 1 hodiny, 2 hodiny povídání na dané téma většinou, které si vybíráte vy, a to je i v tomto případě, jestli se člověk dokáže změnit nejen řečením této věty, ale i vlastně tím, co říká, tím obsahem, jestli se to skutečně stane. Tak ať už nás poslouchá někdo pravidelně v rámci tahle dvouhodinovky, nebo jen takzvaným náhodným kolem jdoucím, anebo i kolem jedoucím, tak vítejte na našich vlnách u nás s úsměvem, tedy pokud to jenom trochu jde. Nepotřebujeme úplně zabíhat do těžkých podrobností, ale pokud někdo má třeba s tím dnešním tématem co dočinění, zavolejte. Jo, ne, to se nebojte, já nekoušu, navíc jsem stejně daleko určitě od vás, takže zas tak dlouhý dokus nemám, ale budu moc rád, když se osmělíte a využijete možnosti zavolat hned teď Petrovi do studia.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy člověka nezmění dobrá nálada, ale až tvrdý náraz, vážná nemoc, rozchod, ztráta blízkého, nehoda, trest, vyhoření nebo chvíle, kdy se mu rozpadne něco velmi důležitého. A právě krize často oddalí, co člověk dlouho přehlížel. Že pije víc, než si přiznával. Že chová k druhým takzvané nevhodné chování, to znamená, že třeba se může stát, že je i tyranem, to taky může být. A nejen fyzickým, ale i psychickým. Neumí říct pravdu, pořád utíká před odpovědností, nebo že žil tak rychle, až přestal vnímat vlastní rodinu. Zpravodajsky řečeno, změna bývá nejpravděpodobnější ve chvíli, kdy starý způsob života přestane fungovat. To ale neznamená, že každá krize automaticky člověka napraví. Ptám se i někoho dalšího u telefonu, dokáže se člověk ale doopravdy změnit? Nejenom, že to tak plácne.
2: Dobrý večer.
0: Ano, dobrý.
2: Ano, dokáže. Já jsem měla kamarádku úplně světici, vzala si manžela, požadalec první třídy, ale jak se oženil, vy jste to divil, udělal si maturu, velice se k ní vědský chová, má dva chlapce, oba už nežijí, ale kluk to byl pohledání, že jeho kdekdo záviděl, ať říkali, že ožadalec, že si takového ožadalce, jakého si vzala, že si ho měl vzít.
0: A čemu to přisuzujete? Čím to může být? Byla to ta láska, ta slepá zamilovanost?
2: Já myslím, že to byla ta láska zamilování.
0: Protože totiž...
2: Ale byl jednička.
0: To ta láska dokáže rost. Já tomu rozumím, láska to je nebezpečná věc, to zpívá taky Petr Muk, no a on toho zpívá teda víc s tou láskou a myslím si, že za chviličku i dokonce jedna od něj přijde, přichází s láskou, každopádně, když nad tím tak přemýšlím, to se vlastně těm současným partnerským dvojicím, ať už mládežnickým nebo už vyzrálejším, tak povětšinou, co tak vnímám ze svého okolí, tak ta největší zamilovanost je prý nějaké 2 roky, jo, od toho zaláskování a pak už se to přemění v něco jiného. Takže pak už by to byla těžká převýchova, co?
2: To nebyla spíš ani převýchova, to vám neřekl. On k ní byl velice inteligentní. Vím, že až v Ostravě mě dal packu, že si nic nejdo dovolil, ale on mě doopravdy rád, jak byl takovej ožadalec, tak vám řeknu, že byl úplná jednička, že se změnil, super kluk.
0: No, jak ty ženský mají v sobě ten trumf, co?
2: Ano.
0: No, děkuji pěkně, děkuji pěkně.
2: Leda, jaká by to nedokázala. Mějte se hezky na to.
0: I vy, nashledanou, dobrou noc.
2: Dobrou.

0: A s čím přichází další volající do vysílání? Tady je Honza, pěkný večer.
1: Ano, dobrý.
0: Ano,
1: dobrý
0: to jste
1: večer,
0: vy?
1: Dobrý noc, Honzičku Macone.
0: Ano, zdravím.
1: Tady Iveta.
0: No Iveto, jak je to s těma změnama?
1: Téma znovu.
0: Téma je, jestli se člověk doopravdy dokáže změnit, když někdo řekne, já se změním.
1: Jo, ano, takže ano, zdravím všechny lidičky, co mě poslouchají, jo, to je Ivetka Olomouc, takže já vám povím něco, mám 3 psy doma a ano, tomu tématu, ano, je možné, že opravdu se člověk může změnit, jo, jo. Jakože...
0: Jaké máte pro to důkazy? Jak to probíhalo u vás?
1: Ano, mám k tomu důkazy. Jakože jsem prožívala ten život, jak šel ten život, jak se to táhlo tím životem, jo. Takže ano, člověk se může změnit, ano. Protože
0: dobře.
1: Ho k tomu donutí okolnosti.
0: No to je fakt, ale teď jde o to, jde mi o tu okolnost právě, jestli jste se musela změnit vy nějak zásadně, což si člověk musí přece jenom sám přiznat vůbec, aby se dokázal změnit, nejenom tím, že mu to někdo říká, a nebo je tam ta drahá polovička, která třeba v tom případě vašem nemusí mít ráda psy a ejhle, hele, najednou láska k ním.
1: Hele, já vám něco povím. Můžete se prostě změnit. Prostě. Okolnosti vás tomu donutí. Já třeba, já nevím, jak to mám říct lidem, kteří mě poslouchají, jo. Tu Aničku, Roberta, já je miluju ty lidi. Ale poslouchejte. Já jsem milovala jednoho muže a on mě v podstatě opustil. A do dneška se ke mně vrací, protože já jsem tady sama, na samotě u lesa, mám 3 pejsky a on mě opustil jako, já nevím proč mě opustil, já jsem ho milovala. On se ke mně vrací, protože já tady sama u lesa, teď lidem řeknu, tahám dřevo, sbírám já. Mám tady sudici, jo, takže sbírám vodu, jo, tahám vodu, dřevo, jsem sama, bolí mě páteř a tak dále. A já jsem toho člověka milovala a on se na mě jakože v ozovkách vyprdl, jo, a on do dneška sem chodí a chodí sem, jo, a pomáhá mi tím dřevem s tou vodou, jo, takže já jsem tady jakože sama u lesa se 3 psema.
0: Dobře, to už jsme slyšeli 3 dneska.
1: Ano.
0: Ten váš výsledek, to zásadní z toho sdělení, ano, člověk se dokáže změnit, ale pochopil-li jsem to správně, tak ten váš člověk, kterého jste milovala, tak ten se vlastně nezměnil, protože asi kdyby se změnil,
1: tak žijete spolu
0: dodnes.
1: Ne, nežijeme spolu.
0: No právě proto říkám, že ve výsledku se nezměnil.
1: On se nezměnil a já jsem se změnila v tom, chci říct všem lidem světa nebo republiky nebo jak, že když někoho milujete, jo, já jsem toho člověka milovala. Když někoho milujete, takže prostě...
0: Milujete. Tečka. Děkuju. Dobrou noc.
1: Ano.
0: Dobrou noc.
1: Ano.

0: No, že nedá, protože stejně za čas se to povolí a vrátí se to tam, kde to bylo, a je jedno, kde to je. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Honziku, tady Vlastina z Krnova.
0: Ano, Vlastino, prosím pěkně k tématu. Dokáže se člověk změnit?
1: Ano, dokáže se a moc.
0: No, já tak nějaký kouřá, důkaz, ano.
1: Já jsem silná kuřačka. A ve 40 letech se mě narodila vnučka a ve 3 měsících mě umřela na srdíčko. A já tenkrát jsem říkala, že budu babkou a nebudu přece kouřit. Jo?
0: No.
1: Já jsem přestala kouřit, i když se holčička zemřela, tak já od 40 roku nekouřím a je mi 84.
0: No, ale v tom případě já teda tleskám, protože tohle jsou zásadní životní zvraty.
1: No,
0: to je úplně jedno. To
1: je Honziku.
0: Ano.
1: Ani nevíte jak.
0: No, to vlastně ani nechci vědět jak. No, ale to je v tom případě unikát. Teda to je, jste dobrá. Vlastně jste dobrá. Děkuju i vám. Dobrou noc, děkuju taky, dáme písničku a za chvíli zase někdo další z vás.

Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? No, máte-li nějaké vztahy, ať už jsou v manželství, anebo v partnerství, je úplně jedno, když jsou dlouhodobé, dlouholeté, dá se to počítat na dekády, tak už kolikrát si vlastně člověk může říct po třeba 30 letech, ale tak my už to spolu nějak jako doklepeme, ale přitom tady jde o zdravý rozum, tady jde o duševní psychiku. A kde se potom, a tady je odpověď logicky, berou takové ty odpovědi v těch policejních

0: spisech, já jsem ho jenom bodla 16krát.
1: Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, plývá z okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Honza Macon, přeje pěkný večer. Kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, to je Ludmila z Prahy. A Honziku, já bych vám chtěla říct takový můj příběh. Já jsem teda křtěná Vltavou, jak se říká. Seznámila jsem se s mužem, který byl na vesnici. Já jsem se musela podřídit, musela jsem jet za ním. Tam jsme dostali byt od JTD tenkrát, že jo. No a já jsem se musela, musela jsem se naučit zatápět, sekat trávu, králíky jsme měli, prase jsme měli. Takže já jsem se změnila dost a manžel jsem se změnil, že prostě přestal kouřit. Mm-hmm. Už nekouřil dlouho, sice on už je 5,5 roku tam nahoře, já jsem vdova, ale říkám, spolu jsme vychovali 2 děti, ale musela jsem z Prahy, musela jsem jít na Prahu západ. Krasice Sokolova tam okolí, no, takže...
0: No, ale já vás poslouchám velmi bedlivě a zatím za ten krátký čas, co povídáte, tak slyším nesčetněkrát, ani jsem to nečárkoval, slovo musela. A víte, jaký je rozdíl mezi chtěla a musela?
3: No tak jsem chtěla, no.
0: No, tak já, než bych byl nedopich, ale vlastně to byla, já to přikládám, ale k té lásce. Vy jste prostě
3: ano,
0: chtěla.
3: Ano, já jsem chtěla. Za prvý vlastně jsme odjeli na tu Bublavu, to byla Bublava. Mm-hmm. To vlastně bylo pohraničí, že jo, dostávali jsme tenkrát 1000, to asi vy neznáte.
0: Ne, to byly asi nějaký ty přistěhovalecký příplatky, předpokládám.
3: No, vychovali jsme teda ty 2 děti, no a žili jsme si dobře.
0: No tak a jsem rád, že teda slyším, že někdo chtěl, ne že musel, ale že chtěl, protože když někdo něco musí, tak to ve mně teda evokuje jako takové, jako že to úplně, tak já to jako teda jako na just tady jako udělám, musím. A nemusíš vůbec nic. Ale zvládla jste to, tak začínáte mě přesvědčovat o tom, že člověk se dá i změnit, když chce.
3: Jo,
0: no, děkuju.
3: Dá.
0: Děkuju moc. Pěknou noc.
3: Vám taky dobrou.

0: Za 9 minut bude půlnoc, sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? A to už se ptám asi do Jirkova, jestli mám správnou informaci.
1: Ano, ano. Tady posluchačka.
0: Kdo pak tam?
1: Jirkova, zdravím.
0: Ano, Jani, tak jak to je teda s tou hlavou ženskou, mužskou? Dá se změnit povaha člověka nebo ne?
1: No, tak za mě povaha, myslím, že ne. Určitě takové jakoby vlastnosti nebo nešvary by se změnit daly, ale jako povaha jako celková bohužel teda ne. Já jsem si to hodně dlouho myslela, že by to šlo, ale...
0: Že bych ho přepracovala.
1: No, ale ten život mi ukázal, že asi fakt ne, no, že určitě jako a musí hlavně chtít ten člověk sám, no.
0: No jo, ale když on na to sám nepřijde třeba, jo, protože na to musí přijít, že jo, to, že mu to někdo říká, ještě neznamená.
1: Já bych třeba použila, za co jsem na sebe docela pyšná teda, tak je to příběh mého kamaráda, který měl problémy s losy, s loterií, byl to jeho takový velký nešvar a já jsem mu to pomáhala vlastně se toho zbavit a šlo toho hodně složitě teda. Používala jsem k tomu i občas takové jakoby donucovací praktiky, jako je křik, no, což se vůbec tak nelíbilo.
0: Chápu.
1: Ale teda jako musím říct, že asi to bylo k něčemu dobrý, no, že se opravdu chytnul za nos a už jako s tím přestal, no, ale šlo to
0: no,
1: opravdu...
0: No, jestli náhodou se nechytnul potají za korunu a nešel stírat za vašimi zády.
1: Tak jako stávalo se to, ale on byl takovej, že mě to aspoň řekl, no, tak jsem byla
0: takže,
1: za to ráda, no.
0: Takže ta důslednost, nebo ta, jak se to říká, trpělivost, tak to nebylo úplně na 100%. Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: No, dlouho to trvalo. Bylo to hlavně takový, jakoby v etapách, jo? Že on měl takový, jako prostě světlejší chvilky a ty horší chvilky, no, že chvilky, kdy si s tím uměl poradit sám, ale i takový chvilky, kdy ne, kdy vlastně no, jste... žádal i o pomoc a já jsem mi ráda pomáhala takhle na dálku. A
0: víte, že já to zmiňuji, promiňte, že přerušuji, ale jestli si dobře rozumíme, tak mluvíme česky, tak vy nebudete matka Tereza. Myslím,
1: jo,
0: rozumíte.
1: Tak říkají to mě, no.
0: A jo, takže jste... No ne, já jsem si právě uvědomil, že nejsem matka Tereza, protože měl jsem takový pocit, že celoživotně potřebuju někomu pomáhat, nějak něco. A nešlo ani o to, aby to člověk, někdo, nějaké publikum, obecenstvo, aby to vidělo, slyšel. Ale jednoho dne, nevím, něco mě praštilo do hlavy a asi české písničky, které hrajeme, a to už žertuju, ale najednou z ničeho nic, říkám, ne Honzo, nejde to. Ne, prostě nejsi matka Tereza, nezachráníš celý svět a tam vlastně se dostáváme na to rozdvojení do toho jiného směru. Musí člověk chtít, protože když člověk to dělá jenom jednostranně, tak to nejde vlastně.
1: Ano, no, to je to nejdůležitější, to, abych se mohla snažit, jak bych chtěla, kdyby opravdu on sám nedospěl k tomu, že to chce, aby to překonal, tak bych k tomu nikdy nedošel, no.
0: Takže dvakrát se stalo to, že se sešlo dvakrát chce, jo, vy chcete, on chce, a ne, že musí, chce.
1: No, tak, abych ještě použila mé stránky, tak tam jsem se stávala s tím, že lidé po mně chtěli taky, abych se hodně měnila, ale já jsem se neměnila, protože oni po mně chtěli, abych měnila ty moje takové kladné vlastnosti, abych se vlastně já přizpůsobovala tady té době, což teda se mě nechtělo a říkala jsem teda, že se nic nebudu, no. Že sice to budu mít hodně těžký, ale...
0: No, trošičku taková, jako zadupala si a stejně se nezměnila. Ale děkuju moc za další telefon, za další pohled na věc, jestli se člověk dokáže změnit sem s další vysílací hodinou. Peťo, kopni tam písničku. Děkuju do Jirkova, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Milá dvojice, Pavel Bobek, Karel Zich, přeji vám pěknou noc. No a jak se sluší a patří, pojďme přivítat nový den.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc. Vítejte, kdo jste se k nám připojili až teď, posloucháte společné regionální vysílání anebo stanici Český rozhlas Pohoda. Dnes ne ze studia z Prahy, ale z jihu Čech, zdraví Honza Macoun. Přeji vám příjemný poslech. No a něco k zamyšlení taky posílám. Ano, máme tady další téma. V rámci noční linky probíráme, zdali se dokáže člověk změnit. Asi povaha člověka, jestli v tom máte někdo prsty, anebo jestli dokážete si někdo zamést před vlastním prahem a říct, jo, změnil jsem se, nebo změnila, tak jsem s vámi. Dáme si písničku a potom to všechno bude zase o vás. Máme na to ještě dost času, takže příjemný poslech i nadále a jinak koukám do kalendáře. Vítáme neděli 16. srpna 2026. Svátek slaví Jáchymové. Já znám jenom toho od stroje, to asi vy taky. No a podle příjmenáře slaví Mackovi, takže asi možná i částečně sobě a našemu rodu, protože Macounovi se v příjmenáři nenachází. Zkrátka vám všem zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, to dnešní datum je taky zapeklité, ještě i v dalších ohledech, koukám na takové ty svátky, mezinárodní dny a podobně. Takže prosím vás, dnes 16. se slaví taky Národní den horské dráhy, Národní den rumu, Mezinárodní den geocachingu, máme Světový den klobásy a pozor, máme i Světový den včel. Jo, takže milé včelaře, teď zdravím, kdo nás poslouchá, ať už takové ty profesionální nebo amatérské, ať máte v těch vašich úlech jen ten správný bzukot a hodně včelek máj. No, zní to divně, ale ještě divnější bude ta japonská, která stvrdí tento světový den.

0: Prosím vás, my známe Včelku Máju od Karla Gotta a jako byste ho slyšeli, ale jen v japonské verzi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Opravdu, ale jako opravdu, že opravdu. Má k tomu kdo něco říct, co konkrétního, tak jsem s vámi. Peťo, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí.
0: Ano, zdravím, Polabí, krásné. Vy jste to odnesli letos teda s tím sluníčkem a těma teplotama.
2: Růza, to nebude, ale o tom nebudeme radši mluvit.
0: Dobře. No, ono totiž, ale jestli člověk se lze předělat nebo nedá, jestli se dá změnit nebo nedá, tak to teda, to je taky dost těžký teda.
2: Já vám to teda řeknu. Když mu bylo 80, tak jsem, protože celá rodina mě brala jako, protože jsem odchovala tři vnučky, dceru předtím, že jo, tři vnučky a prostě furt babička všechno zvládá, všechno umí. A já jsem si řekla, že už teda toho mám dost. A trvalo mi chvíli, než jsem řekla, heleďte, nezlobte se, protože to bylo vždycky, babi, a máš polívku, a máš tohle, a, jo, a jsou doma, a mají doma děti tři, a já, už moje pravnoučata, teda od vnuček, že jo, moje pravnoučata, a já říkám, já budu furt dělat toho blbce, teď já ani nemůžu si třeba zajet za kamarádkou nebo to, protože furt mám nějaké povinnosti. Tak jsem si řekla, tak holka zlatá, už seš dost velká, no tak jsem se musela naučit říkat ne.
0: No ježišmarja, tom tleskám, protože to jsme měli tady taky téma právě v rámci nočního vysílání, jestli umíte říct důsledné ne. Jestli to vůbec umíte i vyslovit vlastně, tam ani nejde o tu důslednost, ale říct to, tak vy to
2: prostě
0: umíte.
2: Prostě jsem si jeden den řekla, nebuď srab, dojdi nahoru do patra a prostě jim to řekni. No takže teda jako to respektujou, to nemůžu říct. Občas přijdou, aby prosím tě tadyhle si něco třeba nějaké, něco udělali na nějakým oblečení děti, tak třeba nemohla bys mi to zašít nebo něco, dobře, tak to jsou takové.
0: No, ale to už se stanovily, ale ty hranice a to je přesně asi to nejlepší.
2: No to jo, ale víte co, ono mi to občas zase chybí a já si říkám, kurňa, a jako, tak oni už mě asi nepotřebujou ani, jo.
0: No počkejte, tady si to musíme ujasnit. Tady si to musíme ujasnit, jestli z jejich strany to byla vychčuranost, anebo jestli to brali jako samozřejmost. To je ale rozdíl zase.
2: Brali to jako samozřejmost, protože to furt fungovalo, že jo.
0: Ano.
2: A já už jsem si řekla teda ne, takže teď teda přijdou třeba a řeknou, prosím tě, aby nemohla bys, nebo tohle. No jo, ale pak jsou dny, kdy nepřijdou celý týden, tak děti sem zaběhnou, že jo, se na mě podívat, ale jo, a já se říkám, Hrgot, no, udělala jsem správně, ale musím si vždycky vynadat, jo, musím si říct,
0: ano.
2: Nebo doba. Už je po půlnoci, už to můžu říkat, jak... A říkám si, ne, prostě ne, já nebudeš je zvykat na to, že zase, to by bylo rychle, to by se rychle zvykli. A říkám si, prostě ne.
0: Ono to ale asi dřív to fungovalo prostě tak, že člověk opravdu viděl, že babička to dělá a vlastně... Spíš si myslím, že to bylo z jejich strany ne ta vyčuranost. Asi opravdu to bylo
2: to
0: o tom,
2: ne.
0: Že tím samozřejmost. Ale, že to je samozřejmost, že to babičky dělají.
2: Samozřejmost.
0: Ale babičky potřebují taky žít, fungovat v době
2: tak
0: baterky.
2: Babička se rozhodla, že... No takže já teďka si občas svému auto, protože ještě řídím, nejezdím už dálky, to už jako v tom provozu.
0: To je jedno,
2: tak, to
0: i kdybyste jela pro...
2: ale jedu prostě a je, babi, ty nejseš, telefon, babi, ty nejseš doma, já jsem potřebovala, já povídám, no to máš smůlu, já nejsem doma. A už si nedovolej ani říct, a kde seš?
0: Jo,
2: to jsem
0: jo.
2: Je od naučila.
0: No tak ono to... už samo o sobě, že tam doma nejste, je takové zvláštní, že vám volají, že doma nejste.
2: No, ale...
0: Ale ne,
2: to,
0: chválím.
2: Je to, furt musím být ve střehu.
0: Jo.
2: Furt musím být ve střehu, protože to by se zhouplo velice rychle.
0: No,
2: nejde
0: ono
2: to.
0: Sil taky člověku jako
2: no,
0: není dostatek, ubývá, takže chápu.
2: Samozřejmě,
0: jak se urovnat, no. Anebo zachovat rovnováhu duševního zdraví a nezbláznit se z toho, že někdo něco chce?
2: No. Ne, už musí, když tak musí s předstihem a zeptat se mě, jestli můžu, nemůžu, ale už to není samozřejmost.
0: Děkuju, bylo to milé povídání. Děkuju. Děkuju, bylo to milé.
2: Já jsem vás taky ráda
0: slyšela. Je, tak to jste mi zvedla i trochu náladu.
2: No, přeju dobrou noc a mějte se krásně všichni, co slyší.
0: Vy taky,
2: ještě.
0: Taky. Tak, milá paní posluchačka, která umí říkat ne, dobrou noc.

0: taková něžnost Zuzany Norisové, tak jsem si říkal, že to dnešní noční vysílání bude takové milé, pro vás třeba zvukově pestřejší, když uslyšíte i z otevřených oken tady místní jihočeské cikády, ale teď před chviličkou tady prosvištěla i sekačka na trávu. Vůbec tomu nerozumím, to jsou dneska novoty. Pojďme dál, pojďme k dalšímu volajícímu volající. Kdo nám volá? Kdo je na druhé straně? Haló?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka z Brna. Dneska ano. Máte dobré téma, jestli se člověk může zlepšit povahově.
0: No ano, zlepšit, počkejte, to je změnit, to je lepší. Zlepšit může se i zhoršit.
1: A jo, ano, změnit určitě, tak budeme říkat změnit.
0: Ano, změna, změna.
1: Můj život opravdu zažil velkou změnu. Jako, když je člověk mladý, tak to je jasný, že dělá hlouposti, nedobrý věci. A když potom přichází trošku do let, třeba takových 40, tak si řekne, bože, jakým životem já to žiju. No tak člověk se musí zamyslet, místo takových nepěkných věcí, třeba jenom stačí říct nepěkný slova takový a sousedama se trošku poškorpit nebo něco takového. No. Ale se stalo, že jsem potkala lidi, kteří mě naučili dělat dobro, zapomenout na ty moje chyby za všechny a skutečně se jako dostávat k lepšímu životu. A můžu vám říct, že od té doby jsem velice spokojená. Klid v rodině, nehádáme se, všechno je v pořádku. Lásku všem lidem, ať je to kdokoliv, cizí lidé, když se s nima potkám, třeba jdu k lékaři, sedím, čekám, promluvím s lidma a na hezké téma. A to se mně úplně strašně líbí, že nacházet lásku mezi všema lidma, nejenom v rodině třeba, je úplně nádherné.
0: Já mám takový pocit, že omlouvám se, že vás přerušu, jako kdybyste mluvila o nějaké církvi. Nevím,
1: mě
0: to tak jako vytan.
1: Máte pravdu, já jsem si přečetla jednu knihu, která opravdu mě přivedla na to být jako slušný člověk a milovat bližního svého. Opravdu jste to trefil, jste šikovnej.
0: Ne, já jsem jenom tak hledal opatrnou větu, kterou říct v mysli. No je fakt, že ale k tomu člověk musí dospět nebo poznat ty v uvozovkách správné lidi, kteří toho člověka nedokáží změnit, ale ukáží tomu člověku jiný směr, něco jiného, zajímavějšího, vzhlédne se v tom jako...
1: Ano, nejsou to ti lidé, co mě změnili, ale je to to, že mi dali knížku, což je Bible, a z té jsem se naučila vlastně získávat lásku ke všem bližním.
0: Řekněte mi, jak jste dlouho četla Bibli, jak vám to dlouho trvalo?
1: No, já už jsem ji přečetla několikrát dokola.
0: No, ale tenkrát, poprvé.
1: No, na začátku to nebylo ani tak rychlý, no tak to chvilku trvalo. Tak ten rok jsem ji studovala, než jsem přišla jako ke všemu. A je dobrý začít jako od nového zákona, potom se dostat ke starému zákonu a ono to všechno jde a prostě najde v tom člověk zalíbení a je tam spousta v té Biblii takových příběhů, když byli lidé špatní, začali dělat dobro, anebo naopak, že jo. Jaký trest, když se zhoršili a dělali zlo a taky ta odměna, když je člověk dobrý, takže doporučuju každému do této knihy, je to stará kniha, ale i v dnešní době je velice, velice pořád aktuální.
0: A jestli někdo neví, o čem se bavíme teď konkrétně, no tak samozřejmě těch biblí a vydání je poměrně dost, tak nechci to zlehčovat, ale nepřeskakovat. Hold každý, ať se mu dělá cokoliv, co ho osloví, a nemusí to být zrovna jen něco nadpozemského, něco, co člověka změní, tak jsem s tím asi, ne? To je pro dobro člověka jako takového.
1: Ano, je tam třeba miluj bližního svého jako sám sebe. Že a když miluju sama sebe, tak si neudělám nic špatného, že jo? Snažím se, abych si dělala jenom dobro. No a když to oplácím i tomu bližnímu, no tak to je velká rada z té Bible.
0: Řeknu vám do Brna, to jste mě dostala na myšlenku, že bychom si mohli taky někdy v noční lince popovídat na téma Bible. To by šlo,
1: ano. No to by šlo.
0: No tak fajn, dáme na to ruku a těšíme se, a ten nahoře nám to stvrdil právě. Tak děkuju a dobrou noc.
1: A dobrou noc vám přeji.
2: Keby bylo něco,

0: Posloucháte Český rozhlas, tady noční vysílání, dnešní noční linka je na téma, jestli se člověk dá změnit. Když to řeknu úplně tak jako přátelsky, když už jsme tady jako ta rodina, tak třeba i jestli ty geny jdou přečurat, jo, nebo počurat. No, pojďme k vám. Je to o vašich příbězích, o vašich prožitcích a tady se mi jich seskupilo, nakupilo poměrně dost, tak já otvírám. Třeba Helena, ta napsala, myslím si, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě a aby člověk mohl změnit zažité nebo silné zvyky, návyky a tak dále, musí však mít nesmírně silnou touhu se změnit. No a problém je v sobě, protože tuhle velkou touhu najít, no věřím, to dá práci. Blanka, dobrý večer. Moje sestra byla dvakrát na léčení a změnila jí až nemoc. To jí donutilo přestat pít. Můj manžel za svobodná pil údajně první ligu a přestal až kvůli mně. Já přestala kouřit, až když mi zjistili astma. Zdraví Blanka z Přeloučska. No Lukáš, myslím si, že opravdu se člověk změnit může. Každý někdy udělá chybu nebo se zachová špatně, ale důležité je, jestli si to dokáže přiznat a jestli dokáže být vlastně lepší. Změna není jednoduchá a většinou nepřijde hned, vyžaduje čas, trpělivost a hlavně vlastní rozhodnutí. Tak zdravím vaše kolegy do rozhlasu i do žurnálu Jirku Chuma s pozdravem Lukáš, zdravím též. Bedřich, dobrý večer. Kdyby se člověk změnil, tak to by byla opravdu velká náhoda. Jinak se člověk nemůže změnit. A František, dobrý večer. Já jsem nepodědil povahu po našem taťkovi, ten byl trochu prudší povahy, naše děcka ty podědili po nás, po každém něco, za to náš vnuk, ten už jde s dobou a motá se ve všem možným. Čemu já vůbec nerozumím, pohybuje se na tenkém ledě František, Františku, no, ten život, to je jedna velká neznámá. Nikdy nevíte, kam vás se zavede zítra. Asi zavřu jeho česká okna, protože mě začínají žrát komáři, takže se omlouvám. Kdybyste slyšeli z citlivého mikrofonu také lehké podrbání se. Halo, halo, kdo nám volá? To je zvolání, kdyby náhodou někdo byl a rád by popovídal na tohle téma, tak 731 800 900. Kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Soňa. Ano. Především vás zdravím všechny. Taky. A chtěla bych možná trochu obráceně, jestli se může člověk změnit, nemůže. Mně se to nepodařilo, já jsem se teda nezměnila. Když jsem poznala mého druhého muže, tak já jsem bydlela v bytě na vesnici, on, pan velký podnikatel, samozřejmě dům jak hrad, jo, a po půl roce známosti prostě jsem se přestěhovala k němu. Tím, že on si myslel asi, že se nějak změním, že začnu, já nevím. Nebyla jsem zvyklá chodit v nějakých lodičkách, sukinkách, šatičkách. Prostě sportovní oblečení bylo pro mě daleko lepší než nějaké takové. To chtěla bych nosila klobouček a tam jsou takové šatičky. A já prostě jsem si říkala, možná, že se přizpůsobím. Ale za skoro 20 let, co jsme spolu žili, nedokázala jsem se změnit, nezměnila jsem se, bylo mi to cizí, tady takový ten luxus a já nevím, zlaté šperky a takové. Když jsme šli někde nakupovat do nějakého drahého obchodu, necítila jsem se dobře a prostě za těch 20 roků jsem se nezměnila. Po 20 letech, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem jako cítila, že jsou to zase já, že se nemusím takového něčemu přizpůsobovat, takže fakt nevím, jestli kdo jde se změnit nebo nejde. Mně se to nepodařilo.
0: No, ale teď je zase ta otázka, jestli No, já zase z toho cítím, a nevím, jestli i posluchači budou se mnou souhlasit, nebo vy, člověk má rád svoje jistoty, jo, a to, na co je zvyklý, a teď si vemte, že vám něco vemou, změní, udělají jinak, no tak buď to ta část lidí respektuje, pochopí, a ta další část vlastně ne, protože vlastně vy jste mi vzali to jistý, jako já to nechci měnit, když to tím pádem mi to jde tak jako k vám. Zase na druhou stranu je fajn, když člověk ví, co od vás má čekat.
1: No a to je právě to, že jako navenek, ano, se může člověk změnit, jo. I když já nevím, jsem si koupila nějaké drahé věci a to, ale opravdu jsem to necítila. Necítila jsem to, že jsou to já a že se až tak může člověk změnit, abych jako pak tady mezi rodinou a to dávala najevo, já teď žiju v luxusu, já jsem se teď změnila, já jsem teď jako úplně jinačí, nešlo mi to asi, takže takový mám já zkušenosti.
0: Vaše drahá polovička, ta to nesla jak, protože logicky očekávala změnu, když to říkala, že
1: očekávala.
0: No, ale jo, tak jestli vám to někdy jako nepředhodil před to ústa váš tehdejší drahý?
1: Nějak nepředložil, ale on si furt myslel, že postupem času
0: jo,
1: jako to
0: že vás změní.
1: Jo. Ano, že mě změní a on jako vždycky tvrdil, že je rád, protože chtěl někoho takového, kdo netouží po zlatě, netouží po takových těchto, takže mu to vyhovuje, ale to byly začátky, jako, jo, takové řečičky a to.
0: No to jsou přesně ta zamilovanost, o které já jsem mluvil na začátku, kdy člověk přechází všechny věci, protože vidí jenom přes ty růžový brýle, který má nasazený, ale pak přijde to prozření.
1: Jo, pak to přišlo a najednou se to utlumovalo, a jak jsem byla ráda, že jsem se vrátila jako zpátky do svého mezi svoje lidi, že jsem se nemusela kdesi nějak, protože to byly samé známosti, tam doktor, tam primář, tam právník, tam to, jo. A prostě myslel si, že ale jo, já jsem se uměla s nima pobavit, když jsme měli nějakou návštěvu a přišli, uměla jsem nachystat, jo, pro ně, ale uvnitř jsem cítila, že prostě ne, že takovou změnu nechci. Že
0: to
1: se chci vrátit k tomu svojemu a nehrát si na nic. Nebo a asi to má tak nějak člověk v sobě, že a někdo to umí se tak přetvářit a převrátit zapad, jak se říká.
0: Jak to mají ženský, jako zase si přiznejme, že je velká skupina žen, která má ráda kabelky a boty,
1: ano,
0: tak
1: ano,
0: můžeme to říct jinak, dobře, ty Gucci boty byly za těch třeba 30 tisíc skvělý, ale nedalo mi to, to, co jsem já, tak mi to nedalo.
1: Já jsem koukala po těch levnějších, nebo po těch normálních, jo, nebo parfémy, jo, takové parfémy. Jako jo, já jsem s ním šla do toho, prošli jsme to, ale jako mě to neříkalo, já bych si radši koupila tamten a on mi navrhoval tamten, já nevím, za 5 000, jenom
0: jinými
1: tak.
0: Jinými slovy vás vlastně ve své podstatě, tak jak jste začínal na to povídání, se snažil přetvořit, předělat, ale proč si vás teda vlastně vybral? Teď nad tím tak uvažuju, přemýšlím.
1: No, tak jako to mi taky vrtalo v hlavou, proč to tak nějak tvrdil, že mu to nevadí, že je.
0: On si myslel, že si vás předělá. Tak už jsme to vlastně zmínili.
1: Že mě koupí nebo předělá, jo, protože co si budeme říkat, jsou takové ženské, já když mám tady bohatého, teď toho využiju a všecko si tady pro sebe a budu si nakupovat a to, ale mi to prostě nešlo. Nešlo mi to, nezměnila jsem se a byla jsem ráda, že jsem doma.
0: Takhle, můžete se aspoň podívat do toho zrcadla a možná třeba vám přibyla nějaká ta vrázka za těch 20 let, co jste spolu byli, ale jste to pořád vy.
1: Ale a jsem to já. Tak. Teď to bylo dobře řečeno. Jsem ráda,
0: děkuju
1: jsem
0: moc.
1: To já.
0: Děkuju moc, ať se daří.
1: Taky dobrou.
0: Dobrou noc, vážím si toho, že jste dobrou. Zavolala. A kdo zavolá další?
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit, a to nejen na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod. Opravdu změnit. Takhle u dalšího volajícího nevím, ale těším se na příběh. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, tady Zdeněk od Kolína.
0: Zdeňku od Kolína, tak jak to vypadá u vás? Dá se člověk předělat nebo ne?
1: Úplně jednoduše. Já, když jsem chodil do učení, tak jsme byli takový 4 kusí parta, kde jsme chodili denně chlastat nahoru na Letnou. Tenkrát to byla hospoda na Valí, dneska je z toho kostel, jak jsem koukal.
0: Ano.
1: Jo, tam bylo do 10 hodin, pak tam byl takový stánek, tam to bylo do půlnoci, tak jsem to vzal do stánku. A tam zavíral po půlnoci, tak jsme přišli silnici. Tam byla hospoda, teď už nevím, jak se to jmenovalo. Máte mě do rána do 6.
0: Mm-hmm.
1: No, tam se chlastalo vlastně, takže celou noc se to prochlastalo ráno.
0: Ráno
1: z Letní na Žižkov pěšky, no, tak si dokážete představit asi, jak to vypadalo. A dopadlo to tak, že když se bylo za 14 dní 18, tak se říká nic, kašlu na to, zahodím to. A od té doby, za 2 roky mě bude 70.
0: Hmm.
1: A od té doby jsem si nedal ani skleničku piva. Nic,
0: no počkejte, ale proč? Řekněte mi, proč jste si řekl to ne? Teď přece to nedává smysl. Teď ten alkohol a to noční pochodování s přáteli, teď to vám určitě dalo tolik do života.
1: Jo, to jo, ale já se říkám, že už je toho moc, toho chlastu, že jo, hlavně to, co už, když tenkrát stálo pivo 40 halírů, že jo. No, ale...
0: Takže morálně jste se jako nemohl podívat na sebe do zrcadla. A nebo vám to někdo říkal?
1: Ne.
0: Morálně, vy sám. Vy jste musel dělat hrozný věci.
1: To no, hrozný věci, no. Ukradli jsme tramvaj, že jo.
0: No jo, už je to venku. Takže by se z vás časem stal delikvent, jinými slovy.
1: No.
0: A no ne, hlavně, že jste to dodržel, to je důležité.
1: Chce, tak se zkrátka odnaučí, že jo.
0: Hmm. Tady jste to udělal teda velmi brzo, takové sebepoznání, co je, co není dobré společnosti, přístupné, co je stravitelné, no. Tu tramvaj, jenom protože jsem šoto zalíbený člověk do tramvají, tak vám to odpouštím, ale děkuju pěkně. Dobrou noc, ať se vám daří. Děkuju za telefon.
1: Jo, taky. Přeju všem dobrou noc.
0: No, řekněme si zcela na rovinu, chlast je teda hrozná věc. Teda, ono je to líbivé pro účastníky, kteří rádi takto popíjejí, ale potom se z člověka stane... No ještě když si to jako uvědomí, no tak pak není co řešit, ale mít rozpitý mozek, hlavu od malička. No, pojďme dál. Dá se člověk změnit nebo ne? Kdo nám volá teď?
2: Krásný dobrý večer, přeje Dana. Já vás moc zdravím, Hladyku.
0: Taky dobrý
2: je
0: večer.
2: Je teda fakt, že já jsem přesvědčená, že člověk se mění jak teda postupem času.
0: Mm.
2: A já teda poslouchám dneska od půlnoci, ale o to je to pro mě zajímavější, protože všechny ty příspěvky po půlnoci, já jsem tu měla návštěvy, a tak jako za sebe mohu říct, že já souzním hodně s paní, která volala, myslím, že tuším z Brna, která mluvila i o té Bible, jak vlastně já se stotožňuji s tím, že mít rád sám sebe je důležité.
0: To je podstatné, ano. To je, myslím, ano, velmi podstatné.
2: A stejně tak blížní své, jo, ale odtud potud, to se mi taky líbil ten příspěvek předtím, který vlastně mohu potvrdit, protože protože pravdou je, že člověk se opravdu mění okolnostmi a taky postupem života, že jo, zkušenostmi. Hmm. A já teda v některých věcech se prostě nemíním měnit nikdy. Já bych prostě nemohla žít s boháčem.
0: Ano.
2: V tomhle tom jsem zarytá asi. Já bych nemohla žít s boháčem v blahobytu, ve velkým velikánským
0: ale
2: blahobytu. Protože
0: co je to blahobyt? To je blahobyt pro něj. To je v obrácení. To je blahobyt podle vás, ale on to bere jako normu. A on vás do té normy chce jakoby přizvat. Tak vy to hned odsoudíte takhle. Teď to by byl smutný

0: opravdu striktně, no a že by mě teda někdo vyloženě zahrnoval nadměrným bohatstvím, na to nejsem zvyklá a prostě asi bych si nezvykla. Jo, to říkám na rovinu.
1: No je fakt, ale zase se shodneme na tom, že je to norma. Je to norma pro jednu stranu, co je normou pro jednoho, ano, není ano, normou to, určitě to pro druhého. Ale zase na druhou stranu, co tyhle ty kluci bohatý, který chtějí prostě holku, kterou budou milovat, a vy rovnou řeknete, že já se na to nezvyknu.
0: Ne, to já bych neřekla rovnou, já bych to třeba i zkusila možná, ale velice rychle bych přišla na to, že to není můj šálek kávy prostě.
1: No, jo, ale prostě, teď je o to, že někdo to vydrží třeba 20 let, tak jako jsme měli paní posluchačku,
0: no,
1: tak
0: je 20 let. No, paní posluchačku, to jsem poslouchala velice pozorně. Byla jsem z toho úplně konsternovaná. A proto taky volám. Díky no, tomu víte. I volám. A spoustu přínosných příspěvků dneska bylo, který zazněly a který prostě mě absolutně šly až pod kůži.
1: Já teda, pro mě zatím to vysílání dnešní jako nezměnilo můj pohled na věc, buď si to vnímám jinak a blbě se vyjadřuju, anebo já stále mám pocit, že člověk se nedá změnit. Nedá. Je tam nějaký program, který
0: já
1: se možná...
0: Já myslím, že se dá měnit, ale nesmí to
1: na
0: být
1: chvíli.
0: Násilně. Ne, to bych neřekla. Musí to být trošku i rafinovaně asi.
1: Jak vytahuje ty ženské zbraně, no čo my se nedočkáme ještě před jednou hodinou. Musíte na to jít rafinovaně.
0: No, já bych řekla, že takovou svojí ženskou logikou, já jsem ženská, to se asi poznal.
1: Ano.
0: Tak já bych to prostě brala tak, že prostě člověk by měl zkusit asi všelicos, ale... měl by zachovat svoji důstojnost a opravdu mít rád sám sebe není vůbec na škodu a mít rád blížní své taky ve.
1: To se nevylučuje.
0: Velice se přimlouvám i za to téma někdy budoucí, za tu Bibli, protože já jsem ji teda taky pročítala mnohokrát i zpětně, já mám ráda přísloví třeba, jo, protože to jsou taková moudra, jo, přísloví v Bibli. A nebudu to dál ventilovat.
1: Dobře, nechejme si to na příště.
0: Myslím, že se člověk změnit může, ale odtud až potud.
1: Ano, nastavili jsme si jasné hranice, jako slunce seno. No, ta nuda pláž, to bude jasné, a chlapi od pytlíku dolů, jo? Od pasu sem, takhle. No, děkuju, teď už jsem to hodně zlehčil, ale to téma Bible, mě tohle to zůstalo teď v hlavě. Hned si to poznamenat, abych na to nezapomněl. Děkuju, dobrou noc.
0: Těším se a dobrou noc přeju všem posluchačům i vám.

0: Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Máme tady noční linku, dneska téma, které se dotýká každého z nás a určitě každý k tomu něco má a budu rád, když se ještě někdo zapojí. Telefon do studia 731 800 900. Může se člověk opravdu změnit? Koukám do dalších příspěvků, třeba Kamila, ta napsala úplně teď naposled. Zdravím všechny posluchače. Můj muž vyhrál výběrové řízení a byl ředitelem firmy. A když nyní je už v penzi, tak od té doby už doma nic nechce dělat. Zlenivěl. No, Kamilo. Peťo, co nám to tam pouštíš? Takhle, já jsem chtěl ještě domluvit. Ještě Helena třeba píše... Nebo máme telefon, že by někdo volal, tak zkusíme, čekáme, znamení dostanu do ouška. Helena třeba ještě napsala, myslím, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnoví nepřetržitě. S tím by člověk souhlasil, ale třeba jestli to nejsou nějaké vadné buňky třeba, jo? Ono se to množí, rozmnoží. Halo, halo, kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Zita.
0: Ano,
1: já
0: Zito.
1: Mám dva příklady na takový to, že se nemůže změnit a nemůže se změnit.
0: No tak počkejte, tak jak? Musíme to rozlousknout a s vámi uzavřít.
1: Dvě možnosti. Já jsem měla v příbuzenstvu člověka, který alkohol. Bylo na tom pikantní, že to byl řidič z povolání.
0: Oh.
1: Manželka mu dala nůž na krk, že se s ním rozvede, prosil, že přestane.
0: Ano.
1: No tak to vztáhla zpátky tu žádost o rozvod a on začal pít znova. Jo, a to se opakovalo furt, čili tohle nevedlo nikam. A pak mám druhý příklad. Člověk, právník, se kterým jsme museli s manželem jednat. No a on byl hrozný. On byl prostě takovej jako Celadon, který si myslel, že všichni ho musí poslouchat, protože on má prachy a on má moc. Takže když byl u nás, tak pak začal vyhrožovat a pak si všiml, že máme kočku. On byl myslivec, tak povídal, vy máte kočku? No, já mám psa, ten má výcvik na škodnou, jako jsou kočky. No a na to můj manžel vstal a řekl, jestli se naší kočce něco stane, tak jste měl psa. Načež pán to se bral a odešel, že jo? A 20 let jsme spolu nepromluvili slovo. Dost jsem na něj slyšela ošklivý další listy. Já jsem říkala, ano, asi to tak je. A pak jsem jednou potkala, on byl vždycky takovej štíhlej, nejenom jsem potkala kulatěučkýho pána, který dobrý den. Tak jsem být ustala, říkám, bože, kdo to je? No tak to odpověděla jsem, pak jsem přemýšlela, pak si říkám, ty oči, to je určitě ten. No byl, pak jsem za ním musela, on byl děsně přátelský, protože on měl za sebou, našli mu rakovinu.
0: A rakovinu.
1: Bylo to hodně blbý a on zřejmě přehodnotil veškerý svý hodnoty, svůj žebříček hodnot a najednou se změnil. A pak ho to postihlo ještě jednou. A to teda, to když jsem ho potkala, tak sušinka a to. A on je ahoj, prosím tě, pojď na kafe. Hele, já tady mám něco dobrýho, pojď. A nebo na skleničku, pojď. No já jsem byla v šoku. Najednou my nejsme daleko od sebe věkem, ale najednou, jestli budeme tykat. A dojalo mě, vy jako pejskař to pochopíte. On se najednou stará o psy, který by šli do útulku. Vždycky jednoho někde, když se to doví, tak si ho veme do jeho smrti a veme si pak dalšího.
0: Je to, no jo, je to úplně, ale jak je možné? Jak je možné, když já to nemůžu říct vlastně upřímně, ale takhle jako tak lidově, jak se to říká, trefnit. Rakovina je hnus. To se asi shodneme, ale vidím tam jako takovou odnož, protože se říká, že na všech špatných věcech si člověk má najít, i když se to těžce hledá, nějakou dobrou věc. A asi se shodneme i na tom, že ta rakovina má i dobrou věc, a to je to, že člověka probere. A nebo zabije.
1: Asi jo, ale prostě změnilo ho to. Změnilo ho to a najednou jako spíš pomáhá lidem, no a ty pejsky, to mě dojalo, když jsem tam přišla a tam prostě, já říkám, to je jiný pes než minule. No to panička mu umřela, tak já jsem si ho vzal.
0: No, jo, takže... to je taky určitě zajímavé téma na povídání. Rakovina, ale myslím si, že to je moc kruté.
1: Ale
0: třeba mi... Přesně. Ale nechci zase předtím zavírat oči, protože je jí všude hodně. Musíme se rozloučit. Omlouvám se.
1: Ano.
0: 0:53, nejvyšší čas. Děkuju. Nerozlouskla si to.
1: Dobrou noc.
0: Ať se vám daří. A pro vás, milí posluchači, písnička, která taky tematicky patří k tomu dnešnímu vysílání, a to zcela určitě. Pojďte společně, budeme poslouchat text.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá, přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

Mám takový pocit, že jsme to dneska vlastně vůbec nevyřešili. Je změna v chování člověka vůbec možná? Možná to každý z vás, kdo volal, a nebo i třeba jen tak poslouchal, tak jsme třeba tím každý mysleli i nepatrně, odlišně vlastně, nebo vnímali, a sami si vysvětlili to téma trochu jinak. Ale to je přece moc fajn, kdyby jsme byli všichni stejní, tak budeme všichni stejně nudní, trapní. Tak díky za tu pestrost i v rámci dnešního vysílání. Z jihu Čech popřeje příjemný večer, pěknou dobrou noc. Do studia do Prahy děkuju Petrovi za technickou spolupráci a vám, kteří jste se zapojili nejen do dnešního povídání, a to ať už opravdu aktivně nebo pasivně při poslechu, vážím si toho, děkuji, nebýt vás, není noční linky. A vy samozřejmě víte, že noční linka se vysílá každou noc, tak já už jdu lovit téma pro další vysílání noční linky, které bude už dneska hodinu před půlnocí. Kdo s vámi bude, tak ťukám, klikám. Dalšími vysílajícími kolegy bude kolegyně Jarka, noční linka ze Zlína. Když se řekne neděle, no hezky aktuální, když se řekne neděle, no tak těšíme se, můžete už teď syslit příspěvky klidně na linka@rozhlas.cz. Kdo by měl zájem napsat mě konkrétně, tak jan.macoun@rozhlas.cz. Společně se uslyšíme příští týden. Zase v sobotu hodinu před půlnocí. Ať se vám daří, z jihu Čech posílá velkou pusu všem, kdo o to stojí, Honza Macoun.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říci počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem Budeme se rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef,

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla. Vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední. Tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano,
4: ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že studuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě. To jsou všem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum. Pum papi. Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. To bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak, tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barrandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal a říkal, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh, Abo nebyl doma, jako jo.
6: Ne, ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teď já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo. Já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo.
7: Paš Jirku.
6: Ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
8: Jo.
6: No, na furt, že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím, že
6: no,
8: se necháte.
6: Jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Ludkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, a to znám.
7: No. Je někdo, s kým si nebydlel?
6: Těch je.
8: Už tady manželky sedí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala.
9: Je to aha, pravda? To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally, ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No, nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy.
2: No, to určitě.
3: O tom nebude mluvit.
2: Nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu. Jo.
2: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feťky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feťka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem.

ženy. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšná k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo? No, no, jdu dál a teď vidím další. Jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo? Teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlák, kolik to jsou? 2000.

0: No co pak jsem blázen, já mu dám auto. Oh, ani ještě nevyluxoval. Nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju. Samozřejmě něco koupit musím, že jo? Ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám. Ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
2: Pardon, promiňte, smím si přisednout? Já jsem dědil.
3: To je zajímavé. Vy jste dědil.
2: Ano. A vy jste?
3: No já nedědila, já jsem vyděděná.
2: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že?
3: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
2: Kolik je hodin?
3: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
2: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
3: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
2: Karel dědil.
3: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
2: No kde by byl? Tady, před vámi.
3: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
2: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
3: A je ten strýček aspoň starý?
2: Starý a nemocný.
3: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
2: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
3: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
2: Ano, s vámi taky.
3: Co děláte dneska večer?
2: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
3: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
2: Cože?
3: I osvětlením. Aha. Vlnobytí.
2: Ano, ano.
3: To všechno je vám k dispozici.
2: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
3: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
2: Ano.
3: Ale až po řádné svatbě.
2: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
3: Mě to taky problém nedělá.
2: Dokonce mám i prstýnek.
3: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám 2.
2: A podívejte, tamhle jde farář,
4: ale
2: otče.
4: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
2: Ještě.
3: Nějak se mi nechce dolů.
2: Ale já počkám. Takže šupi to.
4: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
3: Tak on už opravdu dědil, strejček už na tak bačkory.
4: Dědil. Tebe jsem oddával už 5krát. A tebe, Blažková, jenom letos 3krát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
3: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
4: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
2: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
4: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
2: No, Marto?
0: No, Karle?
2: To je podvod!
4: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
3: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme se před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčku. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.